0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás u posledního dílu našeho pořadu a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Německé léto.
1: A začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
1: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny při vdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chynští na kinský?
2: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
1: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
2: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
2: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
2: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
2: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
2: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
2: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
2: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
2: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
2: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
2: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: No a pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom... A

0: scházel?
1: Já si myslím, když na sebe tak hledím, na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje, a vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
0: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
1: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
0: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
1: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had, ale jinak byla úžasná. Těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
0: Prý ale byla taky legendárně krásná.
1: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná, měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý v oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není. No. Ne, ona byla opravdu všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
0: Věděla to?
1: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět,

0: žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
0: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si Kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě Kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v Kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadě, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
0: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat, a to byly ty peníze, z kterých se začaly generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta Kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je Kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych to mám tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní a říká, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
0: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. Má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, z banda zkoušel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně, ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám. Z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Zamířili jsme tentokrát do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v empírovém stylu v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha, a to prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Proto se stavěl v takzvaný nový zámek.
3: Koch, ten architekt, už jeden dům postavil takový. A myslím, že všichni Pražané ho budou znát. Je to vila Kinských v Kinské zahradě, který Jindřich Koch postavil pro staršího bratra, prvního majitele Kosteleckého zámku, pro knížete Rudolfa Kinského, který si jako místodržitel v Praze si zadal u Kocha: postavte mi vilu mimo město, ale v dojezdné vzdálenosti do města. Takže teďka máte na Smíchově tu vilu. A ona je sestřičkou tohohle domu, jenom má jinou dispozici, protože stojí ve svahu, zatímco tady stojí na rovině. Tento zámek byl tak moderní, že v těch 30. letech 19. století to byl dům, zámek na venkově, první venkovský zámek s koupelnou stekoucí teplou vodou. Tak jako vila Kinských v Praze byla první budova v Praze, kde byla koupelna s tekoucí teplou vodou.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Zámek stojí uprostřed krásného anglického parku, nad strázem nad řekou Orlicí. Je nápadný svými velkými okny a vyvýšenou terasou v ose zámku. V prvním patře si přes léto od úterý do neděle můžete mezi 10. a 17. hodinou prohlédnout expozici nazvanou Život v Biedermajeru. Ta ukrývá i soukromé sbírky Františka Kinského, jeho libůstky.
3: Tohle to sbírám já, to je moje posedlost, to je ta španělská jezdecká škola, to je Augarten, vídeňská porcelánka. Teď jsem nedávno, se mně povedlo získat další kousek do sbírky, jako jinou pozici toho jezdce a koně, tak jsem štěstím bez sebe, ještě to nemám doma, ale pojedu si pro něj, tak se na to moc těším, až ho tady ustavím.
4: Takže u tohoto můžeme vidět tetelícího se Františka Kinského radostí.
3: Zcela naprosto se úplně chvějícího se radostí a chvějícího se nedočkavostí, až sem bude moct umístit další figurku.
4: Jak k tomu došlo, že milujete právě porcelánové figury koní s jezdci? Co bylo na začátku? Jedna figurka, kterou jste dostal, nebo co? Jako u vašeho otce něco mu dáte, začne to sbírat?
3: Úplně první bylo, že jsem v aukci ve Vídni viděl jednu figurku a řekl jsem si, to se mi líbí, ta by se sem mohla hodit. A už mě to mělo. A už vyhlížím neustále, projíždím aukční katalogy, jestli náhodou nenarazím. Některé se opakují ne jako běžně, ale opakují se častěji, tak to mě vždycky posmutním, když tam uvidím, nebo si tak jako řeknu, tu mám taky, tu ponechám jiným, nechť si. No a pak najednou se objeví jedna, kterou nemám, a bohužel většinou nejsem sám, kdo ji nemá. Což potom vede k litému boji.
4: Tak ať se sbírka rozšiřuje, dělá vám radost.
3: No to mě dělá.
2: Jednou z nejtišších místností je zámecká knihovna s více než 6 000 svazky. Je od zhora dolů obložená knihami, Proto tam byla vybudovaná dřevěná pavlač. Ale marně jsem pátral po tom, kudy se na ní dá vystoupat.
3: Ptal jste se, kde máme skryté dveře, a já jsem řekl v knihovně.
4: Aha.
3: Tak se dobře dívejte.
4: No jo, a točité schodiště nahoru, takže tyhle knížky jsou falešné.
3: Tyhle knížky jsou pravé, to jsou detektivky.
4: Fakt?
3: No jistě, to jsou nejzábavnější detektivky, jaký jste kdy viděl. Můj dědeček, když si chtěl oddychnout, tak četl detektivky. A říkal, že detektivka je úžasná kniha, protože se dá přečíst jedním dechem a když ji dočtete, tak nevíte, jak začínala, můžete začít znovu. Takže to měl moc rád. A tohle jsou starý anglický detektivky, takových těch slavných anglických autorů, jako je Edward Wallace a Agatha Christie, tady stará, no prostě úžasný. A já vždycky lidem říkám, viděli jste Hříchy Pátra Noxe, jak je tam napsáno na konci těch 10 věcí, které nesmí v detektivce být, aby to nebyl brak. Tak tady je všechno. V těchto detektivkách netuší, máte pocit, že v Londýně je jenom Soho a nikdy tam slunce nesvítí, protože pořád má. Navíc se tam hemžej Číňani, který mají v hůlkách ukryté nože a tak dále, jed a vše, co si patříte. Ale když si jednou přečtete, tak se opravdu dobře pobavíte.

0: spousta dveří na zámku v Kostelci nad Orlicí, ale ty nejzajímavější jsou možná jedny z těch nejmenších, které tady máme.
1: Tady tento pokoj sloužil jako pracovna paní domu, protože tady ty dveře, které jsou, vypadají tak jako nenápadně a jsou malé, což není dík tomu, není proto, že by byly méně významné, ale protože se tam větší nevejdou, že to je pod schodištěm, tak ty vedou na vnitřní schodiště, kde se po kterém se šlo dolů do toho sníženého podzemního patra, kde byly všechny pomocné provozy domu. Lokajna, kuchyň, všechno, co bylo potřeba pro provoz domu, bylo dole. A ti lidé tudy si přišli sem pro instrukce, kuchař pro to, co se bude vařit, co se má vařit, co bude to. Dneska večer přijdou hosté, prosím navařit víc a tak dále a tak dále. Co máme? No, paní hrabinko, nemáme nic, tak mazejte něco vymyslet. A tak, jako, takže tady se rozhodlo o tom, co bude, a pak si šli lidi po své práci. Aby se vám necourali po vašich pokojích.
0: To je to, co v seriálu Downton byl život pod schody a nahoře.
1: Všude. V domech se tímto způsobem žilo, jako opravdu ano.
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Tři slova a dokážou toho tolik říct. Jak by ale popsal slovy František Kinský svůj vztah k zámku?
1: Já ho v duchu každé ráno a každý večer objímám. Já se na něj koukám z okna, ze svého pokoje, který původně v tom bytě byl koncipován jako pokoj hostinský. A protože jsem se sem vlastně natrvalo vrátil, když oba moji rodiče žili, tak mě odstěhovali do hostinského pokoje, protože ten byt obývali oni, tak ty budeš žít pěkně v hostinském. A já jsem v něm nějak stvrdnul, 20 let žiju v hostinském pokoji. A nepřipadám si tady jako host už dávno. Ale já opravdu každý večer a každé ráno na něj s potěšením se podívám z okna a duchu každý den pozdravím a říkám mu, buď zdrav, nech se ti dobře daří, mám tě rád, když večer svítíš a miluju tě, když na tebe ráno svítí slunce a ty záříš. Takže jako opravdu, já mám ten barák tak rád, že by některé domy mohly závidět.
0: Co bychom měli udělat my jako Češi, abychom se v budoucnu cítili jako ti šlechtici?
1: Buďte Čechy dál. I když to někdy, i když to možná někdo si myslí, že to není důležitý. Helejte, máme to neuvěřitelné štěstí, že žijeme v krásné zemi. Opravdu žijeme v krásné zemi. I když jsme si někdy nadělali šrámy, ale žijeme v nádherné zemi. Máme na jedné straně štěstí, že jsme obklopeni horami, takže by se dalo říct, že tak jako nepotřebujeme. Jsme tady chráněni. Buďme chráněni, ale velmi pečlivě koukejme přes ty hory, aby nám náhodou něco neuteklo.

Rod Kinských je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v zemi. Jeho příslušníci se do našich dějin zapsali hlavně jako mecenáši věd, umění i důležitých národních institucí. Bez jejich podpory by byl vznik moderního českého národa mnohem obtížnější. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Dobrou náladu vám všem, kteří posloucháte. Začíná Humoriáda, zábavný pořad plný ukázek z archívu toho televizního, rozhlasového, někdy i divadelního, z desek a tak podobně. Bereme, vybíráme z hosty, kteří přichází. Dnes bych chtěl říct, že je to spíš Aleš Růžička, podle toho, co má na košili. A je jich tam dost, ale trochu zežloutli. Trochu si nám zlistopadovatěl, Aleši Cibulko.
2: Ne, hezké, hezké dobré odpoledne. Ne, to je taková prostě nová květovaná košile. Já myslím, že to jsou jako nejrůznější kytky, takový indiferentní. A po téhle žluté košili jsem sáhl, protože venku už to začíná pomalu vypadat jakoby podzimně a no. I ten pohled do kalendáře už není úplně optimistický a já jsem se rozhodl, že se tomu budu bránit. Ano. Takže ne, je tady léto, rozkvetla louka, prázdniny nekončí a máme před sebou ještě hodně volna, hodně krásných dnů a podzim a Vánoce jsou ještě v dalekém nedohlednu.
1: Ano, kdyby náhodou šustil, tak až na konci, jak už nám pomalu se schychá na podzim.
2: No, já to já.

0: Kdy jsi byl naposledy na Karlově mostě, Aleši?
1: To ježiš, tak to je tak národní ostuda. Ne, no to je národní ostuda, ale teď si mi připomněl jednu věc. Můj brácha, který je o 4 roky starší, když odešel od nás ze západních Čech do Prahy na vysokou školu a vždycky přijel, tak jsem se ho ptal, jako co je novýho na Karlově mostě a co se tak jako tam děje.
0: Ty jsi ho znal ten most nějak, jako viděl, že tam prodává?
1: Říkal, no já jsem tam ještě jako nebyl, nebo prostě celou tu dobu jsem tam nebyl. Jsi říkal, když jsi byl v Praze, jo. Takže na Karlově mostě, hele, teda hodně dlouho ne. Hodně dlouho ne. Kolem, úžasně je, že člověk kolem projíždí tramvají, nebo když je na Malostranském náměstí, tak ho vidí, ale to je totiž spojnice, kterou nepotřebuješ vlastně k životu. Že na Staroměstský náměstí, no, na Staroměstský náměstí se dostaneš, že třeba procházíš od někud někam, když z Kaprovky na Václavák, ale vlastně přes Karlův most vůbec nemusíš vlastně jít, no. Ne, já jsem úplně zostuzený, já tam ještě, prázdniny jsou ještě před námi, já slibuju, že do konce prázdnin ještě zajdu
0: o víkendu
1: na
0: Karlu,
1: zajdeme na Karlův most, tam
0: příště
1: i zpátky.
0: Nám řekne, jak tam bylo.
1: Ne, já se nafotím a lípnu to na Instač, to my mladí takhle děláme.
0: Jo. Co mladí vybírají z těch starých?
1: Já jsem si říkal, jak jsem ti popsal, že jsem se rozhodl, že budu bojovat proti tomu končícímu létu. Já bych nasadil kalibr nejtěžší a to je Felix Holzmann. Ovšem pozor, vždycky se říkalo, když se ptali známých osobností, když je někdo paroduje, ať to byly třeba zpěvačky a dělali je travesty zpěváci, nebo někdo něco parodoval, tak někdo chytrý řekl, že se paroduje jenom to, co už je opravdu legendární, protože tu věc musíš hodně dobře znát, aby si ji mohl parodovat. Takže Felix Holzmann a byť je to parodie, myslím, že to bude hezký.
0: Dobrá, takže v podání Davida Šíra a Miroslava Rejla Sportka, tak se jmenuje tahle scénka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás tady v krásném prostředí Pražského divadla Semafor na opravdu speciálním, výjimečném vzpomínkovém večeru na génia českého humoru pana Felixe Holzmanna. Dámy a pánové, pojďte se společně se mnou vydat například do roku 1975. Tak vidíte, já si ostatně myslím, že většina z vás, jak tady sedíte, jistě ještě tuto dobu velice dobře pamatujete. Tak například rohlík, ten stál 30 haléřů, že? Nebo jinak, půl litr piva, korunu 70? Je to tak, přesně. Můžeme to vzít úplně jinak. Podívejte se, neděli co neděli nás z televizní obrazovky při slosování státní loterie zdravil pan Šíma, zástupce Sasky, že? Pardon. Jaký tiket?
3: Ne, no tadyhle ten tiket na tu sportku, vy jste mě tamhle vzádu říkal, že mě potom pomůžete vyplnit tadyhle ten tiket na sportku, páč, já si s tím nevím rady, víte?
2: A jo, tadyhle tiket, prosím vás, ale tu přece za mnou nemůžete chodit, až jsem na jeviště.
3: Ne, tady, já bych sem nechodil na jeviště, a my jsme se tamhle vzádu, tadyhle v portáli jsme se bavili, vy jste řekl, že mě potom pomůžete to vyplnit, abyste tadyhle na jeviště, abyste mě neutěch potom, víte, páč, já si nevím rady, ty čínslíčka, jak se to dělá nějak ten systém, aby se nějak hodně vyhrálo, víte?
2: Prosím vás, ale už jsem vám to jednou vysvětloval, že stačí zaškrtnout 3x6 stejných čísel a je to.
3: Jo, tohle jste říkal, ale počkejte, no. šest stejných čísel je to?
2: No přesně tak.
4: Ale
2: no,
4: počkejte, to děkuji, že se vám do toho, já tomu teda sice vůbec tady koukám, tady bajvočko, tady je každý číslo úplně jiný. A,
2: tak to víte, že šest různých čísel, ale třikrát stejně.
3: No stejně třikrát no, různých, ale ne. Samozřejmě, tak počkejte, já jenom když už jsem tady, abych tady nějak zbytečně nějaký nesmysl tady dlouho nevyprávěl, kdybyste mě to pomohl rovnou vyplnit, abych potom šel. Co byste říkal, nějak, jak na to, aby se hodně peněz vyhrálo, jste tam neříkal vzadu něco takového, co? No,
2: podívejte se, to já samozřejmě vůbec nemůžu znát, vědět, ale důležité je, aby vám hlavně pak všech těch šest čísel vyšlo, víte?
3: Všech vyšlo čísel šest?
2: Přesně tak.
3: Počkejte, ale to, když třeba se strefím a vyjde mi pět z nich, až to šestý ne, to potom třeba nedostanu vůbec nic?
2: No to se vám taky úplně klidně může stát.
4: Ježišmarja, tak jdeme z vrchu dolů, dáme to tady, zaškrtneme všechno, aby byla jako větší šance, že se strefí.
2: Ne, to právě nemůžete, to právě jenom těch šest čísel, víte? No a podívejte se, můžete zvolit nějaký systém. Systém má samozřejmě každý tak nějak soukromně nastaven. Vy můžete například zvolit čísla sportu, které jste sám provozoval, rozumíte?
3: Nebo který sporty, který jsem já sám provozoval, říká, můžeme z vrchu dolů, to zaškrtneme všechno, prosím vás.
2: Jde to, vy jste takový sportovec.
3: Já vody jak živa, prosím, a celý život já vám sport jede. Hlavně teda proti proti hopnutí sportuju.
2: Zná proti tlousnutí.
3: Proti aby se nehublo zbytečně.
2: A víte co, mohl byste nám říct jen tak pro zajímavost, který sport teď konkrétně provozujete?
3: Jo, teď myslíte ten poslední, co jste
2: mě
3: to je teď, je to, já nevím, takový 3-4 měsíce zpátky, že jo?
2: No.
3: Jsem se začal aktivně věnovat sbírání poštovních známek.
2: Počkejte, ale tohle přece není vůbec nic proti tloustnutí.
4: To proti tloustnutí, to může dělat každý, jak chce, ne?
2: Ale to samozřejmě může každý, jak chce, ale to spíš vsaďte čísla sportu, které vy sám jste provozoval. Podívejte se, to můžete například zvolit nějaký sport vodní, anebo potom můžete...
3: Od koho?
2: Co od koho?
4: Jo, teď já říkáte vodní, tak já nevím, tady od tejhle, nebo tadyhle...
2: Vodní, já myslím vodní, co si jako vody týká.
3: Jo, vody týká, ježiš, tak řeknu, tady jsme sportní ve vodě a nemusíte tak... Jestli... Samozřejmě, tak to říkám, to bychom tady mohli taky...
0: Ještě dlouho, ale my si samozřejmě nabídneme a dopřejeme třeba ještě pokračování téhleté scénky. Kdo ví, sportku si sadil někdy v poslední době a vyhrál?
1: Pozor, já ne, ale to je Michalova doména, sází jednu nejmenovanou slavnou takovou sázkovou hru. Každý pátek, teď už i každé úterý a já vždycky pravidelně počítám, když vždycky říká, vyhráli jsme 270 korun. Já jsem říkal, ten tiket stojí 400, čili jsme prohráli 130, jo? Ale on vždycky říká, že si zaplatíš za tu naději. Takže ano, a sázela, pokud vím, celá naše rodina, děda, babička, rodičové, my jsme pořád, furt nic nemáme. Jako,
0: s úspěchem,
1: jo, ale všichni,
0: aspoň malým.
1: Vím, že jsme si koupili ještě za totáče sektorovou stěnu. Vím, že jsme, pozorali, za totáče vyhrali 27 tisíc korun.
0: No to
1: což
0: bylo.
1: Tenkrát byly strašný prachy a rozhodovali jsme, jako, co se bude kupovat. My s brachou,
0: a pak jste se museli shodovat odstěhovat.
1: No, to ani ne, ale koupili jsme si tu sektorovou stěnu, která stála, rozumíš to, kdo neměl sektorovou stěnu v obejváku. Tak...
0: Máte ji ještě?
1: No je tam, ano, stojí tam, za ty prachy, ta tam bude stát pořád, ta se jednou prodá s tím bytem.
0: Říká Aleš Cibulka. Vy nám řekněte, budeme pokračovat se sportkou s Davidem Šírem, Miroslavem Rejlem, anebo si dáme povídání o tom, jak je možné zápasit se sportem od Luďka Soboty. Nabízím já varianta B. Ačko, tedy parodie Felixe Holcmana, Bčko Luděk Sobota, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900, anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je tu Humoriáda s Alešem Cibulkou. Nabídl Davida Šíra Miroslava Rejla jako parodii na Holcmana. Já nabízím trochu sportu od Luďka Soboty a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dáme Bčko.
5: Zdravíme, dobře, Davide.
3: Děkujeme za to. Kdo další?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A chlapi, určitě Luďka Sobotu.
3: Dobře, hlas pro něj.
6: Díky.
3: My taky děkujeme, mějte se krásně. Další telefon, střídáme tedy.
7: Kdo tam je? Odpoledne.
3: I vám.
7: A zemník vás, pánové, oba na zdraví.
5: Děkujem.
7: Ta první ukázka byla dobrá, já bych ji chtěl dokončit, ale já si zase budu převálcovaný.
5: To zjistíme.
3: Zase, děkuju, už jste byl dneska převálcovaný. Dobrý den, ještě jeden hlas někomu dalšímu.
8: Honzo, dobrý den. Já vás zdravím do studia a aby pán převálcovaný nebyl, tak zkusím, protože Felix Holcman v jakékoliv podobě, takže Ačko.
3: No, já to můžu říct, no tak vypadalo po těch posledních hlasů, ale i během toho, kdy jsme poslouchali písničku, tak se tu hlasovalo pro tu parodii, takže vyhrává to svým způsobem Felix Holcman. Dáme mu hod. Děkujeme moc, mějte se hezky.
8: Super.
5: Mějte se hezky, den.
3: Tak pokračujeme se sportkou.
9: Opravdu máte mě, řekněte,
10: no, já se podívám, těch je tady spousta, například hned tady 34, kanoistika, nebo najdeme jiný.
9: Kanonistika?
10: Kanoistika. No.
9: To bude loď asi nějaká,
10: že? No, no, to je taková loď, kano je.
9: Samozřejmě, nějaký ty válečný to budou, že jo, ty určitě takový ty
10: vědětní. Proč válečný?
9: Ne, no tak s těma kanónama, že jo, ty mají namířený na všechny strany možný.
10: Ale ne, počkejte, to je taková malá loďka k pádlování, kano je.
9: Jo, počkejte, tenhle stále, tenhle úplně nevěděl, jste mě připomněl teď kon? Jak takhle pobytý, já na něčem podobným jsem vám, počkejte, co to bylo, to se na vojně jsem vám jezdil na něčem takovým, to se dalo do vody takhle se na tom takhle pádlo, počkejte, jak ono se to jmenovalo, teď jste mě připomněl, to bylo po nějakým chlapovi pojmenovaný, to byl nějaký ten, počkejte, pan Anton, to byl, myslím.

0: vozili to kapalo.
1: Počkejte, počkejte, kdo jako, kdo?
0: No to je ten kluk, co mě vozil na té lodě.
1: Ale to musíte sám ve slova.
0: Ale to vy furt sám, povídá, může každý dělat, jak chce.
1: Ale ne? Samozřejmě, ať si to každý dělá, jak chce, ale vy potřebujete zvolit čísla sportu, které jste pěstoval. Podívejte se, tak já nevím, například tady máme číslo 25, vodní sport, plavání, nebo...
0: Plavání, dejte to sem, jsme povídali plavání, vodní dáme plavání, prosím vás, já celý život jsem vám...
1: Plaval jste?
0: Ježišmarja, závodně.
1: Vy jste plaval závodně.
0: Proba,
1: vidíte, to je zajímavé. Ale a v čem jste závodil?
0: No, to, ve vodě to bylo víc.
1: Ale no, to já samozřejmě vím, ale mě by zajímalo, víte, jaký styl jste plaval?
0: Jo, styl jste, myslím, jo, styl. Tak já jsem vám si pamatuju nejčastěji, jsem vám provozoval, to byl ten kruhový styl, to byl, jsem měl nejraději.
1: Kruhovej styl.
0: Kruhovej, ano.
1: Tak bohužel já se omlouvám, ale kruhový styl to já neznám. To, co to je za styl?
0: Neznáte styl kruhovej, je to možný?
1: Ne, bohužel všechno neznám.
0: Jak bych mu to teďkonc... Kruhovej, to je přece, si pojďte člověče, jak máte... To musíte znát, tohle to je, máte kolem sebe, kolem pasu takový ten kruh nafukovací.
1: Ne, prosím vás, to přece není styl. Styl to je, já nevím, jak zrovna vám bych to měl nejlíp vysvětlit, tak například karaula znáte?
0: Koho?
1: No já se vás ptám, jestli karaula znáte.
0: Karaula?
1: No ano, karaula.
0: Kraula vám nejde, počkejte, já znám podobnýho, já znám Gdoulu, to je, nevím, jestli vám pomůže, toho vašeho ne, ale s Gdoulou toho znám, a pak s ním jsme se chodívali potápět, Gdoulou.
1: Potápět,
0: s Gdoulou
1: potápění, jsme... potápění je tady taky, ukažte mi to, to neříkejte. Má číslo 42, ano, to já vím, ano.
0: Tady. Máme 42, prosím vás, pasta, v tomhle listom já vám vždycky Gdoulu porazím, v tomhle listom.
1: No vidíte to, to je zajímavé taky, je samozřejmě. Hlejte se a... Vy jste se potápěl ve skafandru?
0: Co říkáte?
1: No jestli jste se potápěl ve skafandru?
0: Ne, v labín to bylo víc.
1: Ale, samozřejmě, no jistě, ale mě by zajímalo, víte, jako jestli jste se potápěl jen tak, bez ničeho, anebo jestli...
0: Jen tak, bez ničeho, prostě, co vás nemá, bez ničeho, víte, si bych si v životě nedovolil přece. Tak jsme slušní lidi taky, že jo, to není... Vždycky jsem měl s sebou plavky, prosím vás.
1: Ale,
0: když náhodou, že jo, nebyly plavky, pak člověk se zapomene, občas nikdy neví, že jo, tak vždycky jsem měl s sebou aspoň kapesník.
1: Počkejte, kapesník místo plave?
0: Ne, místo plavy, já jsem si ten kapesník dal přes obličej, aby mě nebylo poznat.
1: A jo, takže bez skafandru.
2: Ty sebou vozíš plavky, když někam jedeš? Nebo kapesník?
3: Ale jak kdy. Ale je teda pravda, vidíš, to jsem ještě nikdy neprozradil, když jsme jezdívali s Michalem na Ibizu, na takovou jednu pláž úplně na jihu ostrova, tak tam byla nudistická pláž a tam jsme jezdívali rádi. Ale to je, prosím tě, 25 let. To je 25 let.
2: Ty tam můžeš taky rád jezdit. Ne?
3: To je pravda, ale tenkrát ještě bylo co ukázat. Jako teď už by člověk
2: teď se dívat.
3: teď přes sebe hodíme ten kapesník. Jo? No.
2: Já jsem nikdy nebyl na nudistický pláži teda.
3: Nebylo to jako takový, jako tenkrát samozřejmě nebyly fotoaparáty v mobilech, nebylo nic takového. Jo, a tam byla taková pláž na jihu. Na
2: Takže
3: Salinas.
2: Dnes už by se zbál.
3: No, dneska už bych se bál, že mě někdo vyfotografoval.
2: Jo.
3: Ne, že bych jako nešel, no, ale tak.
2: Říká Aleš Cibulka, náš dnešní host. Za malou chvíli dostane další úkol, vybrat ukázku číslo 3.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, jak už jsem řekl, ukázka číslo 3 před námi vybírá Aleš Cibulka.
2: Tak já už zase jsem opatrný, nejdřív mě dostaneš na to, že jsem nebyl na Karlově mostě dlouho, pak zjistíš, že jsem chodil na Nuda pláž a už musím opatrně. Ale víš, co je zajímavý? Nedávno jsme si povídali o tom, že bylo období, kdy bylo plno zábavných pořadů v rozhlase, v televizi, a to bylo období, kdy měl Vráďa Hron pořád a kdy běželi Čundr Country Show a tak podobně. A potom, jakoby se potom všem slehla zem a opravdu zůstala humoriáda, pár zábavných pořadů. Vzpomínám na to, a jedním z těch pořadů, a na to jsme vzpomínali, bylo Gogo Show. To byli vlastně Gondíci, tam začínali a tam se objevila celá řada úžasných osobností, které tam pravidelně bývaly, a tím se dostávám k tomu výběru. Petr Martinák, Jaroušek Sypal a něco tam páchali se Superstar, jak se na to dívám, takže možná vzpomínka ano. Na tenhle ten zábavný pořad. Někdejší.
1: No tak to je vlastně taky důvod, proč ty pořady skončily, protože přišlo Superstar a jiné reality show.
2: No to je pravda, no a no. Potom ještě hele Instagram a všechny tyhle ty věci. No a kde jsou zábavné pořady? Jak si nedávno posteskla jedna zpěvačka, my nemáme kam chodit zpívat. Nejsou zábavné pořady. Vem si, kolik toho kdysi bylo. No, dneska se všude jenom vraždí, vyšetřuje ano. A žádná zábava.
1: Tak adepti do soutěže Superstar.
2: Teď jsem teda promluvil jak senior nespokojený. Zavolám do noční linky.
3: Soutěž Klondike hledá Superstar. Jak si to představujete, madam? To, že váš syn umí nosem napodobit těhotného mravenečníka, nikoho nezajímá. My hledáme Superstar, ne Supermagora. Ne, kolega Hlušec tady není. Jel s autem na myčku a kartáče mu skřípli hlavičku. Tak, kdo pak se nám dneska představí? Kdo by to byl řek? Tři adepti z Čech. Toho prvního jsem přihlásila nějaká Dáša. Už prý nekouří, nepije a to ostatní už prý taky ne. Tak pojďte dál, Václave.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, Václave. Co vás přivedlo z dalekých Čech k nám do soutěže?
4: Ono, je to trošku složitější, že? Abych to vysvětlil, já se každé ráno pravidelně holím, že? A pravidelně si u toho holení taky zpívám, že? A moje žena Dáša se nemůže soustředit na svou pleťovou masku. Jednou se nám takhle stalo, že jsme se procházeli po chábečku a najednou sousedi si mysleli, že k nám přijel velvyslanec z Mongolska, že? Proto mě poslala sem do vaší soutěže, abych tady něco jaksi vyrejžoval, že jo?
3: No to uvidíme, Václave, podle toho, jak budete zpívat. Tak, dejte se do toho.
4: Umbabau. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít za ruku. A to je jeho ryčné é.
3: No, nemůžu říct, Václave, že by mě to nějak uchvátilo. To nebyl zpěv, ale lidožroucká píseň lásky. Zlato v hrdle nemáte, ale zkuste si ho narýžovat vedle ve stoce. Ale nespívejte při tom.
4: Tak to je váš názor. A ten vám brát nebudu, že?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Zazvoníme konec tady té ukázky. Možná bude pokračovat, kdo ví, tak... Kdyby se hlásil do Superstar Aleš Cibulka, jakou píseň by si vybral? Kod koho? Co by zaspívala, předvedl?
2: Je, do Superstar.
1: Co tam si zpíval v koupelně?
2: Počkej, tam je to nějak omezený věkem, ne? Tam už bychom asi nesměli. Já nevím, jestli Superstar je nějak omezený.
1: Fakt je to věkem. Omezený věkem?
2: Já nevím.
1: Ze spoda ale... možná to už si starší 18 byl.
2: Nedávno, vidíš, jak jsme u toho omezení věku, jsme se viděli se Zuzkou Bubílkovou, která je vždycky v porotě toho muže ruku a přišla. Já jsem si tak jako postesknul, že už bych tam taky nemohl.
1: Ty jsi soutěžil.
2: A ona řekla, nesoutěžil, ale
1: ty jsi odstoupil.
2: Oni zvedli tu hranici, kdy se tam můžeš přihlásit. nahlásit.
1: Aby někdo byl.
2: Aby jako mohli jít i další, tak jsem zajásal, ale zvedli to jenom do 38 let. Což mě jako hrubě urazilo, protože my padesátníci, že
1: proč 38?
2: Já nevím, asi tam byl nějaký uchazeč, který ho tam někdo
1: bylo 38.
2: Tomu bylo 38, tak aby tam ještě tenhle ten stařík.
1: Jo, ale to vyhrál nějaký třicátník nebo pětatřicátník.
2: No tak možná proto to zvedali. Jo. Ale co bych zpíval v Superstar? Já nevím, možná by byla jenom zajímavá třeba ta zkušenost se tam dostat a uvidíme, letos vlastně to začíná znova, že jo, po letech, jestli ještě vůbec může vzejít nějaká nová Aneta Langerová, Vlasta Horová, vůbec jako
1: mohl by si pak v tobogánu zpívat sám i...
2: To je pravda, ale je fakt, že až se jednou začne spořit, tak odvyprávíme celou historku, sám si potom zaspívám, zhasnu, vytřu,
1: ano,
2: půjdu domů
1: si.
2: A sám si to poslechnu ze záznamu.
1: Jak budeme pokračovat se Superstar anebo s festivalem a Jiřím Krejčíkem ve vzpomínkách Miroslava Donutila, nabízím proti variantu B. Ačko Petr Martináka, Jaroslav Sypal, Bčko Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Michal Tučník, Tomi. Medicine man.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Určitě přijde i kouzelník, karikaturista a taky bubeníci. Bude tam toho mnohem víc. Ale teď, co přichází na řadu? Tak Jaroslav Sypal s Petrem Martinákem znovu, anebo Miroslav Donutil dnes poprvé. Ptáme se vás, co voláte. Ptáme se s Alešem Cibulkou po telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a vašeho hosta Aleše.
2: Zdravím vás.
3: Já vás taky zdravím, pane Alešku. A dala bych pana Donutila.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme moc. A kdo dál?
4: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a bývalého Chodováka, pana Cibulku.
2: Zdravím vás, já jsem ale pořád Chodovák. Tělem a duší 100% zdravím do Chodova, no jasně.
4: A chtěl bych Ačko.
1: Ačko, pokračovat. Dobrá.
2: Ano, děkujeme, ano. A zdravíme na západ.
1: Děkujeme, ještě jeden hlas. Od koho?
5: No, dobrý den, tady Kroměříš, Ačko a pane Cibulka, co zelí?
1: To byla podpásovka.
2: Ježišmarja, nevidíte, ještě jsem nebyl, až půjdu na krev, ale celý léto jsem zlobil, opravdu, takže myslím, že tentokrát to použiju, abych ošalil pro ostatní posluchače. Prosím, když jdete na krev, abyste neměli vysoký cukr, dejte si kyselé zelí. To je taková naše niť, která se line všemi humoriádami. Já vás zdravím. Roku,
1: rozhodnuto, nakonec vyhrává Miroslav Donutil. Mm-hmm. Vybrali jste povídání a vzpomínka na festivale Jiřího Krejčíka.
6: Máte nějaký veselý zážitek s režiséry, například pan Krejčík, no s panem Krejčíkem, to je na jeden večer vyprávění, jo. Samozřejmě režiséři jsou různí, o některých z nich už tady dneska padla řeč. Pan Krejčík to je režisér, který je proslulej tím, že herce bije, že když to na něho přijde, tak jí i trávu při natáčení. Dneska už je to starší decentní pán, tak se umírnil, ale byly to opravdu s ním velký zážitky. Já lituju toho, že jsem nikdy nezažil opravdovou práci s panem Krejčíkem. Vždycky mi to bylo strašně líto a rád bych ji zažil. My jsme pouze byli představeni, bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech a když nás představili a tak řekli, to je pan Donutil z provázku, to je pan režisér Krejčík, tak pan Krejčík řekl, já vás znám, já jsem vás 4x viděl. Já jsem říkal, proč na mě křičíte?
7: Nekřičím, mluvím normálně. Pojďte na recepci.
6: Já říkám, kam na recepci?
7: Na německou. Němci dávají recepci.
6: Já říkám, mě nikdo nezval.
7: Mě taky ne.
6: Tak jsme šli. Tam ty holky roznášely ty táci s těma chlebíčkama a s různýma nápojema a pan režisér Krejčík mávnul na tu jednu holku a ona přišla a on řekl, zlatíčko, vypadáš úžasně, jsi gazela, přines mi sodovku. Ona odešla, přinesla tu sodovku, pan režisér Krejčík ji poděkoval, řekl, jsi nádherná gazelo, napil se,
7: ty krávo, vždyť je to teplé.
6: Tam jsem pochopil, že má velký smysl pro rozporuplnost, ale skutečně s ním asi musely být zážitky veliký. Já to znám všecko jenom z prostředkování a z vyprávění, ale třeba ta jeho slavná historka, když jel autem a vezl několik herců na natáčení a zastavili ho policajti a říkali mu, pane řidiči, kontrola, víte, jakou rychlostí se má jet přes uzavřenou obci?
7: Ano, vím, 60.
6: No a kolik jste jel vy?
7: Já jsem jel 90. Možná 110. Ale já taky vyžaduji trest. Já vyžaduji nejvyšší trest. Já vyžaduji trest smrti.
6: Ten policajt řekl, prosím vás, pokračujte víc.
7: Vidíte, takhle se na ně musí.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To by byl host, co, Jiří Krejčík?
2: To byl host, já jsem měl Jiřího Krejčíka, já jsem ho stihnul. Pořad host do domu na dvojce, tenkrát na stanici Praha, rok 2001-2002. Vím to jako dneska, vysílal jsem na státní svátek 28. října a chtěl jsem někoho takového státotvorného. Pan režisér Krejčík byl ideální, přímý přenos. A byl to, jak to říct decentně, dědek naštvaný. Všechno bylo špatně. všechno bylo vošklivý. Kinematografie, politická situace. A Jitka Paříková, která byla v režii, tenkrát si mě zavolala v polovině, řekla, prosím tě, státní svátek, ty lidi jsou doma u rády a teď on je tak negativní, prosím tě, dostaň z něho aspoň něco trošku pozitivního. Tak jsem tam šel a těsně před tím polednem se řekla, pan režisér, a dělá vám něco ještě radost ze života, máte z něčeho radost? A on se úplně rozářil a říká, ano, když jsem doma večer sám, vyndám si psací stroj a píšu stížnosti na všechny a na všechno, na dopravní podniky, na poštu, a úplně zářil a vyprávil o tom, jak píše stížnosti. Byl kouzelný, pak jsem ho měl na jedné besedě, pak se promítala božská Ema, to už byl staříček, ale legenda neskutečná. Ale šla z něj hrůza, teda opravdu, jo.
1: Tak jiná vzpomínka na Frantu a švédskou trojku může být od Miroslava Renutila.
2: Na to se budeš taky ptát? Ne, Frantu neznám.
1: A nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem. Vyberte si 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo komu pro koho? Humoriáda, povídejte po telefonu.
2: Dobrý den do studia, pánové, zdravím, tady Monika, taky z Alešovho Chodova.
3: Zdravím do Chodova.
2: Já hlasuji taky pro Ačko. Mm-hmm. A můžu mít jenom krátký dotaz, jestli jste krátkej. S rodičema jezdili ještě za totáče do Tatrovic.
3: Například. No samozřejmě, nakoupali ještě do Tatrovic, ano, a jako malý jsem tam našel paroží a do dneška ho máme na chalupě. To byly Tatrovice, úžasný, no jistě.
1: Děkujeme za to vzpomínku, co se všechno nedozvíme. A vy teď, že vyhrál Miroslav Donutil, tak o Frantovi a švédské trojce.
4: Ale my se takhle cvičíme od rána do večera, to je nádherný. Tohle nás prostě Franta Kocourek naučil, to nám tady zanechal. Cvičit se takovýmhle způsobem. My spolu dokonce jezdíme do lázní, do Třeboně. Tam léčíme svoje stará kolena ve společnosti našich starých spolupacientek, protože tam nepotkáte nikoho jiného. A zas je čas na ryby. Jednou jsem tam byl o 3 dny dřív, Franta se někde v Brně spozdil, přijel a on je pinklich, on musí mít stejný pokoj. Když ho měl jednou, už ho musí mít po druhý. Já jsem to věděl. Jsem se domluvil s tím recepčním, Franta se ubytovával a recepční říká: pane Kocmane, bohužel váš pokoj je obsazen, bydlí tam pan Holoubek. Počkej, co to měneš, jaký Holoubek, jako, kdybys mě tam dal kuřátko, neřeknu nic, ale Holoubka mě tam necpí, chlapče. Ne, vy mě nerozumíte, to je starší pacient, pan Holoubek, 87 let. Jo, takhle, jako přestárlý holub, dobře. Chlapče, okrožkuj ho, ať si letí svou cestou, jo? Ne, vy mě opravdu nerozumíte, my už nemáme místa, v tom už já jdu ze schodu a říkám: Franto, to je co? A Franta: v Češi mi tam šopli nějakýho holuba na cimuru, ten mě tam bude vrkat před večerkou, já na to nejsou zvědavý, já jedu dom. Říkám: neblbni, berou candáti. Jo, no tak to zůstanu do zítřka, jo? No tak jo, tak jsme šli k tomu pokoji. Franta chtěl odemknout, já říkám: radši zaťukej, Holoubek je starý, mohlo by to s ním seknout. Ticho. Ten recepční byl naprosto dokonalej, říká: možná už pan Holoubek. Franta úplně zcepeň a říká: ježmar, já tam nebudu spát po mrtvým. Říkám: Franto, já ti nerozumím, chceš tam být sám nebo s Holoubkem? No ne, ale po mrtvým. Říkám: tak odemkni, ať víme, na čem jsme. Franta odemknul, bylo domluvený, že tam byly 2 postele, na každý spala 1 důchodkyně. Říkám: Frantiku, spíš uprostřed? Dobrou, šel jsem. Jenomže to musíte čekat okamžitou odvetu. Ráno v 5 hodin u mě na pokoj. Říkám: jasně, Franto, já se omlouvám, promiň, běž si lehnout. Franto, prosím tě, já se ti omlouvám za ten včerejšek, běž spát, pro boha. Ježíš, běž si lehnout, stáváme až v 8, je 5 hodin ráno. Ach jo, otevřu, tam taková dáma: dobrý den, mistře. Už její první věta byla velmi zlá. Říká: nebudím. Říká: milostivá paní, není to nejlepší hodina, co si račte přát? Mě k vám z mého balkonu nad vámi, na váš balkon pode mnou, upadl kartáč. Říkám: pojďte si ho vzít. Baba tam vlítla, ale jak tam mě projela pokoj, jestli tam není někdo, kdo tam nemá být, jestli tam není něco, co ona tam nemá. Našla kartáč na balkoně, nevím, kde se tam vzal. Když odcházela, otočila se ve dveřích a řekla: a Kocmanova švédská trojka vám přeje dobré jitro.
1: Humoriáda. Tak dnešní dvojka ve studiu se loučí. Děkujeme za účast, za pomoc, za to, že jste poslouchali. Příští týden se zase těším na slyšenou. Aleši, tobě hezký zbytek léta.
3: Ne zbytek léta, léto je v plném proudu a nekončí podzimě daleko, rozumíš to?
1: Ano.
3: Všechno teprve začíná.
1: Ano,
3: připomínám na tebe. Děti ať si jdou do školy, ale my máme dovolenou dál.
1: Ty máš babí léto, už podle barvy.
3: Mějte se krásně.
1: Ať se daří.

Vidíš okna první elektriky? Poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Plánovaná výluka mění ode dneška vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří. Radnice v Novém Boru rozšířila počet míst na třídění odpadu. Prezident Pavel nevidí důvod ke stažení kompetenční žaloby kvůli účasti na letním summitu NATO. Po ránu většinou zataženo i v místě s deštěm, přes den bude postupně až polojasno, srážky ustoupí, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Plánované vlakové spojení mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří se ode dneška změní plánovanou výlukou. Část spojů nahradí autobusy, některé spoje pojedou jinou trasou. Výluky zasáhnou i noční spoje. Podle tiskového mluvčího zprávy železnice Davida Kabeleho opravy skončí 24. října. Práce se týkají části stanice Prunéřov a kolejí, včetně oprav trolejového vedení. Náhradní autobusová doprava bude jezdit v úseku Prunéřov Kadaň. Na nově opraveném sídlišti Jiráskova Husova v Novém Boru můžou lidé snadněji třídit odpad. Radnice část stanovišť, která dřív sloužila jen k odkládání směsného odpadu, doplnila o barevné nádoby na plast, papír nebo bioodpad. Třídit je tak možné na většině křižovatek mezi domy.
3: Na křižovatce ulic Husova a Tkalcovská radnice kontejnerové stání naopak zrušila. Jak uvedl mluvčí města Jiří Libiš, nová stanoviště jsou navržená tak, aby co nejméně narušovala ráz ulice. Jejich čistotu chce město pravidelně monitorovat. Pro obyvatele sídliště jsou novinkou kontejnery na bioodpad, ke kterým si lidé na úřadu musí vyžádat speciální klíč. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel neplánuje stažení kompetenční žaloby kvůli sporu s vládou o účasti na summitu NATO v létě. Chce počkat, jak ústavní soud rozhodne. Řekl to v neděli v televizi CNN Prima News. Podle prezidenta byla žaloba důsledkem špatné komunikace a vyjasnění kompetencí vlády a prezidenta ji usnadní. Počet potvrzených obětí středeční bleskové povodně v Nepálu vzrostl na 790, oznámil to tamní úřad pro zvládání katastrof. Dalších 16 lidí zemřelo v sousedním Tibetu. V zasažené oblasti pokračují náročné záchranné práce. Pohřešovaných jsou stále skoro 3000. Nepálská vláda odhaduje, že na obnovu oblasti bude potřeba v přepočtu asi 105 miliard korun. Zároveň už požádala o těžkou techniku a mezinárodní pomoc speciálních týmů na identifikaci obětí. Sport. Fotbalisté Slávie v Šance-Lize v po necelých 6 letech vyhráli na pražské Letné. Domácí Spartu porazili v derby 3-0 a tabulku nejvyšší soutěže tak po 6 neúplných kolech vedou o bod před Libercem. V dalších zápasech Liberec porazil Hradec Králové 2-0, stejným výsledkem vyhráli Teplice nad Jabloncem a Plzeň hrála se Slováckem 1-1.
1: Počasí.
2: Čekejte po ránu většinou zataženo s deštěm, během dne budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno, přehánky už jenom ojediněle a zvláště na horách. Teploty dnes do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Chabařovicích na Ústecku pokračují opravy na průtahu obcí mezi Přestanovem a Trmicemi. Projíždí se Kivadlově, ve Špičkách počítejte i s delším zdržením. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po páté, krásný den, neříkám to rád, neříkám to nahlas, řeknu to tak nějak decentně, je tady poslední prázdninový den, 31. srpen. Dobré ráno na severu Čech i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Lenka Filipová, teď Karel Zich a k tomu samozřejmě dnešní kalendárium. Hezký den.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
5: rozhousvět.

0: Ještě jednou krásný den. 31. srpen je tady, Pavlína má svátek. Pavlínkám všechno nejlepší k dnešnímu dni. Užijte si ho úplně naplno a školákům taky popřeji, aby si užili naplno poslední prázdninový den. Čím významný je 31. srpen, kromě toho, co jsem vám teď řekl, to ví naprosto přesně Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se Pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na šest. Dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Sever. Festival Sportfilm ožije na přelomu září a října. Liberec a Jablonec na ní jsou. Na jaký program se můžete těšit a kdo přijde snímky představit? No, bude to velké překvapení. My pro vás chystáme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Teploty venku kolem 14 stupňů v Mostě, 14 stupňů máme i v Jiříkově. Dnes bude oblačno, samozřejmě můžou se očekávat i přeháníky, místy bouřky, jinak během dne polojasno až téměř jasno. Nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: hrát. 9 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Bude to La Bomba, přijde Alberto Tomba, bývalý italský sjezdař, tak jeho rolezec Mára Holeček nebo herec Josef Trojan. Ti a mnoho dalších představí v Liberci své snímky v rámci 29. ročníku festivalu Sportfilm. Festival navazuje italskou tematikou na letošní zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina.
1: Slyšeli jste úplný závěr festivalové znělky letošního ročníku festivalu Sportfilm Liberec, který se uskuteční od 30. září do 4. října v Liberci, v Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou. Nabídne 50 snímků v 6 soutěžních kategoriích, přihlášených jich ale bylo mnohem víc.
2: Letos máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa, což je vlastně polovina existujících států světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Balašová a pokračuje představením festivalových hostů.
2: Tak víme, že Gianni Merlo, což je prezident celosvětové novinářské asociace sportovních novinářů, přiveze právě svého přítele Alberta Tombu, takže na to se moc těšíme. Bavíme se o účasti, protože letos by se to mělo všechno odehrát v italském stylu, o účasti Aleny Šeredové a jejího syna Luise Buffona, fotbalisty a samozřejmě české hvězdy, všechny uvedou svoje filmy, to znamená Trojanové, Kolečkové, Prachařové.
1: Sedmičlenná porota bude vybírat vítěze, kteří se zúčastní mezinárodní soutěže v Miláně. Co dělá sportovní film dobrým filmem, to říká porotce a režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika.
3: Ten sport zasahuje opravdu do všech jako ještě lidských činností a těch starostí a to, co se může při tom sportu stát, že vlastně na tom prvním místě je to jenom emoce. Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala nějakým příběhem, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný, tak a musím říct, že tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Je to absolutní nářez a ta úroveň je strašně vysoká.
1: Festival se koná od roku 1998. Od jeho zrodu je přítomný bývalý ředitel festivalu Vladimír Boháč.
4: My těch 23-24 ročníků dělali sami ve dvou. Dostali jsme ten festival opravdu i do té Itálie. No a mám samozřejmě radost, to je velice příznivý a krásný pohled na to, jak se to rozvíjí.
1: Mimo projekce filmů nabídne festival i výstavu olympijských plakátů doplněných o plakáty sportovních filmů oceněných Oscarem nebo fotek českých sportovců z letošní zimní olympiády. Součástí bude i konference s názvem Identita o mentálním zdraví. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

možná nějaká ta dnešní bouřka nás ještě čeká, ta letní bouřka, protože máme 31. srpna, dobré ráno, na severu Čech ve zprávách v půl s Františkem Janečíkem se dozvíte, že bude uzavřena silnice v Bedřichovicích na Lounsku i nadále příjemný den, hezké vstávání vám všem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dělníci ode dneška uzavřou silnici třetí třídy v Bedřichovicích na Lounsku. Budou tam hloubit výkopy pro nové kanalizační přípojky. Podle krajského úřadu potrvá dopravní omezení do 13. září. Město Ústí nad Labem chce přispět částkou 1,5 milionu korun na stavbu nového fotbalového hřiště na severní terase. Dnes o tom budou jednat zastupitelé. Ti budou probírat také financování městského divadla. Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti má odpoledne zveřejnit ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Prioritami podle ní příštím roce zůstává zdravotnictví anebo dopravní infrastruktura. Pražský vrchní soud se dnes vrací ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z Hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce podraží. Podle České rady dětí a mládeže rodiče připlatí v průměru až o 300 korun za pololetí. Dnes čekejte po ránu většinou zataženo a s deštěm. Během dne budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Přehánky pak jen ojediněle a zvláště na horách. Teploty do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 268 mezi Sloupem a Svojkovem na Českolipsku je zúžená kvůli řešení nestabilního svahu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den, hezké ráno vám všem. Dneska poprvé jsem si řekl, že už za chvilku vám začneme hrát vánoční písničky, ale myslím si, že ještě nějaký ten týden vydržíme. Ano, podzim už je ve vzduchu, tak zatím ne vánoční, ale písničky, které nestárnou pro vás. Máme určitě skupinu Olympic a teď už Leonu Muchálkovou.

0: 8 minut po půl šesté. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Dneska po 13. hodině nás čekají osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesy pozve další hosta, kterého vyspovídá. Tím hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba, vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Jan Šibík, těšte se na něj dneska, bude to určitě zajímavé povídání o tom, jak udělat dobrou fotku a co všechno člověk musí podstoupit. Dneska po 13. hodině na Českém rozhlasu Sever. I nadále pěkný den, pěkné ráno vám všem.

0: Dvě minuty před 6:45 posloucháte Český rozhlas Severna. Radarový snímcích už vidím déšť.
1: Počasí.
0: Je to tak, objevují se první přehánky na Mostecku, teploty jsou kolem 14 stupňů, 14 stupňů máme v Chomutově, 16 stupňů máme v Roudnici nad Labem. Jaká je předpověď pro dnešní den? Dnes z počátku po ránu bude oblačno až polojasno, a potom většinou zataženo s deštěm, místy s bouřkami, během dopoledne budou srážky ubývat až na polojasno a srážky se poté objeví už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 26 stupňů Celsia, očekáváme, že v bouřkách může napršet až kolem 20 mm srážek. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 12 minut před 6 posloucháte Český rozhlas Sever, tak co jste o víkendu vařili, potřebovali jste jížku? Tak představte si, že jížka nemusí vzniknout jen z obyčejné mouky a másla. Babské rady teď prozradí, jakou roli může sehrát špaldová mouka, sádlo nebo i cibule.
1: Babské rady.
2: Není jížka jako jížka, to se asi shodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zásmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 8 minut 6. hodina. Dobré ráno na severu Čech. Pavlínkám všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je posledního srpna. Užívejte si dnešní den. Ve zprávách v celou se dozvíte, že českolipští zastupitelé dnes projednají program regenerace městské památkové zóny. I nadále příjemné vstávání. Sní.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dobrovolníci v neděli v jezeře most pohřešovaného paddleboardistu nenašli. Českolipští zastupitelé dnes projednají program regenerace městské památkové zóny. Dětské domovy musí dětem hradit, s dětem s vadami chrupu rovnátka jednotný postup určil ochránce práv a dětí. Po ránu většinou zataženo a místy s deštěm, během dne bude postupně až polojasno, srážky ustoupí, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno, přeje Frank. František Janačík. Dobrovolnické pátrání v jezeře Most a jeho okolí po pohřešovaném chlapci v neděli nepřineslo výsledek. 19-letý mladík na paddleboardu zmizel na jezeře při bouřce počátkem srpna. Akce se zúčastnila přibližně stovka dobrovolníků, převážně potápěčů.
4: To, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
5: Maximilián Kalfus přijel z Prahy. Do 70 metrů hlubokého jezera Most se ponořil poprvé.
4: Je to velká hloubka, já mám třeba certifikaci jenom do 40, takže já bych ani tak hluboko nesměl.
5: Organizátoři se snažili o bezpečnost dobrovolníků, říká iniciátor akce Petr Macinský.
6: Máme tady záchranného potápěče, máme tady lodě, máme tady přistavený sanitky.
5: Do vody mohli jenom dvojice a najdele na hodinu. Jezera Most, Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Podle mosteckého policejního mluvčího Václava Krígra na září policie plánuje pokračování v pátrání po hladině za pomocí služebních psů vycvičených na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policie použije také sonar a podvodní dron. O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé v České Lípě. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030. Architekt Tadeáš Matoušek v dokumentu třeba navrhuje větší využití potenciálu vodního hradu Lipí. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Meneše. Obrátila se na něho 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek. Jednalo se o 25 tisíc korun. Podle ombudsmana ale musí takové náklady hradit dětský domov. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na nedělní americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Konflikt na Blízkém východě trvá přes půl roku a výrazně omezil plavbu v Hormuzské úžině. Ta před válkou představovala klíčovou trasu pro převoz ropy.
3: Počasí.
2: Po ránu čekejte stále většinou zataženo a s deštěm. Během dne budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Přehánky pak už jen ojedinělé, zvláště na horách. Teploty do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice mezi Habřinou a křižovatkou s hlavním tahem číslo 260 Litoměřice Úštěk je kvůli opravám stále uzavřená. Objíždíte přes Trnobrany a Liběšice. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Máme za sebou dvouměsíční prázdniny, poslední prázdninový den je tady, ale my to všechno ještě probereme v pořadu Dáme řeč, protože se během prázdnin mluvilo o tom, že by se ty prázdniny mohly třeba zkrátit, ty letní, rozložit do celého roku. Nechali byste školní prázdniny tak, jak jsou, nebo byste je zkrátili, prodloužili, přesunuli? Pomohlo by to vůbec někomu, kdyby se do toho sahalo? Tak tohle všechno probereme po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete psát maily na dame.reč@rozhlas.cz. K tomu vám dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Roy Orbison, teď Iveta Bartošová.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, 12 minut po 6. Posloucháte Český rozhlas Sever i nadále. Dobré pondělní ráno, zítra je první školní den, dnes máme posledního srpna, tak ale uchovejme si dobrou náladu. Samozřejmě Pavlínkám popřejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a snad ta dobrá nálada vydrží i během dnešní krimi historky, se kterou se s Petrem Beranem vydáme do Litoměřic.
1: Krimi historky.
2: 27-letý muž z Terezínska měl opakovaně navštěvovat prodejnu elektroniky v Litoměřicích, jenže nechodil nakupovat. Odnesl si postupně víc než 10 kusů elektroniky v hodnotě přes 40 tisíc korun. Jeho postup byl poměrně jednoduchý. Dopoledne přišel, část zboží ukradl a odešel domů. Tam se převlékl a vyrazil zpátky do stejné prodejny, kde v akci pokračoval. Zřejmě doufal, že nové oblečení bude stačit k tomu, aby ho obsluha nepoznala. Elektronika ale nebyla jeho jediným cílem. V jiné prodejně si odnesl bez placení dokonce parfém. Policisté mladíka brzy vypátrali. Ovšem odcizené zboží už nenašli. Prý ho obratem prodával a získané peníze prostě utratil.
1: Krimi historky.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku půjdeme na výlet, tak jak jste zvyklí v tuto dobu, abychom vám dali tip, proč nesedět doma, proč někam třeba nevyrazit. A kam to bude? Bude to na Děčínsko. A připravte se na výstup na jednu z rozhleden. Hezký den.
1: Počasí.
0: I když nevím, jestli dneska bude dobré počasí na výlet, rozhodně ne asi dopoledne, protože už se nám objevují první lehké přeháňky na Chomutovsku a Mostecku. Teploty máme 15 stupňů v Teplicích a máme 15 stupňů i v Krásné Lípě. A ta předpověď pro dnešní den je taková, že ráno bude oblačno až polojasno, pak přijde déšť a taky bouřky. Během dopoledne ale ještě budou srážky usbívat až na polojasno a přeháňky se vyskytnou jen ojediněle. Později večer znovu četnější přeháňky či bouřky. Teploty do 26 stupňů, předpokládané množství srážek v bouřkách ojediněle až kolem 20 mm. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Velice rádi se touláme naším krajem, protože je tady nádherně a jedno místo vám teď rádi představíme, možná ho znáte, pokud jste z Děčínska, tak teď navštívíme Dobrnou, což je obec, která má jednu chloubu, kterou to ví Eva Bucharová.
2: Dobrná je malá údolní vesnička s necelými 500 obyvateli v severovýchodní části Českého středohoří. Do turistického povědomí vešla v roce 2004, kdy na nedalekém Sokolím vrchu s výškou 506 metrů nad mořem byla vztyčena rozhledna. Ta se záhy stala hlavním symbolem obce. Blízké okolí Děčína tím získalo už třetí atraktivní rozhlednu vedle Sněžníku a Velkého Chlumu. Ze Sokolího vrchu je pohled na Děčínskou kotlinu úchvatný. Je odtud vidět celé město s širokým okolím, nad kterým se tyčí výrazný masiv Děčínského Sněžníku, největší pískovcové stolové hory ve střední Evropě. Rozhledna na Sokolím vrchu je typizovanou stavbou vysílače telekomunikačního operátora, která svojí konstrukcí plní tedy nejen technický účel, ale slouží právě i turistům. Místo pro rozhlednu bylo vybráno opravdu šikovně. Ve chvíli, kdy vítr rozežené mlžné opary, určitě stojí za to vydat se na Sokolí vrch autem, autobusem nebo pěšky. Protože odměna je lákavá. Za vynikajících podmínek je ze Sokolího vrchu vidět velká část Krušnohorského hřebene s Klínovcem, posvátná hora Říp, hrad Bezděz i Ještěd. Vidět jsou nejen Jizerské hory, ale dokonce i Sněžka v Krkonoších. V odpoledních hodinách se krásně výjímají vrcholky Lužických hor, jako je Studenec nebo Jedlová, kde jsou taky rozhledny. A pochopitelně uvidíme velkou část Českého středohoří s jeho nejvýraznějšími vrcholy. Tak hurá do Dobrné na Sokolí vrch!
1: A pěkně se tam rozhledněte doleva, doprava, dopředu i dozadu a k tomu samozřejmě vám popřejeme dobré počasí. Hezký den, hezké ráno vám všem.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever.

den s Českým rozhlasem Sever. Za 3 minuty tady bude 6:30 v novém bodu. Od zítřka bude o 1 základní školu méně. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít František Janečík. I za pár minut, i nadále. Hezké, dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Cestující, kteří plánují cestu v nočních hodinách mezi stanicemi Litoměřice město a Mělník, musí počítat s komplikacemi. Výluky nočních spojů se tam uskuteční od dnešní noci na úterý 1. září a také ze soboty na neděli z 12. na 13. září. Informovali o tom České dráhy. V Novém Boru bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo zrušit základní školu generála Svobody v Arnoutovicích. Hlásilo se do ní málo dětí. Města v Česku čím dál častěji v okolí základních škol omezují ranní automobilový provoz. Takzvané školní ulice mají zajistit dětem bezpečnější cestu do školy a zapojuje se do projektu stále více obcí. V Česku už jich je zhruba 30, třeba v Praze, v Brně, v Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Policie při nedělním pražském fotbalovém derby zmařila pokus o útok na pochod slávistických fanoušků. Přibližně 500 příznivců Slávie vyrazilo od Národního divadla směrem k Letné. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina 20 mužů už rozebírala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka už měli muži také nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat. Přesně před 29 lety zemřela po autonehodě v Paříži britská princezna Diana. Byla první manželkou současného krále Karla III. A matkou jejich dvou synů Williama a Harryho. Po rozvodu se zaměřovala hlavně na charitu. Okolnosti její smrti dodnes provází spekulace a konspirační teorie. Po ránu stále čekejte i zataženo a místy s deštěm. Přes den budou srážky postupně ubývat, bude i polojasno, přehánky už jen ojediněle a zvláště na horách. Teploty dnes vystoupí ve stínu i k 26 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici číslo 237 je kvůli opravě stále uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk, vedou na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli chcete dětem udělat překvapení, tak je teď zbuďte takovou generálku na zítřek, protože zítra už tuhle dobu budou muset vstávat do školy. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech s Českým rozhlasem Severy s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Jitka Zelenková, teď činasky.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, 10 minut po půl sedmé je posledního srpna, co přinese dnešní den. My to víme, na městském koupališti ve Štětí se dneska rozloučí s prázdninami. Těšit se školáci můžou, a nejen školáci, i předškoláci na dětskou diskotéku, a od 18 hodin se bude promítat film Toy Story 5 Příběh hraček. V Ústeckém Hraničáři dneska uvidíte film Čika Čeka, je to film český. Venkovská pošťačka, jí syn a poslední přání umírající babičky rozehrají křehkou komedii o rodině. A v Ústí nad Labem se také těšte na varhaní koncert v kostele svatého Vojtěcha. Se koná koncert tvorby Karla Hinera. Vystoupení je benefiční, vstupné je dobrovolné a je věnováno na opravu vzácných svatovojtěžských varhan. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Víte, kde máme u nás na severu Čech hezké lázně, které založili v roce 1796 kinští a kam teď jezdíme s nemocemi pohybového ústrojí po dětské obrně po operacích. Jsou to malé romantické lázně, které za chvíli navštívíme v příbězích měst a obcí, ale nejdřív si řekneme něco o počasí.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to teď u nás po ránu vypadá?
2: Tak postupně se zatáhlo, bude nás přecházet studená fronta, už teď srážky postupují z Karlovarského kraje i k nám, mohou se vyskytnout tedy i bouřky, no a zapršet by tedy mělo na většině území během těch ranních hodin. Dopoledne potom čekáme postupně ubývání těch srážek, no a teploty teď po ránu mezi 12 a 16 stupni, a to je na horách, a fouká slabší proměnlivý vítr.
0: No a přes den ty teploty budou jak vysoké?
2: Přes den vystoupí mezi 23 a 26 stupňů, chladněji bude ve Šluknovském výběžku, tam bude kolem 22, na horách potom mezi 17 a 20, no a ty srážky postupně se odsunou dále k východu už během těch dopoledních hodin, jak jsem zmiňovala, no a odpoledne čekáme už potom většinou polojasno a jen ojedinělé přeháňky.
0: Já vám děkuji a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tak teď, pokud půjdete do práce, tak raději přibalte deštník nebo pláštěnku. Odpoledne zase trošku toho sluníčka. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever.

0: že se poslední den prázdnin nebude tančit. Hezké roztančené ráno s Českým rozhlasem Sever. Máme pondělí 31. srpna. Teď navštívím místo, kde jsem naposledy byl před rokem. Je to tam úžasné, mám to tam rád. Je tam nádherné místo, kam můžete zajít na procházku, dáte si tam dobrou kávu nebo nějaký dortík, ale hlavně se tam léčí. Léčí se tam rašelnou z nedalekých naležišť a mluvím o mšených lázních, které teď v příbězích měst a obcí v Ústeckém kraji navštívíme společně s Alenou Škraňkovou.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lázeňská obec Mšené Lázně leží na Litoměřicku v údolí Mšenského potoka. První písemná zmínka o této vsi je z roku 1262. Později bylo Mšené postupně ve vlastnictví šlechtických rodů Ilburků, zajíců z Házenburka a Kinských. Právě Kinští tam v roce 1796 založili lázně. Vypráví se, že ředitel pozemkových majetků hraběcího rodu Kinských František Pavikovský trpěl žaludečními problémy. Když v roce 1790 přijal na inspekci, udělalo se mu špatně. Myslivec mu podal sklenici místní vody a po ní se mu ulevilo. V lázních se nejdříve léčilo vodou z místních pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dnes tam jezdí lidé s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou, po dětské obrně, po operacích a podobně. Architektonickým skvostem lázeňského areálu je secesní pavilon Dvorana. Je to práce významného architekta Jana Lecla, žáka Jana Kotěry. Budovu vymaloval malíř Viktor Oliva, známý autor původních maleb pražské kavárny Slavia.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Kočovní herci, ano, v pondělí ráno vyrážejí naše vozy směr do práce, tak šťastnou cestu, ať dojedete včas a v pořádku. Hezký den, hezké ráno, Pavlínkám, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Máme posledního srpna, přeji vám dobré ráno s Českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v celou. V nich se dozvíte, že v letním kině a v zahradě Českého rozhlasu v Ústí nad Labem bude možné příští rok pořádat akce i po 10. hodině večer. Krásné ráno.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V letním kině a v zahradě Českého rozhlasu v Ústí nad Labem bude možné příští rok pořádat akce i po 10. hodině v noci. Řidiči ode dneška neprojedou po silnici 3. třídy v Bedřichovicích na Lounsku. Ministryně financí Schillerová z hnutí ANO představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Po ránu většinou stále ještě zataženo a místy s deštěm, během dne postupně i polojasno, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Vedení města Ústí nad Labem rozšíří místa, kde je možné pořádat akce i po 10. hodině večer. Radní schválili úpravu zásad pro změnu doby nočního klidu. Pořadatelé akcí konaných příštím roce musí o zkrácení doby nočního klidu požádat do konce listopadu. Dosud bylo možné přesáhnout 22. hodinu na Větruši, také u jezera Milada, v městských sadech, na Mírovém náměstí a na hradě Střekov. Radní k tomu přidali areál letního kina a také zahradu Českého rozhlasu Sever. Více řekl náměstek primátora Tomáš Vlach z hnutí ANO.
2: Novinkou toho programu je, že chceme rozšířit ta místa o dvě lokality, letní kino a zahradu Českého rozhlasu. Samozřejmě musím zdůraznit, že vždycky je nutný souhlas vlastníka pozemku.
1: Dělníci od dneška uzavřou silnici 3. třídy v Bedřichovicích na Lounsku, budou tam hloubit výkopy pro nové kanalizační přípojky. Podle krajského úřadu potrvá dopravní omezení do 13. září, řidiči musí objíždět přes Smolnici. Další omezení dnes začíná v ulici Komenského v Dobroměřicích. Tam silničáři budou opravovat povrch vozovky a dopravu budou pouštět kivadlově jedním pruhem. Práce tam mají skončit na konci října. Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává dopravní infrastruktura nebo zdravotnictví. Splnit by Česko mělo také poprvé alianční závazek vydávat 2% hrubého domácího produktu na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně s vyšším schodkem, než je současných 310 miliard korun. Počet by ale podle Schillerové deficit neměl 400 miliard.
3: Bude to po 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Slávie v prvním ligovém derby v pražských S v sezóně vyhráli na Letné 3-0. V tabulce šance ligy se tak vrátili o bod do vedení před Liberec. Ten porazil Hradec Králové 2-0. V dalších zápasech Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0 a Plzeň hrála se Slováskem nerozhodně 1-1. K zápasu Teplic a Jablonce se vrátíme v našem vysílání ještě před 7:30.
0: Počasí.
1: Čekejte po ránu stále zataženo a také místy s deštěm. Přes den budou srážky postupně ubývat, bude až polojasno. Přehánky ojediněle a zvláště na horách. Teploty dnes do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Silnice mezi Habřinou a křižovatkou s hlavním tahem číslo 260 Litoměřice Úštěk je kvůli opravám dnes a zítra ještě zavřená. Objíždí se přes Liběšice a Trnobrany. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Tak mě po ránu rozesmutnila zpráva o tom, že včera skončil chov slonů v Liberecké zoo. Jednu z prvních fotek, kterou mám v dětském fotoalbu, je fotka se slonem z Liberecké zoo a v neděli opustila libereckou zoologickou zahradu slonice Bala. Tím skončil chov slonů v Liberci po 70 letech. Je to škoda, ale přece jen už ten chov asi nevyhovoval důstojným podmínkám pro tyto velké a obrovské tvory. Tak si hold v Liberci najdeme jiné oblíbené zvíře. Pěkný den a teď jsou tu další písničky, které nestárnou. Budou tu Vítězslav Vávra a Žlutý pes.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7 hodině. Posloucháte Český rozhlas Sever. Pavlí nám všechno nejlepší k svátku. Máme posledního srpna, ještě máme léto, ještě máme prázdniny, tak ještě si to můžeme užívat. Jaký dnešní den je z hlediska kalendáře, to ví Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo Tištěných lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic s 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na osm. Český rozhlas Sever s vámi. Fotbalisté Jablonce poprvé v ligové sezóně ztratili body. Stalo se jim to v Teplicích a právě tam se vypravíme za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco o počasí. Venku už přibývá oblačnosti a dešti. Aktuálně prší na Chomutovsku a Kadaňsku. 12 stupňů máme v tuto chvíli v Děčíně, 16 stupňů v Lounech. Dnešní předpověď ráno, dopoledne zataženo s deštěm, bouřkami. Během odpoledne očekáváme ubývání srážek až na polojasno. K večeru znovu přijdou přeháníky a ojedinělé i bouřky. Teploty do 26 stupňů. V bouřkách může napršet až kolem 20 mm srážek. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Jsme nezvládli ten závěr, kde udělali jsme tam prostě chybu, kterou třeba jiný zápasy jsme neudělali.
1: Hodnotí utkání trenér Luboš Kozel, kouč jabloneckých fotbalistů, kteří, jak už bylo řečeno, nastoupili jen pár dní po postupu přes Glasgow Rangers, ale na to se trenér Jablonce nevymlouval.
0: Ne, tak jako samozřejmě to těší v tom, že na to máte jeden den, protože v pátek to z těch hlav ještě nedostanete. My dělali všechno pro to, aby jsme na ten zápas byli připraveni dobře. Tam nebyla nějaká známka, ať už únavy nebo nějaký nekoncentrace, že ten výkon prostě byl srovnatelný s některýma jinýma ligovýma zápasama, který jsme taky hráli po poháru. Některý třeba jiný zápas měli víc štěstí v té koncovce, nebo prostě byli jsme i důslednější v té defenzivní fázi a rozhodující byl samozřejmě ten první gol.
2: Bylo nějak moc vyložených šancí do toho našeho gólu. Po čase jsem hráčům vytýkal, že máme málo hráčů ve vápně. Tam jsem byl trošku kritický a to, že ve druhém půli se prosadil Johnny, a to je paradox, nejmenší hráč na hřišti, když dal gól hlavou. A já myslím, že Johnny má kvalitní hlavu, že ono i koordinačně tohle zvládnout není nic jednoduchého a ta jeho hlava byla vědomá do protipohybu golmana, i když se to tam došouralo, že jsem měl obavy, aby tomu ještě nezabránil golman.
1: Říkal mnohem spokojenější ze dvou trenérů po zápase Zdenko Frtěla. Teplickým se povedl vstup do soutěžního ročníku, pak přišly dvě porážky za sebou, ale teď už jsou zase tepličtí na vítězné vlně.
2: Co hráš, to kvalita, takže o to víc to vítězství s týmem a s klubem, kterému i touhle cestou chci pogratulovat k tomu postupu, tak je to o to cennější.
1: To byl Zdenko Frtěla, kouč Teplic, které jako první v této sezóně obrali o ligové body Jablonec. Z Teplic Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever,

Za dvě minuty, půl osmá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den, František Janečík přijde zprávy v půl. Dozvíte se, že mají nového obecního strážníka v Jetřichovicích. I nadále hezký den, klidné vstávání.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kolem 120 dobrovolníků se v neděli zapojilo do pátrání v jezeře Most po 19-letém mladíkovi, který tam zmizel při bouřce 4. srpna. Podle organizátora pátrání Petra Macinského se do akce zapojilo přes 80 potápěčů. Ti hledali na dně v hloubce do 25 metrů, mladíka ale nenašli. Zemědělské družstvo Klapí na Litoměřicku bude mít letos výrazně nižší výnos silážní kukuřice. Běžně sklízí kolem 45 tun z hektaru, letos by to mělo být jen kolem 25 až 30 tun. Na bezpečnost v ulicích Jetřichovic na Děčínsku nově dohlíží už zhruba měsíc nový obecní strážník. Řeší také neukázněné parkování turistů nebo občanské spory. V budoucnu by obec chtěla ještě jednoho. V Dubé na Českolipsku bude provoz pošty od října zajišťovat tamní podnikatelka, která dřív na poště pracovala a projevila zájem provozovat takzvanou poštu partner. Kromě poštovních služeb chce nabízet doplňkový sortiment, třeba různé regionální výrobky. Aplikace Google Maps změnila pro své uživatele ve Spojených státech název Ontarijského jezera na jezero americké. Platforma tak reagovala na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Technologická firma uvedla, že lidé v Kanadě dál uvidí název Ontarijské jezero a ti mimo Kanadu a Spojené státy pak oba názvy. Stále je většinou zataženo a místy s deštěm, během dne budou srážky ubývat, postupně čekejte až polojasno a přehánky jen ojediněle, zvláště na horách. Teploty dnes do 26 stupňů, na horách do 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Mostu na Havraň po silnici 27 dejte u Čepiroh pozor na řešení nehody osobního auta s divokým prasetem. V ulici Vlámská v Hrádku nad Nisou hasiči řeší požár nákladního auta. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak se zjistilo, že ty chytré hodinky nebo ty mobily, co nám měří ten tep, spočítá nám kalorie, kolik jich jsme jich spálili, nebo počítá kroky, že jsou značně nepřesné, že nám hodně nadržují, a tak bychom se měli prý držet jenom jednoho jediného. Týdně bychom měli se hýbat alespoň 150 až 300 minut, tak se protáhneme v tuto chvíli i do rytmu písniček, které nestárnou. A za chvíli Rangers, teď už Zuzana Norisová. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. V pátek dopoledne se vás kolegyně Renata Filipi ptala v pořadu Dáme řeč. Co už jste letos zavařili, rozvařili do marmelád, usušili, zpracovali a připravili na zimu. Dovolala se i posluchačka Pavla z Neratovic.
1: Také jsem zavařovala jako mladá ze zahrádky a já jsem z rodiny, kde se zavařovala od nepaměti. Babička zavařovala po zabijce maso a tak dále. Maminka se mnou dělala marmelády, dokonce i v takový zdraví jako rosoly z černýho rybízu. No, u nás se zavařilo všechno švédský, jabka, na strudly, já jsem to převzala. A vzpomínám si, když jsem měla rodinu, ještě byli všichni doma, tak jsem třeba měla druhý den do práce a já jsem zavařovala celou noc vaničku dětskou plnou okurek a to jsem zavařovala v pračce, když se byla miniroma pračka, taková vířivka. V tom jsem zavařovala, v troubě jsem zavařovala, v hrnci. No byla jsem Marila, to byla továrna v Rokycanech. Po celé republice se rozvážely kompoty a maminka říkala, ty jsi druhá Marila. No potom dělou okurky. Je to fajn to zavařování a ty zavařeniny, ty jsou úžasné, když jsou domácí.
0: No a dneska, možná jste zaznamenali, že politici tak nějak jakoby říkají, jak změnit prázdniny, že by je třeba zkrátili, nebo rozložili do celého roku, nebo posunuli. Nechali byste školní prázdniny tak, jak jsou, nebo byste je opravdu i vy zkrátili, prodloužili, přesunuli, pomohlo by to nějak školákům, rodičům, cestovnímu ruchu. Popřemýšlejte a po 9. hodině dopolední to probereme. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz. I nadále dobré ráno.

0: Za minutu máme 7:45. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno. Ústečtí zastupitelé budou dnes rozhodovat o převodu pozemků kolem jezera Milada nebo o záměru na stavbu druhé ledové plochy vedle zimního stadionu. My pro vás chystáme podrobnosti, které se od nás dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď samozřejmě podrobnosti o počasí. Dívám se a opravdu už nás přechází vlna srážek i bouřek. Aktuálně prší téměř po celých severních Čechách, kromě Litoměřická a Šluknovského výběžku. Tam to teprve přichází. Teploty jsou kolem 15 stupňů. 15 stupňů máme v Žatci i v Ústí nad Labem. Jaká je předpověď? Teď po ránu a dopoledne zataženo s deštěm, místy s bouřkami. Během pozdního dopoledne budou ubývat srážky, postupně až na polojasno. Přeháňky se vyskytnou ojediněle, zvláště na horách. Později k večeru znovu od západu přechodně četnější přeháňky, ojediněle i bouřky. V bouřkách může ojediněle sem tam napršet i 20 mm srážek. Jinak nejvyšší denní teploty do 26 stupňů Celsia. Hezký den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 8 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den vám všem. Ústečtí zastupitelé dnes projednají budoucnost jezera Mileda, záměr na stavbu druhé ledové plochy nebo financování městského divadla. Radnice obnovuje zasedací místnost budovy magistrátu. Jednání proto začne v 10 hodin v aule areálu na Hoření. Podrobnosti má naše redaktorka Kateřina Kučerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kateřino, zastupitelé mají rozhodovat o dalším postupu při převzetí území kolem jezera Mileda od státního podniku Diamo. Co přesně mají schválit?
1: Ano, přesně tak. Mají vlastně potvrdit, že město chce v jednání pokračovat. Ústí má od podniku Diamo bezplatně získat pozemky, stavby a systém, který odvádí a zadržuje vodu v území. Patří do něj Milada a nádrže Zalužany, Roudníky a Rabenov. Podle dosavadního odhadu má jeho provoz stát město přibližně 3 miliony korun ročně. Konečnou smlouvu ale zastupitelé zatím schvalovat nebudou. Nejdřív chtějí určit, kdo zaplatí případné ekologické škody, následky dřívější těžby nebo skryté vady. Nejasný zůstává taky převod lesů. Ty tvoří zhruba 70% vymezené části území a Diamo je podle podkladů musí nejprve nabídnout lesům České republiky.
0: Co dalšího mají zastupitelé na programu?
1: Například tu už zmíněnou druhou ledovou plochu vedle zimního stadionu. Zatím jde pouze o záměr spolku Northwest Hunters, který přípravu projektu platí ze svých peněz. Zastupitelé mají radě města doporučit možné způsoby spolupráce se spolkem. Podobnou halu přitom soukromý investor sliboval už v roce 2018. Nakonec ale nevznikla. Rozhodnout mají taky o financování městského divadla na příští 4 roky. Dříve ho společně vlastně a financovali město a Ústecký kraj. Od roku 2025 ale patří pouze městu. Dosud získávalo peníze vždy na jeden rok. To divadlu komplikovalo plánování repertoáru a uzavírání smluv s umělci. Pro rok 2027 návrh počítá s 88 miliony korun. V dalších 3 letech se má částka každoročně zvýšit podle inflace.
0: Kaťo, díky za informace a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Dobré ráno, Český rozhlas Sever s vámi za 6 minut 8. Zprávy v celou se blíží. V nich se dozvíte kromě jiného také to, že Chřibská bude hledat obecní strážníky. I nadále příjemné pondělní vstávání.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Tradice, která zakořenila.
2: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
1: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn & Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
2: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
1: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
2: Zahrada Čech. zahradačech.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Město Ústí nad Labem chce přispět na nové fotbalové hřiště na severní terase. I o tom dnes budou jednat zastupitelé. Chřibská na Děčínsku bude hledat obecní strážníky. V září vyhlásí na pozici výběrové řízení. Prezident a premiér spolu budou jednat pravidelně o zahraniční politice. Převládá většinou zataženost deštěm, během dne postupně až oblač, polojasno a srážky ustoupí. Teploty dnes do 26 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také pondělní ráno. Přeje František Janačík. Vedení města Ústí nad Labem chce přispět na přípravné práce FIFA arény maximální částkou 1,5 milionu korun. Návrh budou dnes projednávat zastupitelé města. Fotbalový klub v Jagem Ústí chce podle nezávislé náměstkyně primátora Věry Nechybové postavit hřiště ve sportovním areálu sektorového centra na severní terase. Nové hřiště bude sloužit i veřejnosti.
5: Peníze od města by klub využil na přípravné práce pro stavbu samotného hřiště. Z materiálu projednání zastupitelů vyplývá, že FK Viagem prošel prvním kolem žádostí o dotace od fotbalové asociace. Ta by zaplatila samotné multifunkční hřiště s umělým povrchem, branky, hrazení, ochranné sítě a osvětlení. Z Ústí nad Labem Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
3: Chřibská na Děčínsku vyhlásí v září výběrové řízení na pozici obecních policistů. Službu by měli vykonávat i v sousedních Kytlicích. Do města zatím zajíždí dvakrát týdně strážníci městské policie z Varnsdorfu. Více řekl nezávislý starosta Jan Machač.
6: Teď si hraju se myšlenkou 2 až 3. Po té zkušenosti spolupráce s tou vanzorskou policií, kteří se tady střídají, tak pořád ten jeden by byl dost málo, takže 2 až 3 určitě. Pracujeme na tom a půjdeme do 2.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se domluvili na pravidelných schůzkách. Týkat se budou zahraniční a domácí politiky. Poprvé se sešli už ve čtvrtek po jednání Bezpečnostní rady státu. Podle Pavla byla schůzka věcná a konstruktivní. Některé spory mezi hradem a vládou ale pokračují. Prezident například nestáhne kompetenční žalobu kvůli účasti na summitu NATO. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak úřady v Rusku hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se více než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku.
1: Počasí.
3: Stále je většinou zataženo a místy ještě s deštěm. Během nebudou srážky ubývat, postupně čekejte až polojasno a přehánky už jenom ojediněle a zvláště na horách. Teploty dnes maximálně do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na výjezdu z mostu na Havraň policie řeší na okraji Velebudic na silnici 1/27 nehodu osobního auta s divokým prasem. Některé zdroje hovoří i o několika osobních autech na silnici. V ulici Vlámská v průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou hasiči u kruhové křižovatky stále likvidují požár nákladního auta. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno vám všem. Dneska budeme mít silné dopoledne, protože nás navštíví Silák, který si představte jel na Island, kde jsou tradiční souboje, kde se bojuje se sudem, nebo se zvedá sud, či se koulí sud prostě. A jednoduše náš Vladislav Tuláček z Teplic sebral islandskému Silákovi světový rekord se sudem. Počkejte si, bude to host do Polodního expresu dnes po 11. hodině. Teď už pro vás máme písničky, které nestárnou, za chvíli Karel Zich, teď už Anna K.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Máme posledního srpna. Dobré ráno. Co v učebnicích nebylo, tak o prázdninách do učebnic jsme moc nekoukali. Koukáme tam za vás, tak než otevřeme zítra učebnice s našimi školáky, tak se dozvíme, co je to syndaktýlie. Já tohle slovo třeba slyším poprvé v životě. Víc ví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrt na devět. Český rozhlas Sever s vámi. V Jetřichovicích mají nového obecního strážníka. V obci působí měsíc a už je to znát. Jaké má výsledky, to se dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď něco k dnešnímu počasí. Zrovna jsem se podíval z okna a říkal jsem si, no to leje, ano, leje pořádně na Ústecku, Teplicku i Litoměřicku. Aktuální teploty jsou kolem 14 stupňů. 14 stupňů má Litvínov, 14 stupňů mají i Lovosice. Dnešní maximální teploty budou do 26 stupňů. Teď bude déšť, bouřky, během dopoledne budou ubývat srážky až na polojasno. Odpoledne přeháníky jen výjimečně, k večeru znovu od západu, četnější přeháníky i bouřky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rád.

0: Vzpomínka na Aničku Slováčkovou, 9 minut před 8:30, posloucháte Český rozhlas Sever. Obce na Děčínsku si čím dál častěji pořizují obecní strážníky. Tímto způsobem reagují na nedostatek policistů ve Šluknovském výběžku. Strážníci se starají o občanské soužití, správné parkování nebo veřejný pořádek. Zhruba měsíc teď působí obecní strážník v Jetřichovicích a podle vedení obce už jeho přítomnost začala přinášet výsledky.
1: Posadím na půdu tady, já se musím převlítnout, připravit.
2: Takže ještě poslední dolaďovačky v kanceláři.
1: Ano.
2: S obecním strážníkem Alešem Kalinkou teď vyrážíme do terénu. Jsme dali na parkoviště a tohle je parkoviště.
1: To nejblíž k Jetřichovickým vyhlídkám, takže odsaď turisti vyrážejí na Marijinu vyhlídku.
2: A co tady budeme kontrolovat?
1: Jestli nám funguje parkovací automat, jestli je tam kotouček. Takže s kontrolem vidíme, že kotouček je prakticky plný.
2: Bývalý policista se prozatím během svého asi měsíčního působení v Jetřichovicích rozkoukává.
1: V Jetřichovicích to má své specifikum. Tady je

0: zůstanete u jednoho strážníka?
1: Ten plán je takový, že za rok se prostě zjistí, spočítají se čísla, příjmy, výdaje na toho strážníka a podle toho by měl přijít druhý.
0: Obecní policii si před rokem pořídila například i Krásná Lípa. Během září se pak chystá vypsat výběrové řízení na pozici obecního policisty Chřibská. Jejich strážníci by zajížděli i do sousedních Kytlic. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

4 minuty před 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Jestli se chystáte jet v noci a vlakem mezi Litoměřicemi a Mělníkem, počítejte s komplikacemi. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít už za okamžik František Janačík. Dobré ráno na severu Čech.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Dělníci ode dneška uzavřou silnici třetí třídy v Bedřichovicích na Lounsku. Budou tam hloubit výkopy pro nové kanalizační přípojky. Podle krajského úřadu potrvá dopravní omezení do 13. září. Další omezení dnes začíná také v Komenského ulici v Dobroměřicích. Cestující, kteří plánují cestu v nočních hodinách mezi stanicemi Litoměřice, Město a Mělník, musí počítat s komplikacemi. Výluky nočních spojů se uskuteční v noci na zítřek a dále ze soboty na neděli, tedy z 12. na 13. září, informují o tom České dráhy. Návštěvní doba městského hřbitova v Klášterci nad Ohří se od úterý 1. září vrací k běžné otevírací době. Hřbitov bude otevřený až od 8. hodiny, informuje o tom web města. Kvůli vysokým letním teplotám bylo o prázdninách místo přístupné už od 6. hodiny ráno. Ministři dnes předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne má zveřejnit ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Pražský vrchní soud se dnes vrátí ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Naďové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Podle něj v květnu dostala 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun. Dnes čekejte po ránu většinou zataženo s deštěm, během dne budou srážky ubývat, postupně bude až polojasno. Přehánky ojediněle zvláště na horách, teploty dnes i do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D7 omezuje provoz na exitu číslo 49, na sjezdu ve směru Chomutov, nehoda osobního auta a dodávky. Pozor v Teplicích, v ulici U divadla se před Komerční bankou srazilo osobní auto s nákladním. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:58. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, hezké ráno. Uplakané, protože místy nám docela silně prší, ale pršet by mělo jen dneska, jinak zbytek týdne. Podle předpovědi meteorologů by měl být slunečný a mělo by nás čekat letní počasí bez srážek. Rozhodně prý víkend znovu bude ideální. Teploty až 27 stupňů Celsia. To budou průměrné teploty tohoto týdne. Tak si ještě to léto užijte. I s písničkami, které nestárnou, za chvíli Petr Spálený, teď už Michal Tučný.

0: 9 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Sever, je posledního srpna, víme, že je poslední letní, ne letní, ale prázdninový den, zítra začíná škola, ale co hezkého přinese dnešní den, na městském koupališti ve Štětí se dneska rozloučí s prázdninami, můžou se těšit naše děti na diskotéku, od 18 hodin se pak bude promítat film Toy Story 5, příběh hraček. Čika Čeka, to je český film o venkovské poštěčce, které se vrátí syn. V Ústeckém Hraničáři ho dnes uvidíte ve speciálním promítání. A také v Ústí se můžete těšit na varhanní koncert. V kostele svatého Vojtěcha se koná koncert autorské tvorby Karla Hinera. Vystoupení je benefiční, vstupné je dobrovolné a je věnováno na opravu vzácných svatovojtěžských varhan. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 9:15 Duchcov chce své hasiče. Obyvatelé Duchcova podepisují teď petici na zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. Obávají se dalších dojezdových časů, pokud by o jednotku Duchcov přišel. My pro vás chystáme podrobnosti a ty se dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku nám prší, a to dost silně. Podle radarových snímků nám prší hlavně na Ústecku ve Šluknovském výběžku a na Litoměřicku, naopak třeba na Chomutovsku a na Mostecku ty srážky doznívají, ale i během dne očekávejme nějakou tu přehánku a bouřku. Pojďme k dnešnímu dni, teď jsou teploty kolem 15 stupňů, 15 stupňů máme v Bílině, 16 stupňů máme v Litoměřicích. Dnes tedy po ránu a dopoledne zataženo s deštěm, místy bouřkami. Během dopoledne budou srážky ubývat postupně až na polojasno. Později k večeru znovu se srážky vrátí, budou i četnější a mohou se objevit i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 26 stupňů ve Šluknovském výběžku 22 a připravme se na to, že v bouřkách může ojediněle napadnout až 20 mm deště. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9 hodina, Pavlí nám všechno nejlepší k dnešnímu svátku, jste s Českým rozhlasem Sever, klidný poslední prázdninový den vám přejeme. V Duchcově na Teplicku nechtějí přijít o stanici profesionálních hasičů. Krajské vedení hasičů zvažuje její přemístění na Střekov v Ústí nad Labem. V Duchcově proto zorganizovali petici na podporu zachování hasičské stanice ve městě, kde profesionální jednotka působí od roku 1970.
1: Protože oni k nám patří prostě, to jsou tady od jak živa. Je to prostě potřeba k tomu, když je nějaký zásah, tak tam umějí být do krátké doby a na co čekat na někoho, než přijedou z Teplic nebo z okolí.
2: Kateřina Nová podepsala petici v městském infocentru, stejně jako další trojice místních žen.
3: Já právě říkám, jdem na kafe, tak jdem nejdřív sem, pak na kávu.
4: Než sem dojede někdo tamhle, když tady každou chvíli jezdí houkaj.
2: Za peticí stojí zastupitel Jaroslav Drbohlav z uskupení Šance pro Duchcov. Nesouhlasný dopis s rušením jednotky profesionálních hasičů v Duchcově zase inicioval starosta města Zbyněk Šimbera ze sociální demokracie.
5: My samozřejmě proti tomu můžeme nějakým způsobem vznášet argumenty. Což děláme?
2: Podepsalo ho 11 starostek a starostů z okolních obcí okresu Teplice. Obávají se, že by mohly být ohroženy životy lidí a obecní majetek.
5: Ať už je to ta bezpečnost a zdraví lidí, ať už je to ten majetek, ať už jsou to ty věci, které vlastně tady ve městě máme. A ty hasiči by to měli podle toho posuzovat.
2: Zdůrazňuje Zbyněk Šimbera.
5: Je to třeba státní památka, zámek. Máme tady nemocnice, máme tady mateřské školy, základní a střední školy, domy pro seniory, v háji je ústav pro ty postižené děti, fabriky.
2: Profesionální jednotka sídlí v městské budově spolu s dobrovolnými hasiči.
6: Důležité je říct, že ve věci tedy ještě rozhodnuto není.
2: Uvádí mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková s tím, že teď se prověřuje plošné pokrytí kraje při zachování stejného množství hasičů a stanic.
6: Z dosavadních výsledků se jeví jako výhodnější varianta redislokace, tedy přemístění stanice Duchcov do Ústí nad Labem do městské části Střekov.
2: Do Duchcova by pak podle Vyškrabkové jezdili hasiči z Teplic, Bíliny nebo Litvínova a jednotky dobrovolných hasičů. Výsledky analýzy mají být ještě letos, případné přemístění nejdřív ve druhém pololetí příštího roku. Z Duchcova Jana Vitásková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 6 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Po 9. v pořadu Dáme řeč si budeme povídat o prázdninách, jestli je zachovat tak, jak jsou, tedy 2 měsíce červené, srpen, nebo je třeba posunout, rozdělit, jak byste to viděli vy. Už po 9. hodině, ale nejdřív zprávy v celou. Kvůli nízkému počtu žáků zrušil nový bor základní školu v Arnoldovicích. I tohle se od nás dozvíte. Nejlíbě.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na jezeře Mos pátrala v neděli stovka dobrovolníků zmizelého paddleboardistu, ale nenašli. Kvůli nízkému počtu žáků zrušili v Novém Boru základní školu v Arnoutovicích. Počet obětí nepálských bleskových povodní stoupl na 903. Je stále většinou zataženo a deštivo, během dne bude postupně až polojasno, srážky ustoupí, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Rozsáhlé dobrovolnické pátrání na jezeře Most výsledek nepřineslo. Amatérští potápěči pohřešovaného 19-letého chlapce v neděli nenašli. Zmizel počátkem srpna při bouři, kdy ho vlna smetla z paddleboardu, podobně jako 28-letého muže, kterého policisté objevili následující den po tragické události. Dobrovolnického nedělního ponoru se účastnil také Maximilián Kalfus z Prahy.
3: Já jsem jako v potápěčském klubu a tam jsme si to tak nějak nazdíleli, že se vlastně ztratil a že se teda koná hledací akce, a to, že se někomu něco stane ve vodě, to hrozí v každému z nás, kdo prostě do té vody chodíme, tak si myslím, že je důležitý prostě pomoct.
2: Podle mluvčího policie Václava Krígra na září policie plánuje pátrání po hladině za pomocí služebních psů vycvičených na vyhledávání lidských ostatků pod vodou a policie použije i sonar a podvodní dron. V Novém Boru bude od zítřka o jednu základní školu méně. Město muselo rušit základní školu generála Svobody v Arnoutovicích, protože dlouhodobě nesplňovala podmínky pro minimální počet žáků. V 5 třídách jich měla 60, zákon přitom vyžaduje alespoň 180. Uvolněnou budovu teď využije praktická základní škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich počet naopak roste a ve stávajících prostorách už i rozvoj možný nebyl. Více řekl starosta Jaromír Dvořák ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Umožnili jsme těm žákům, aby právě ke škole u lesa třeba druhá a pátá třída přešly jako celek, dokonce i někdy s výbavou a v některých případech i s paní učitelkou.
2: Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací nepálského úřadu pro zvládání katastrof je aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi také více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Tríšulí. Sport. Fotbalisté Teplic jako první v aktuálním ligovém ročníku obrali o body Jablonec. V duelu 6. kola vyhráli 2-0, když oba góly padly až v závěru. Dlouho vyrovnaný zápas rozhodl v 80. minutě střídající John Auta hlavičkou ke vzdálenější tyči. Krátce před koncem se ještě trefil Matěj Radosta. Zápas ohodnotil kouč Teplic Zdeňko Frťala.
5: Nebylo nějak moc vyložených šancí do toho našeho gólu. To, že ve druhém půli se prosadil Johnny Auta, je paradox. Nejmenší hráč na hřišti, když dal gól hlavou, a Johnny má kvalitní hlavu, že jo.
1: Počasí.
2: Stále je většinou zataženo, místy s deštěm, během dne budou srážky ubývat, postupně čekejte až polojasno a přehánky už jenom ojediněle, zejména na horách. Teploty do 26 stupňů Celsia, na horách do 21 stupňů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 143 cm, průtok 100 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 135 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průjezdu Úštěkem silnicí číslo 15 pozor na nehodu, osobní auto tam sjelo do příkopu. Na dálnici D7 omezuje provoz na exitu číslo 49 ve směru Chomutov nehoda osobního auta a dodávky. V Teplicích policie stále řeší v ulici U divadla nehodu před Komerční bankou, srazilo se tam osobní a nákladní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. V době prázdnin se mluvilo o tom, že by se z prázdniny mohly zkrátit nebo posunout třeba na červen nebo rozložit do celého roku. Nechali byste školní prázdniny tak, jak jsou, nebo byste je zkrátili, prodloužili? Pomohlo by to třeba školákům, rodičům, cestovnímu ruchu? Jak to vidíš ty, Fando?
2: No, já na to nemám úplně ucelený názor, ano. Abych řekl pravdu, ale řekl bych, že na prázdniny by se úplně sáhat nemuselo. Co by se změnit ale mohlo, by bylo vyřešit nějak ten problém, který nastává rodičům školou povinných dětí, když mají celý rok děti ve škole většinou a teď najednou 2 měsíce je ve škole nemají, ale oni do práce musí. Jo. Tak tady někde jako najít řešení tohoto problému by bylo asi fajn.
0: No. Já bych měl řešení, já bych prostě a jednoduše ty školáky poslal do školy během července, srpna a nazval bych to jako prázdniny.
2: A nebo bychom zase mohli posílat na polní práce jako za Marie Terezie, aby se ty prázdniny vyplatily.
0: Tak zavolejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Dáme i písničky, které nestárnou, za chvíli Václav Neckář, teď Eláni.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: 10 minut po 9. posloucháte Český rozhlas Sever. V době prázdnin se začalo mluvit o tom, že by si ty prázdniny mohly třeba posunout, zkrátit, rozložit do celého roku. Já bych to nechal, jak to je, jsem konzervativec, mám rád svůj řád a vím, jak těžké by to do toho bylo zasahovat a něco měnit. I když určitě by se našlo třeba lepší rozložení prázdnin, pro mnoho rodin jsou 2 měsíce najednou strašně moc, ale už jsme si tak nějak na to zvykli. My jsme se vás ptali v ulicích měst tady u nás na severu Čech, na jaké prázdniny vy nikdy nezapomenete?
1: Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a vzpomínáte na ně nejraději?
2: Na ty, který jsem mohl prožít ve zdraví, ve všech letech. Zatím jsem prožil krásný prázdniny všechny. Možná v první, v druhý třídě, ale to už si nepamatuju.
3: Nejhezčí prázdniny, jo. Já měla každý prázdniny nejhezčí. Jezdili jsme do Itálie s rodičema každý rok jsme jezdili do Itálie, do Kaorle, takže tam jsem si užívala úplně parádně. No pro mě bylo hlavně důležité, že jsou 2 měsíce volna, že jsem nemusela do školy. Ale jako říkám, tu Itálii a pak nejlepší byly taky ještě výlety k babičce, třeba týdenní pobyty u babičky, takže ty jsem si taky úplně užívala. A užívám si teď nejvíc. Teď budu užívat nejvíc prázdniny.
1: Jak to?
3: Protože jsem se právě teď vdala, takže si budu užívat s manželem nejlepší prázdniny v životě.
4: Byla malá. Tak nejhezčí prázdniny jsem si užila asi, když jsem byla malá. Na tábor. Byl to skautský tábor, už nevím, jak dlouho to je, ale spali jsme ve stanech, měli jsme strašidelnou stezku, bobříky mlčení, sbírali jsme borůvky. Já nevím, no. A první dovolenou teda samozřejmě s přítelem v Turecku, no. Tak to byly asi nejhezčí prázdniny.
5: Tak já ještě neměl takový hezký prázdniny, no. Ještě nikdy.
6: Takže nejkrásnější prázdniny samozřejmě byly strávený sportem, protože celý život jsem vedený sportem díky svému tátovi, který ho strašně mám rád. A veškerý sporty, který se v letě dělá, jako je beach volejbal, inline, skating, fotbal, tenis, tak ty prostě miluju a veškerý volný čas, když můžu, tak jsem strávil sportem.
7: Na prázdniny, asi s rodiči, jako malá holka, když jsme jezdili do Medlova, tak jsme tam jezdili na kánojích, pálili jsme tábora, bušty jsme si opíkali. To bylo asi takový nejhezčí, jako dítě, když si vzpomínám, no.
0: Tak jak to vidíte vy? Co ty prázdniny, 2 měsíce, červené, srpen, třeba posunout na červen nebo různě rozložit, třeba už začít v půlce června, skončit v půlce srpna, jak vám vyhovuje ten současný systém? Pomohlo by to něčemu, kdyby se ty prázdniny jakýmsi způsobem třeba přerušily nebo rozložily? Volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
8: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hovořilo se o tom před několika týdny či dny, že by se ty prázdniny třeba rozložily do celého roku, že by byly 2 měsíce v celku. Já bych ty 2 měsíce jako nechal, na to bych nesahal, ale tak jako rozprostřít do celého roku. Někdy mi připadá, že děti mají volno každý měsíc, když jsem to teď probíral, tak v září je svátek, v říjnu podzimní prázdniny, pak 14 dní vánoční prázdnin, jarňáky, velikonoční prázdniny a tak dále. Takže těch prázdnin je podle mě hodně, ale možná vy máte jiný názor. Pojďme na první telefonát. Paní Anna Stuřán na telefonu, hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Dobrý den, tak my, abychom se slyšeli, tak bych potřeboval, abyste si zeslabila rádio.
1: Určitě.
0: Ano. Tak a zeptám se vás, jak to vidíte vy? Nechala byste ten červenec srpen pro letní prázdniny, nebo byste to jak?
1: Já bych to určitě nechala, protože rodiče už jsou na to připraveni. Jsme na to byli zvyklí všichni, že budou mít děti prázdniny. A i já, když jsem byla malá, tak my jsme bydleli na malém městečku, takže dokud byli naši spolu, než se rozvedli, tak byly to úžasné prázdniny, protože nás bylo 5 doma, takže se nedalo jet nikam prostě, já nevím, na Lipno nebo tam prostě to nešlo, neměli jsme na to tolik peněz, ale prostě chodili jsme s tátou do lesa, když měl volno, a chodili jsme na různý jako výlety pěšky, protože my holky, my jsme byli 4, pátky jsme měli brat Práško, který byl ode mě o 8 let mladší, takže byl mrňavej a nešlo to, že aby chodil s náma, takže ten byl s maminkou doma a my jsme chodili na ty výlety a to bylo úžasný prostě, jako jo, takže nechala bych 2 měsíce dětem prázdně a aby se rodiče ale mohli i víc třeba jim věnovat, jako jo, tak možná větší prostor rodičům.
0: Ano, a nechala byste to červenec srpen, tak jak to je?
1: Ano,
0: prostě.
1: Nechala bych to červenec srpen, i když jak jste říkal, že děti opravdu mají hodně prázdnin, možná, že bych ještě možná jim skrouhla tyhle prázdniny, protože pak rodiče nemají vlastně zase kam nima, že? Protože babičky ještě dědečkové chodí do práce, někteří, takže jako jasně. Takhle bych to asi skrouhla.
0: Dobře,
1: možná.
0: Tak jo, díky za telefonát a mějte se hezky. Nashledanou.
1: Ano, mějte se moc hezky. Nashledanou.
0: Píše Jirka, mám hodně přátel v Německu a tam si docela pochvalují, že to není jako u nás. Volno je tam rozloženo podstatně víc do celého školního roku, takže já spíš bych to viděl tak, že v létě by stačilo 6 týdnů a ty zbývající 2 týdny bych dal třeba na květen nebo na podzim. Tak to je další z názorů, jak to vidíte vy, 475 212, zavolejte, dáme řeč, jestli byste nechali 2 měsíce prázdnin tak, jak jsou, tedy červenec, srpen, nebo byste to posunuli, zkrátili, upravili, volejte, nebo napište mail na dameřeč@rozhlas.cz.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Tak mluví se o tom, že by se různě prázdniny zkrátily nebo posunuly. Já jsem zkusil najít historii těch prázdnin, jak to u nás tedy doopravdy je, aby jsme neříkali, že třeba u nás je to 300 let, už takhle funguje. Tak v roce 1774 výuka se lišila podle regionu. V roce 1805 byly prázdniny 5 týdnů a nebylo to jednotné, že by začaly tehdy a končily tehdy. 1870 prázdniny trvaly 6 týdnů a zase se lišily region od regionu. 1882 to už byly 8týdenní prázdniny a 1925, až přišel ten výnos, že prázdniny začínají 29. června, končí 31. srpna, tedy podle toho, jakým způsobem ten červen vycházel. Takže prázdniny, tak jak je známe, slaví 101 let přesně. A jak to vidíte vy, změnit, tak nějak posunout nebo zkrátit? Na telefonu je paní Zuzana, hezký den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Prosím vás, zkuste to vzít z hlediska toho, co si ty žáci pamatují. Já jsem učitelka bývala.
1: Ano.
2: Co si ty žáci pamatují a s čím po tak dlouhé době, jako je 8 až 9 týdnů, nastupují do školy s absolutním mínusem. Mluvím o prvním stupni, jo, momentálně.
1: Ano, ano.
2: To, co jsme naučili, nějaká násobilka, přinás, co to je.
1: Jo.
2: Jo, a vyjmenu, no to je... Takže se ztrácí obrovský čas tím, že se opakuje, doučuje, vysvětluje. A dneska ta náročnost, když jste hezky vyjmenoval, jak to všechno vzniklo, ale ta náročnost od 100 roku nějak 18 něco a dnes je naprosto rozdílná. Dneska se chce po dětech mnohem víc, tudíž já bych spíš byla ze hlediska toho učení a vnímání dětí na to rozložení.
1: Ano.
2: Rozložit to na nějaký prázdniny. Za mých mladých let jsme měli, bylo poletní vysvětlení, týden prázdniny.
1: Jo.
2: Potom jsme jezdili na školy v přírodě, což to můžeme říkat taky prázdniny, že jo, protože tam se to moc neudělalo.
1: Ano.
2: Ale ty děti si přece jen za ty, já nevím, 3-4 neděle pamatovali víc než za 8 týdnů. Takže škola ztrácí tím, mluvím z hlediska učitele, z hlediska rodičů, to mám za sebou. Prostě to ještě mohli moje ptíně s chánem a rodiče prostě mohli ošlit dřív do důchodu, tudíž mohli pomoct a prázdniny jsme nějak vytížili. Dneska ty mladí litují. Oni toho mají plný zuby, aby stačili vydělat. A teď kam s dětma? Prarodiče pracují, protože bohužel se to všechno konkrétně u mě 8 roku prodloužilo.
1: Ano.
2: A co dál?
1: Ano.
2: Ale hlavně ty děti si nepamatují. A když se zeptáte starého kantora, tak vám řekne totéž. Dnešní nástup do školy dětí je, no jo, no. A udělat test první měsíc ve škole, tak zjistíte, že do školy nikdy nechodili.
1: Dobře, takže byste to spíš rozložila a zkrátila ty hlavy.
2: Rozložila bych to. Brát jim ne, proč?
1: Ano.
2: Nedůvod, ale rozložit to.
1: Rozložit to.
2: Němci to mají rozloženo. Já mám dceru v Německu, žáky školou povinný vnuky. A tam je to opravdu rozložený.
1: Ano.
2: Jinak to není na rekreační střediska, to je jedna věc.
1: Ano.
2: Protože když začnou Němci v srpnu, tak to je radost jezdit po silnici.
1: Určitě.
2: Jo, ale opravdu to prostě nějak rozložit.
1: Dobře.
2: Te 2 měsíce jsou hodně. Na paměť dětí.
1: Ano. Dobře, já vám děkuju za telefonát, mějte se hezky. Naschledanou. Petr napsal, prázdniny od 1. července do 31. srpna jsou nelogické. V druhé půlce června je víc světla a lepší počasí než v druhé půlce srpna. Tak to je další z názoru, jak to vidíte vy. Volejte 475 200.

0: Prázdniny probíráme, jak byste to řešili, jak byste to rozložili, jak byste to zrušili, ubrali. Já jsem zavolal učiteli i otci Petru Liftnerovi. Ahoj, já tě zdravím.
1: Čau Zdeňku, hezky den všem posluchačům.
0: Ahoj, tak ty už jsi ve škole?
1: Máme poradu, já jsem se právě domluvil, že teď uteču na 3 minuty, takže jo. Úplně pohoda. Tematicky vlastně.
0: Tematicky, ano. Tak hele, 2 měsíce prázdnin. Mluví se o tom, že by se to třeba nějak upravilo. Ty jsi pro nebo proti?
1: Hele, já nejsem konzervativní, ale 2 měsíce mám rád, nechal bych to. Ale je pravda, že ty nároky se stále snižují na ty děti a nejenom na základce, ale i na střední. A je to blbý, ale hloupější už je to prej i na výškách. Takže ono to furt polevuje a polevuje, ale ono se to zase jednou historicky otočí, zase to bude třeba přitvrzovat. Nicméně ty 2 měsíce bych nechal. A ještě jedno, co chci říct, byl jsem v Argentině a tam mají děti 3 měsíce prázdnin.
0: Fakt? A ještě během roku mají nějaký volno, nebo?
1: No, oni vlastně začnou 1. prosince a do školy jdou až 1. března, takže oni tam mají ještě Vánoce k tomu.
0: Je tak.
1: A kolegyně, s kterou jsem tam byl, si dělala právě srandu. No to se ani nedivím, že neumí anglicky tady, když nechodí do té školy skoro vůbec.
0: No takže ty by se to nechal, nebo by si třeba i to lehce posunul na půlku června, někdo říká, že třeba...
1: Já vím, že ty Němci, že mají 6 týdnů, ale já bych to neposunul, já bych to nechal. Mě to takhle jako vyhovuje, mi to jak jako žákovi a studentovi, tak jako tomu, kdo občas učí, jo, takže mně se to líbí. Pro mě prostě jako začátek července je začátek toho, že se můžu pracovně soustředit daleko víc na hudbu a... Nechal bych to.
0: Tak díky za názor. A to by to bude vlastně i jedno, co se týká dcerky, až bude větší, že až bude chodit do školy, prostě ty 2 měsíce nějak pokryjete.
1: No, myslím si, že jak jsem ji viděl na posledním festivale, že bude vystupovat se mnou brzo. No,
0: takže je to dobrý. Takže je to
1: my
0: super.
1: Si to odehrajeme.
0: Dobrý. Tak konzervativec, který není konzervativec, ale má konzervativní názory. Tolik Petr Liftner. Ahoj.
1: Tak hezký den všem. Ahoj.
0: A vy zavolejte taky 475 212 212, jak to vidíte s těmi prázdninami. Zachovat, nezachovat, nechat, nenechat. 2 měsíce posunout, tak... Je to na vás.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi prázdniny, jak byste to řešili, jestli byste zkrátili, posunuli. Já bych možná ten týden prázdnin jako ubral a dali je mezi ty květnové svátky. Tam stejně si většinou bereme volno, ale je pravda, že po světě je to různě. Teď jsme byli kolem 18. srpna, vlastně před 14 dny v Německu, a tam už děti vesele chodili do školy. Pojďme na další telefonát. Franta z Chomutovska je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jak byste to řešil vy, nechat 2 měsíce prázdnin, červenec, srpen, nebo zkrátit, upravit?
1: Určitě bych to nechal takhle. Já jsem jenom dobila vytočil na telefonát bývalý paní učitelky.
0: Ano.
1: Protože my jsme Češi, my se budeme řídit podle všech okolo. Na Vánoce budeme mít za komunistů jolku, po revoluci jsme měli Santa Clause, a teď by, že má dceru v Německu, chtěla podle Německa se řídit. Já jasně. Myslím, že ty rodiče takhle se můžou celý rok připravit na ty 2 měsíce prázdnin a strávit s dětma aspoň část dovolený.
0: Ano, takže...
1: Ale když to bude roztahaný po celém roce, zkuste se uvolňovat ze zaměstnání každý měsíc na 3 dny, na 4 dny, tak s váma zaměstnanec vyběhne jak s horkým popelem.
0: Takže nechat červené srpen prostě tak, jako to je
1: nechat
0: klasicky.
1: Nechat to takhle.
0: Dobře.
1: Oni i ty Němci nám záviděli, že mají tam každou chvíli volno a že nevědí, co s tím.
0: Dobře. Já vám děkuji.
1: To je můj názor. Jako...
0: Ano, díky za něj a díky za telefonát. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: Tak tolik z dalších názorů prostě nechat. Ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212. Píše Petra, je pravda, že v červnu, když jsou velká vedra a děti musí sedět v neklimatizovaných místnostech s obrovskými okny, tak je to utrpení. Tak jak byste to řešili vy? Posunou prázdniny, nechat ty prázdniny být. Volejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Rádio.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, prázdniny zkrátit, neskrátit, posunout, neposunout. Je pravda, že v tom červnu už je opravdu hodně vedra, ale zase na druhou stranu v druhé půlce června už se děti moc stejně neučí, ale u mě osobně už je mi to celkem jedno, protože dcery obě mám na výšce do vnoučku daleko, takže ty prázdniny my už jsme prožili. Pojďme na poslední telefonát, Eva z Mostu je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jak byste to řešila vy? Upravit, neupravit, no, nechat být?
1: Nechala, tak hlavní prázdniny bych určitě nechala, červenec, srpen. Ale to je sotva děti, jak tam říkala, možná asi to byla paní učitelka, že děti zapomínají, ale to je to, oni začnou a už jsou podzimní prázdniny. Pak mají svátek, pak mají ředitelské volno, pak mají vánoční prázdniny, pololetní, jarní, velikonoční, ředitelská volna a ty děti, když to vezmeme a ty učitelé, taky pořád, já mám teda v rodině učitelky, takže to není jako, že bych vyloženě sočela, já to jenom vidím, jo. Takže, že mají práce, dneska jsou ty děti a hned se hroutí ze všeho a rodiče si naši prostě, že jo, takže mají práci těžkou, opravdu, ale kdo ji nemá, takže a myslím si, že my jsme chodili do školy, tolik volna jsme neměli, učitelé tolik volna neměli, družina vždycky fungovala, kuchyně fungovala i o prázdniny, protože střídali školy.
0: Jasně.
1: A vyrostly chytré děti a nedělali se žádná lehká maturita, těžká maturita. Mně to připadá, že teď ty děti znají techniku, ano, mobily a tuhle tu techniku, ale takový, prostě to učení, jako chybí to učňovské školství, ale tady zkrátka si myslím, že ty děti i učitelé během roku, to je pořád a pořád doma. Už bych nechtěla mít děti školou povinné, protože nevím, co bych s nimi dělala.
0: Rozumím. Dobře.
1: Tam bych je dala tyhle ty malé děti, protože to je neustále volno, ředitelská volna. Takže já bych to zkrátila během roku.
0: Ano.
1: Tolika prázdnin by nebylo, ale červenec, srpen, ať zůstane.
0: Dobře, díky za názor.
1: Děkuji.
0: A mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tolik paní Eva z Mostu, napsal nám Jirka. My jsme pro zachování dvouměsíčních prázdnin, tak jak to jsou. Nikdy jsme neměli problém děti někam umístit. Jednak jsme měli samozřejmě 14 dní dovoleno, 14 dní byli na táboře, pak to jistila babička na venkově. Píše i Jitka, je pravda, že většina dětí už není potřeba na polích ožních, tak by se to mohlo klidně změnit, no ale rozložení prázdnin do celého roku, to si nedovedu úplně představit. Já vám moc děkuju za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč, krásně jsme to probrali a těším se na zítřek i nadále. Pěkný den.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Krásný den vám všem, krásné dobré dopoledne. Já tady mám už i Lenku Šobovou, hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Dneska je poslední prázdninový den a tak ty máš jako neradost?
1: No tak všichni ne, mají neradost.
0: Tak když pracuješ, je ti to jedno, ne, holka už nechodí do školy.
1: Tak, tak jasně, ale no. Nějaká jako solidarita a vzpomínky.
0: Jo takhle, no a právě dneska jsme probírali, protože se mluvilo o prázdninách, že se nemělo o čem asi mluvit, takže by se ty prázdniny různě posunuly, zkrátily. Ty by si to nechala červené srpen, ty prázdniny?
1: Já jsem takový staromilec, asi ano.
0: Jo?
1: Já si neumím představit, že by to bylo jinak. I když je pravda, že bratrovi děti tím, jak chodí do školy v Německu, tak no mají jinak, že jo? Oni mají volno měsíc v kuse během toho našeho léta,
0: ano.
1: Nebo během těch našich letních prázdnin a pak mají delší volna v průběhu roku. Asi to není úplně od věci, no, ale...
0: O, tak ty by si to nechalo být.
1: Asi.
0: Jo, no, dobře, tak díky za názor.
1: Nemožu.
0: Po 10. hodině, na co se můžeme těšit.
1: Vypravíme se za pochoutkovým rokem, který za sebou má čerstvě velikánskou akci. Byla to oslava toho 10. výročí pořadu Pochoutkový rok a proběhla v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí, tak my se za touhle akcí společně ohlédneme, ale bude toho pochopitelně v dopoledním expresu mnohem víc. Třeba po 11. nás čeká host, na kterého já se moc těším. Je to obrovský chlap, který válcuje skoty ve skotských hrách. Až z Teplic.
0: Se skoty nebo se skoty?
1: Válcuje skoty.
0: Skoty.
1: Jakože je válcuje poráží. Skoty. No. Vyhrává skotské hry. Hází kládou a tak.
0: No tak to se těšte.
1: No.
0: A zítra samozřejmě začíná škola, tak zítra v pořadu dáme řeč. Se vás budu ptát, jestli jste rádi chodili do školy na Radě a kam jste do té školy vlastně chodili a jaké to tam bylo. O škole zítra dáme řeč. Krásný den.
2: Český rozhlas Sever, písnička.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Jetřichovice na Děčínsku finišují s opravami vnějšího pláště bývalé obecní školy. Město Ústí nad Labem chce přispět na nové fotbalové hřiště, dnes o tom budou jednat zastupitelé. Dětské domovy musí hradit dětem s vadami chrupu rovnátka, jednotný postup nově určil dětský ombudsman. Během dne postupně až polojasno srážky čekáme k večeru, teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Jetřichovice na Děčínsku dokončují venkovní práce na 140 let staré budově bývalé obecní školy. Obec opravovala plášť roubené stavby své pomocí. Práce vyšly zhruba na 1 300 000 korun. Přes zimu chce obec zrekonstruovat vnitřek, řekl nezávislý starosta Marek Kny.
2: Elektroinstalace, nový vytápění, nový odpady, bude tam čistička, bude tam sakování, to se všechny rozpracovává, bude tam nový podlahy kompletně, je to opískovaný, vybavit to.
1: Takzvaná stará škola by měla sloužit jako jetřichovické kulturní centrum obce. Vedení města Ústí nad Labem chce přispět na přípravné práce FIFA arény maximální částkou 1,5 milionu korun. Návrh budou projednávat zastupitelé, kteří právě začínají s jednáním. Fotbalový klub Viagem Ústí chce podle nezávislé náměstkyně primátora Věry Nechybové postavit hřiště ve sportovním areálu sektorového centra na severní terase. Nové hřiště bude sloužit i veřejnosti. Peníze od města by klub využil na přípravné práce pro stavbu. Z materiálu pro jednání zastupitelů vyplývá, že FK Viagem prošel prvním kolem žádostí o dotace od fotbalové asociace. Ta by zaplatila samotné multifunkční hřiště s umělým povrchem, také branky, hrazení, ochranné sítě a osvětlení. Dětské domovy zaplatí rovnátka dětem, které mají problémy se zuby. Postup sjednotil ochránce práv dětí, na kterého se obrátila dívka z dětského domova v Moravskoslezském kraji. Rovnátka za 50 000 korun potřebovala ze zdravotních důvodů. Dětský domov po ní chtěl polovinu částky zaplatit. Jak ale Českému rozhlasu řekl dětský ombudsman Martin Beneš, domovy musí dětem hradit zdravotní péči v plném rozsahu.
3: My jsme v tom případě zjistili pochybení dětského domova, a to z toho důvodu, že dětský domov je povinen hradit děti zdravotní péči, indikovanou zdravotní péči, a to vlastně v plném rozsahu, pokud se jedná o nějaké běžné nutné úkony. Vyplývá to prostě ze zákona, není to nějaký náš subjektivní pohled.
1: Dívka už rovnátka má. Dětský domov, který ochraně soukromí dívky nezveřejňujeme, situaci odmítl blíže komentovat. Federace dětských domovů podle předsedkyně Jany Koubové nový jednotný postup vítá. Podrobnosti najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Výrazně se ale zvýšil také státní dluh, který dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze zveřejněného stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Ekonomika meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Kontrolní úřad také varoval, že rozvoj hospodaření brzdí i nízká produktivita práce, drahé energie a stárnutí populace.
0: Počasí.
1: Během nebudou srážky ustávat, postupně čekejte až polojasno a přehánky už jen ojediněle a zejména na horách. Až později večer přijdou od západu přechodně četnější přehánky a ojediněle bouřky. Teploty přes den do 26 stupňů, na Šluknovsku do 22 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 17 až 20 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústecké ulici Masarykova omezuje provoz nad Hraničářem, nehoda autobusu a osobního auta. Na průjezdu Úštěkem po silnici číslo 15 stále čekejte problémy kvůli nehodě, při které osobní auto sjelo do příkopu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná dopolední expres, který vás dnes vezme na oslavy pořadu Pochoutkový rok do Kostelce nad Orlicí, ale taky na výlet do Dobrné na Děčínsku. Naučí vás dělat neobyčejnou jížku a taky představí Severočecha. Jehož historický zápis rozhodně není kladný, ale výrazný je a tak si ho dnes připomeneme. Písničky, které nestárnou, zaspívají Nedvědi a Karel Gott, nejdřív si ale dáme duet Heleny Vondráčkové a Martina Maxi.
0: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.
5: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý,

0: Karel Gott v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. O zážitcích se říká, že nemusí být dobré, ale musí být silné. A o otiscích, které po sobě necháváme v historii, platí vlastně totéž. Když jsou výrazné, je celkem jedno, jestli jsou kladné nebo ne. Respektive jedno to není, ale necháte-li po sobě výrazný, byť negativní otisk, pravděpodobně se o vás bude mluvit i po letech. To je příběh dnešního slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: Důležitým představitelem normalizační kulturní politiky po roce 1968 byl Miloslav Brůžek. Narodil se v roce 1923 v Lounech. Krátce po druhé světové válce vstoupil do KSČ. Vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole KSČ a Moskevské akademii společenských věd. Postupně stoupal ve stranické hierarchii a byl zvolen poslancem České národní rady. Jeho velká chvíle přišla v červenci roku 1969. V době, kdy společnost ještě stále dýchala svobodou předchozího roku, nastoupil do funkce ministra kultury. Brůžkovým úkolem bylo především obnovení pevné stranické kontroly nad kulturními institucemi. V následujících letech v nich probíhaly personální čistky, omezovala se činnost tvůrčích svazů, nakladatelství i divadel. Řada umělců postupně ztratila možnost veřejně publikovat nebo vystupovat. Stovky spisovatelů, divadelníků, hudebníků a dalších umělců byly postupně vytlačeny z oficiálního kulturního života. Některé prameny i přesto hovoří o tom, že Brůžkův odchod z ministerstva v roce 1973 mohl být způsoben jeho relativně mírným přístupem, alespoň v očích nejvyššího stranického vedení. Prosazoval prý politiku připomínající heslo "Kdo není proti nám, je s námi". Brůžek potom působil jako vysokoškolský profesor a vedoucí vědecký pracovník v oblasti tzv. Marxistické kulturologie. Zemřel v roce 1991.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Je tu čas pro naše rozhlasové výlety a my dneska s Evou Bucharovou zamíříme do Dobrné na Děčínsku.
2: Dobrná je malá údolní vesnička s necelými 500 obyvateli v severovýchodní části Českého středohoří. Do turistického povědomí vešla v roce 2004, kdy na nedalekém Sokolím vrchu s výškou 506 metrů nad mořem byla vztyčena rozhledna. Ta se záhy stala hlavním symbolem obce. Blízké okolí Děčína tím získalo už třetí atraktivní rozhlednu vedle Sněžníku a Velkého Chlumu. Ze Sokolího vrchu je pohled na děčínskou kotlinu úchvatný. Je odtud vidět celé město s širokým okolím, nad kterým se tyčí výrazný masiv děčínského Sněžníku, největší pískovcové stolové hory ve střední Evropě. Rozhledna na Sokolím vrchu je typizovanou stavbou vysílače telekomunikačního operátora, která svojí konstrukcí plní tedy nejen technický účel, ale slouží právě i turistům. Místo pro rozhlednu bylo vybráno opravdu šikovně. Ve chvíli, kdy vítr

0: Minutku po 10:30 v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever zpíval Pavel Bobek. Pochoutkovému roku je 10 let, to pokud nás posloucháte pravidelně, určitě víte. Oslava tohoto kulinářského pořadu regionálních stanic Českého rozhlasu Sever se konala tuhle sobotu, tedy tu, která je za námi, v zámeckém areálu v Kostelci nad Orlicí v Královéhradeckém kraji. A oslavnou akci si nenechali ujít posluchači z celé republiky. S mikrofonem na místě nechyběla ani reportérka Vlaďka Vildová.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojtě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám, chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek. Opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
1: Z oslav 10. výročí pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, Vlaďka Vildová, Český rozhlas.

0: tebe.
1: Tohle byly Nedvědi v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. O vaření, respektive o pořadu, který se vaření věnuje, jsme dnes už v našem vysílání mluvili. Tentokrát se ale skutečně fyzicky vypravíme do kuchyně a budeme dělat něco, co patří k základům kuchařského umění. Připravíme si jížku, ale neobyčejnou.
2: Babské rady.
3: Není jížka jako jížka, to se asi zhodneme. Čím ideálně zahustit výsledky vašeho kulinářského snažení? Jížka, zasmažka nebo zápraška je upražená mouka na tuku. Už tady záleží na tom, jaký typ mouky použijete. Zda klasickou nebo špaldovou, případně žitnou. Lahodnou chuť jížky podpoří čerstvé máslo, ideálně typu ghee, které je přepuštěné. Na jížku, jež bude mít silnější aroma a hodí se hlavně do omáček k masu, využijeme nejlépe domácí sádlo. A suchou jížku, tedy tu připravenou na pánvi bez tuku, můžete vyzkoušet při přípravě dietnějších pokrmů. Pražit ji můžeme v troubě nebo na sporáku pozvolna zhruba 10 minut. K zahuštění omáček s výraznou chutí masových, zeleninových i luštěninových se hodí jížka cibulová. Její příprava je snadná, oloupanou a najemno nakrájenou cibulku osmažíme na rozehřátém tuku, zasypeme ji moukou a mícháme, dokud směs nemá výraznou zlatožlutou barvu.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut nám zbývá do 11. a v téhle vysílací hodině dopoledního expresu musíme stihnout kulturní tipy Slávky Brádlové. Slávka vůbec končí obě mé vysílací hodiny. Za hodinu s ní budeme na konci vařit, ale teď si dáme tu kulturu. Slávko, hezké pondělí.
1: Hezký den i tobě, no zkrátka důležité věci pro život, kultura a jídlo.
0: No jo, jo, je to tak? Tak pojď tak nejdřív nakrmit naše duše.
1: Ano, ano. No dnes se loučíme s prázdninami určitě na spoustě míst, tak například na městském koupališti ve Štětí. Začínat by to mělo ve 14 hodin, nevím, jsou-li připraveni na mokrou variantu, ale předpověď říká, že odpoledne už bez deště. Tak bude tam diskotéka pro děti, od 18 hodin letní kino promítne film Toy Story 5, příběh hraček. Mm-hmm. Tak zkrátka končíme s hrami a jdeme do školy. Krásnou muziku slibuje kostel svatého Vojtěcha v Ústí nad Labem. Je to další koncert varhanního festivalu svatovojtěžského. Začátek je v 18 hodin a dnes tam na varhany bude hrát Karel Hiner autorskou tvorbu, což může být hodně zajímavé. No a vstupné je dobrovolné a výtěžek pomůže tedy renovaci tamních unikátních varhan. A třetí tip, to je pozvánka do kavárny, do kafečka v parku Václava Havla v Litoměřicích a tam je otevřená výstava Cestou kavárenského povaleče. Jsou to fotografie Pavla Hermana, který tvrdí, že kávu začal pít až ve 40 letech. Nicméně ho natolik okouzlila, že od té doby cestuje po kavárnách a fotí je a jejich atmosféru. Hezká věc.
0: Tomu říkám pěkná životní náplň. Slávce, děkuji za pěkné kulturní tipy. Hezký den.
1: Hezký den.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Jenny Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
3: Tradice, která spojuje generace.
2: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
3: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
2: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
3: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích. Zahrada Čech.
2: Zahradačech.cz.
4: Bylo 11 hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu. Městské divadlo v Mostě plánuje na podzim dvě premiéry. V září chystá divadelní vynobraní. Jablonec nad Nisou se na podzim sklidnit dopravu u základní školy Pasířská. Během dne postupně až polojasno. Srážky čekáme opět k večeru. Teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dopoledne představuje ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Nejvíc peněz tradičně dostane Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z hnutí ANO ale ještě nejsou uzavřená jednání například o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
6: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimální mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
4: Odbory už návrh podpořili, ještě ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní vynobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry. První bude groteskní horor s vánoční tematikou Krásná nevinátka v režii Adama Steinbauera. Premiéra se uskuteční 2. října v divadle Rozmanitostí. O dva týdny později, 16. října, Městské divadlo v Mostě uvede premiéru inscenace Labyrint světa a Lusthaus srdce v režii Vladimíra Morávka. U jablonecké základní školy Pasířská na sídlišti Žižkův vrch začne na podzim fungovat takzvaná školní ulice. Jde o dopravní opatření, při kterém nemůžou do ulice výjíždět auta. Zákaz bude platit ráno od 7:30 do 8 hodin. Omezením chce město v místě sklidnit dopravu a zlepšit bezpečnost žáků. Současně připravuje i zákaz parkování před školou. Říká to zastupitel Jaroslav Šída z Pirátů.
7: Parkování vozidel, které aktuálně stojí přímo ve vchodu do školy, kde přicházejí děti vlastně do školy přímo, což považujeme za velmi absurdní situaci, takže tato auta budou odparkována do ulice Jezdecké.
4: Kromě toho chce město v okolí školy zavést maximální povolenou rychlost 30 km v hodině a některé ulice zjednosměrnit. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Íránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty také oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Íránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Írán už odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku.
2: Počasí.
4: Během dne budou srážky ubývat, postupně čekejte i polojasno a přehánky jen ojediněle a zejména na horách. Až později večer přijdou od západu přechodně četnější přehánky a ojediněle bouřky. Teploty dnes do 26 stupňů, na Šluknovsku do 22 stupňů Celsia, na horách dnes od 17 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: V Ústecké ulici Masarykova stále nad Hraničářem výrazně omezuje provoz nehoda autobusu a osobního auta. Zdržíte se tam. Silnice mezi Havřinou a křižovatkou s hlavním tahem číslo 260 Litoměřice Úštěk je kvůli opravám dnes a zítra uzavřená. Objíždí se přes Trnobrany a Liběšice. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A teď už zase pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever a nás čeká povídání s dnešním hostem. Točit se bude kolem síly a neobvyklých dovedností. Právě tuhle kombinaci totiž vyžadují skotské hry. Ten, kdo je v nich na světě aktuálně nejlepší, bude už za chvíli sedět v našem studiu. S Ladislavem Tuláčkem si nejen o skotských hrách budu povídat už po písničce Jiřího Korna.
2: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Chlap jako hora je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Mistr ve skotských hrách, rodák z Teplic, Ladislav Tuláček. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Když říkám chlap jako hora, tak to pojďme našim posluchačům dokázat čísly, protože jsme rozhlas a oni vás nevidí a já doufám, že to není neslušná otázka, když chci vědět, kolik měříte, kolik vážíte.
2: Tak určitě, tak měřím přesně 2 metry a vážím 120 kilogramů.
1: Já to říkala. Skotské hry děláte od roku 2012, ale tu sportovní a silovou přípravu jste už předtím měl z atletiky. Dalo by se do skotských her naskočit bez toho?
2: Já si myslím, že ne, protože opravdu ten trénink, nenadarmo se říká, že skotské hry jsou předchůdcem atletiky. Jo. Opravdu ty disciplíny jsou strašně podobné a ten trénink jsem víceméně vůbec nezměnil.
1: Tak pojďme našim posluchačům vysvětlit, o čem vlastně skotské hry jsou, protože je to velmi specifické sportovní odvětví.
2: Tak jak říkám, jak je to předchůdce atletiky, jak tam máme opravdu ty vrhářské disciplíny stejné zachované. Takže je tam vrch koulí, respektive hod kamenem, potom tam máme hod závažím do dálky, to je vlastně předchůdcem novodobého disku, hodu diskem, potom tam máme hod kladivem a ty nejspecifičtější disciplíny jsou hod kládou a hod závažím do výšky jednoruč.
1: Ano, z kraje to může připomínat atletiku a pak se dostaneme k těm stromům bez větví, které házíte do vzduchu a tam už to s tou atletikou mnoho společného nemá a dost se liší i sportovní úbory, protože tím, že jsou to skotské hry, tak na sobě máte kilt, to je povinnost.
2: To je vlastně ta jediná povinnost úborová, taková ta, co musíte dodržovat.
1: Už máte i svůj vlastní tartanový vzor, protože skoti jsou velmi hrdí na ty kostky, které na kiltu mají a dokáží být dost rozdílné.
2: Tak už mám vlastně díky Vaškovi Rautovi, který to tady vlastně všechno odstartoval u nás v České republice, tak mi loni dal krásný dárek a byl to vlastně nový kilt v českém národním tartanu. Takže ho hrdě nosím a vystavuju.
1: Takže skutečně i odivní specialita. Je to jako asi hloupá otázka, asi ji dostáváte často, ale o tom kiltu, že jo, já se prostě musím zeptat. Nosíte pod ním něco?
2: To je jako správný skoti bychom neměli, ale na těch atletických soutěžích vlastně tam musíme mít, jo, protože opravdu tam se točíte, skáčete a bylo by všechno vidět, takže to by nás vyhnali.
1: Tak, teď už víme na začátek všechno, co jsme potřebovali a dál si o skotských hrách budeme povídat zase po písničce.
3: Český rozhlas Sever

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je mistr světa ve skotských hrách, jinak to tepličák Ladislav Tuláček. A my už jsme prozradili, o čem skotské hry jsou, a já jsem říkala, že tou nejbizarnější částí podle mě je hod kládou. Jak to vypadá? Popište to někomu, kdo to nikdy neviděl.
2: Tak jak říkáte, to jsou taky bizarní disciplíny, kterýma jsem opravdu nečekal, že někdy budu házet nebo to budu držet v ruce. Tak jestli víte, jak je třeba jak vypadá telefonní sloup, nebo říká se tomu telegrafon, takže v podstatě je to ono, no, jak tam vedou ty stará elektrická vedení, takže ve Skotsku používají tohleto, většinou to má kolem 6 metrů 80 až 100 kilogramů.
1: 6 metrů 80 až 100 kilogramů, to je pro většinu z nás naprosto nepředstavitelná záležitost. Jak se to drží?
2: Držíte to obouma rukama a opravdu trvá mi to. Trvalo mi to strašně moc, trvalo mi to taky 2 až 3 roky, až jsem se to naučil. Byla to opravdu taková nejtěžší disciplína, pro mě nejhorší jako pro začátečníka těch skotských her. A všechno jsem si musel vyrobit, všechno u různé velikosti, různé rozměry.
1: Rozměry čeho? Teď tu kládu vám tam dají, ne?
2: No je samozřejmě, ale na trénink prostě jsem si, protože na každý závod přijedete a teď nevíte, jestli tam bude 6-metrová nebo 7-metrová, nebo jestli bude vážit 50 kilo, 80 kilo. Takže furt můžete být překvapená. Takže jsem si, jelikož to byla moje nejhorší disciplína, musel jsem na tom zapracovat, tak jsem si opravdu vyrobil všechny možné rozměry a makal jsem na tom a teď se to stalo vlastně mojí předností. Je to taková pro mě už nejlehčí disciplína, ale ty starty opravdu byly vybojovaný. No.
1: Kde to tak skladujete, to tréninkové náčiní?
2: Tak mám velice dobrého známého, tímto zdravím Míru Tomka, a jezdíme za ním do Svoru, kde má vlastně baráček, má tam pozemek a všechno tam máme připravený a podmínky máme naprosto ideální.
1: Skládka telegrafních kůlů a tak, ono tak. To vlastně tréninkové zázemí. Co je cílem toho hodu? Jasně, dostanete tu kládu do vzduchu, ale...
2: Cílem je vlastně ten kus, respektive tu část, kterou držíte v rukou, přetočit na druhou stranu, když to řeknu takhle doslova. Takže musíte zabrat takovou silou, aby ta část, kterou držíte v rukou, se přetočila na druhou stranu od vás.
1: Ta kláda vlastně udělá takovou jakousi hvězdu, nebo...
2: Tak. Takže ten protilehlý kus se vlastně většinou zapíchne do trávy a když do toho dáte dostatečnou intenzitu, dostatečnou sílu a rychlost, tak se ten konec přetočí na druhou stranu od vás a tím je úspěšný pokus.
1: Vy teď máte jako obrovský zářez, že jste přetočil nepřetočitelnou kládu. Čím byla jiná než ty přetočitelné?
2: Tak rozměrově byla stejná jako ty ostatní, ale opravdu ta váha tam byla naprosto šílená. To, na konci jsme to zvážili a oni to ještě namáčí vlastně na 2 měsíce do vody, takže ta kláda byla nacucaná, měla 122 kg, vážila 5,30 m. Rozměr byl 5,30 m, váha 122.
1: Tě prsty, abyste byli jediný, komu se to povedlo, kdo jí uvedl do takového pohybu, aby se skutečně zapíchla a následně překotila.
2: 2 roky po sobě vlastně jsem pořád jenom jediný já, kdo ji otočil za celých 25 let, co tam je.
1: Jak na to koukají Skoti, že Čech z Teplic dokáže něco, co oni ne, tak to mě pochopitelně taky bude zajímat, ale předtím si dáme písničku. Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ladislav Tuláček, mistr světa ve skotských hrách, je dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Já jsem slibovala, že se zeptám na to, jak na vás skoti koukají, když je válcujete. Protože on ten titul mistra světa, ten letošní aktuální, není váš první. Vyhrál jste to už pětkrát?
2: Je to tak. Tak to víte, že ty první roky se to setkávalo s trošku takovou tou rivalitou, ani ne zdravou, ale spíš takovou tou nevolí, jak jako přijede tam východní sportovec a začne vyhrávat, tak to se jim nelíbilo samozřejmě. Takže jsem čelil různým útokům, sabotážím, ač pravidelnému testování, co se týče dopingu a... Mm-hmm.

0: Ano.
1: Tam jste zjistil, že by vám to jako mohlo jít.
0: Uh-huh.
1: A pak jste závodil v Německu.
0: Já jsem ještě vlastně první hry, jak říkáte, na tom Sichrově bylo 2012, kdy se mi povedli hnedka vyhrát, což bylo skvělý, ale pořád jsem měl nějaké ambice v té atletice, takže jsem pořád zůstal u atletiky. Až pak byl takový přelomový rok 2015, kdy jsem začal přesedlat více na ty skotské hry, začal jsem jezdit právě více do Německa. Tam se mi také dařilo vyhrávat, tak mi narostly křídla, tak jsem si říkal, tak už je asi čas jezd do Skotska, no a tam jsem dostal jako těžkou nakládačku, takže takový ty první dva roky mi to trvalo, než jsem prostě přišel, protože jsem neměl žádného trenéra, máte tam tyhle ty netradiční disciplíny, všechno jsem se musel učit sám z videí, a takže až tak od roku, taková ta dominance začala od roku 2018.
1: A ze začátku to bylo právě o té kládě, o které už jsme mluvili, že tam jste neměl tu techniku takovou, abyste skoty porážel.
0: Tam byl ten kámen úrazu, hlavně to je disciplina, na které vás vlastně ten rozhodčí může zaříznout. Jo? Je to vlastně, měří se to od oka, když tu kládu neotočíte, tak vám měří jenom ten úhel, do kterého ta kláda vystoupá. Takže ať jsem byl velice vždycky blízko otočení, tak mi třeba napsali jenom 50 stupňů a ztratil jsem třeba 7-8 bodů a už jsem to nedohnal. Takže jsem se tu kládu prostě musel naučit otáčet a tím bylo hotovo.
1: No a naučil jste se to velmi dobře.
0: Tak.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, hostem dopoledního expresu je dnes Ladislav Tuláček, mistr světa ve skotských hrách, a tak si logicky povídáme právě o těch jeho úspěších v tomhle neobvyklém sportovním odvětví. Ono to možná může vypadat, že jste mistr světa v něčem, čemu se věnuje, nevím, 20-30 jako skotských nadšenců a tak, ale on je to sport, který má dost širokou základnu.
2: Tak teďka už se, když si to i dáte do AI, takzvaně do Google, tak už je tam i více než 20 000 závodníků, jako, že to úplně takhle sport jedinců se nedá nazvat. No.
1: A ve Skotsku si ho hýčkají skutečně dlouho a taky velmi intenzivně. Tam se nekonají jenom ty špičkové závody, ale nějaké to skotské klání se pořádá skoro všude.
2: Tak máte tam vlastně ligu a je tam 60 ligových závodů, takže každý to městečko i ta vesnička se vždycky jednou za rok skládá, spojí. Většinou je to, že tam je strašně moc destilérek, tak většinou je to sponzorovaný vlastně whisky destilérkou a fachá jim to tam už několik století. No.
1: Je mi ta tradice čím dál tím sympatičtější. Máte už pátý titul mistra světa, ale tak zhruba před rokem to úplně radostně nevypadalo, protože jste byl po těžké havárii a měl jste poměrně zmordovanou nohu. Napadlo vás někdy, že je to jako konec?
2: Tak ono to tak vypadalo. Opravdu po té nehodě byl jsem na motorce, měl jsem zlomený spodní pár žeber a přetrhané vazy v kotníku a doktoři všichni říkali, že je hotovo, že je po sezóně. No. Takže povedlo se mi naštěstí vrátit a samozřejmě nevrátil jsem se na nějaký svý nejlepší umístění, ale systematicky jsem se v průběhu té sezony doškrábal na dobrý výkony, až se mi ten šampionát povedl zase vyhrát, takže to bylo taky ohromné překvapení a samozřejmě jsem za to ohromně vděčný.
1: No tak já držím palce, ať se vám podobné zdravotní a jezdecké lapálie vyhýbají. Ještě jezdíte na motorce?
2: Ne. Dal jsem si pauzičku, takže tak. Jsem si řekl, do té doby, když budu dělat aktivně sportovní kariéru, tak se tomu ještě vyhnu.
1: Velmi rozumné rozhodnutí, myslím si. Ta sezóna skotských her už je pomalu na konci, ale vás přesto ještě čeká poměrně nabitý program.
2: Tak skotská sezóna už je na konci, to se mi povedlo opět obhájit oba dva tituly, jak to ve světového šampiona v hodu kládu a světového šampiona ve skotských hrách. A teďka jedeme v úterý do San Franciska, kde se koná opět světový šampionát, ale to už je v otevřené federaci, kde neprobíhají dopingové testy, takže to bude trošku složitější.
1: Mm-hmm. No ale i tam už se vám podařilo vyhrát a paradoxně až po tom zranění.
2: To byl vlastně po první rok, co se mi to povedlo vyhrát po zranění minulý rok. No, takže uvidíme, jestli se mi to povede i letos obhájit.
1: No
2: to
1: tak
2: cíl.
1: My vám budeme držet palce. Ať se daří, ať vám zdraví drží a ať vás Skoti mají rádi.
2: Děkuji.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever byl Ladislav Tuláček.

0: 11 hodin téměř 43 minutky k tomu posloucháte dopolední Express Českého rozhlasu Sever. No a pokud se Severem zůstanete i odpoledne, tak jako každé pondělí po 13. hodině uslyšíte pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude fotoreportér Jan Šibík. Tady je malá ochutnávka.
1: Teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. A jak jste právě slyšeli, zajímavým hostem Oskara Hesse bude tentokrát český fotoreportér Jan Šibík.

0: písničce od Divokého byla, to byla samá voda, teď nás čeká samá zelenina. V receptu Slávky Brádlové totiž právě různé druhy zeleniny budou hrát tu hlavní a vlastně taky jedinou roli.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Myslím, že kdo chtěl, tak si letních grilovaček užil dosyta. No a pokud už jste se grilovaného masa přejedli, tak zkuste připravit špízy zeleninové. Budeme potřebovat například dvě menší cukety, jednu nebo dvě cibule, pár žampionů a pár šery rajčat, taky ještě olej, sůl a pepř. Zeleninu opláchneme a cukety nakrájíme na kolečka. Ty cukety by měly být opravdu menší, aby průměr koleček příliš nepřesahoval průměr šery rajčat. Cibuli oloupeme, rozkrájíme podélně na čtvrtky nebo osminky a rozebereme na lupínky. Nekrájíme na kolečka, která se při napichování na špíz rozpadají. Žampionům oloupeme hlavičky a vylomíme nožky a ty využijeme třeba na přípravu polévky. Pokud jsou ty žampiony drobné, tak je necháme v celku, pokud jsou větší, nakrájíme je na kousky, které by opět neměly příliš přesahovat průměr těch cuketových koleček a šery rajčat. Pak střídavě na špíz napichujeme cuketu, plátek cibule, rajče, žampion a opakujeme. Lehce osolíme, podle chuti opepříme a pokapeme olejem. Grillujeme poměrně krátce a můžeme k tomu využít třeba i kontaktní grill nebo grill v troubě.
1: Vaříme se Slávkou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V Jetřichovicích na Děčínsku mají nově obecního strážníka, v budoucnu by obec chtěla ještě jednoho. Českolipští zastupitelé dnes projednají program regenerace městské památkové zóny. Macková končí jako hlavní hygienička, v čele státního zdravotního ústavu zůstává. Počasí pro dnešek většinou oblačno, postupně polojasno, teploty do 26 stupňů. Pěkné poledne zprávy a Jana Moravcová. Nebezpečnost v ulicích Jetřichovic na Děčínsku dohlíží už zhruba měsíc nový obecní strážník. Řeší taky neukázněné parkování turistů nebo občasné spory. Vstupní náklady na obecního strážníka a jeho vybavení vyčíslila obec na zhruba 800 tisíc korun. Do budoucna by mohly být v Jetřichovicích strážníci dva, říká nezávislý starosta Marek Kny.
2: Ten plán je takový, že za rok se prostě zjistí, spočítají se čísla, příjmy, výdaje na toho strážníka, podle toho by měl přijít druhý. Když bude všechno fungovat tak, jak funguje, tak by se mohli uživit dva strážníky a tím pádem vlastně vykrýt celý týden.
0: O programu plánu regenerace městské památkové zóny budou dnes jednat zastupitelé České Lípy. Z dokumentu vyplývá, že by vedení města mělo usilovat o větší využití historického jádra a kulturních památek pro cestovní ruch. Dokument má být platný do roku 2030.
3: Architekt Tadeáš Matoušek v dokumentu také navrhuje větší využití potenciálu vodního hradu Lipí. Na tom už město v součinnosti se zdejším vlastivědným muzeem a galerií postupně pracuje. Výraznou proměnou totiž projde prostor mezi hradem a renesančním Červeným domem, kde muzeum nedávno zahájilo kompletní rekonstrukci. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Ceny benzínu a nafty u čerpacích stanic se nezměnily, zůstávají stejné. Včera řidiči v České republice tankovali nejprodávanější benzín Natural 95 v průměru za 42 korun a 4 haléře. Nafta stála průměrně 45 korun a 76 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot dlouhodobě sleduje.
1: Počasí.
0: Počasí pro dnešek většinou oblačno, postupně i polojasno, přehánky ojedinělé hlavně na horách, nejvyšší denní teploty do 26 a na horách do 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejte řidiči v Bohaticích na Českolipsku na silnici 2. třídy číslo 268 a na silnici 1/8 u Žalana na Teplicku. A tam se v poslední hodině střetl nákladní vůz s osobním. Projedete s opatrností a nehoda se naštěstí obešla bez zranění. Tak i dál šťastnou cestu a krásné pondělí s námi s Českým rozhlasem Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

tméně bojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly pondělní polední písničky na přání, takže vytáčejte linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první k nám do studia dovolal pan Honza z Úštěku, přál si Helenu Vondráčkovou a Červenou řeku. Písničku posílá všem posluchačům.

0: Helena Vondráčková a její Červená řeka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už vybírá paní Boženka Zírková. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, zdravím vás, Renátko, a všechny posluchače. A já bych chtěla na oplátku poslat dneska písničku Andělce do Hřivic, Hance do Touchovic, Božence do Žadce, Marušce do Chomutova a Dášence tady do Jirkova. To je naše nová posluchačka. A písničku řeknete vy,
0: určitě,
1: nahrávku,
0: ano.
1: A je to pro všechny. A moc děkuji a přeju hezký týden a zase někdy naslyšenou.
0: Paní Boženko, vám taky, a vybrala jste si písničku Indiánská píseň lásky, no a spolu jsme rozhodli, že to bude tedy od Felixe Slováčka. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Felix Slováček a jeho indiánská píseň lásky. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. No a tu další, to už bude vybírat paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zdravím všechny posluchače a tuto píseň posílám, ať mají hezký celý týden.
0: Štefan Margita a taky Hanka Zagorová, Anděl strážný. Díky vám za zavolání, za výběr a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: kroužečky sněhu se na rezavém parapetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl, anděl z mostu křídly mách, nikdo ho neviděl. Pak našel někde nad ránem v automatu telefoním na zdi klíčem vyškrábané moje číslo. Zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní:
1: Haló? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal?

patro, prsty bílé jako křídy, aspoň klíče z okna vyhoď, nebo promluv ta sluchátka, tahle noc je jako život.

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Do tiché nosy se ozývám. Skleničku.

0: Štefan Margita a taky Hanka Zagorová a jejich anděl strážný. A k nám do studia se na linku teď dovolala paní Jarka z krásného Března. Hezké odpoledne i vám.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače. Písničku jsem si vybrala 45 československých zpěváků. Bylo by to pro Marcelku z Neštěmic, Květu z Vysoký, paní Martu z Barandova a prostě pro všechny posluchače. Písnička by byla od Jarky a Dominiky z krásného Března.
0: Dobře, 45 československých zpěváků a nejhezčí dárek. Paní Jarko, díky za zavolání, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

45 československých zpěváků a jejich nejhezčí dárek. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho pondělní polední písničky na přání. No a tady máme další a vlastně první z e-mailu zahrajte@rozhlas.cz, kterou odhrajeme dnes. Dobrý den, prosím o nádhernou písničku od Zuzany Navarové, Andělská. Touto písničkou bych chtěla potěšit všechny posluchače báječného rozhlasu Sever. Děkuji, paní Hanka.

Zuzana Navarová a její Andělská. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever znovu z vašich e-mailů na adrese zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o skupinu Lucí a jejich Ameriku. Je to pro manželku, protože to je naše oblíbená písnička z mládí. Děkuji, David.

0: Tohle byla skupina Lucie a její Amerika. 12 hodin a 41 minut k tomu neuvěřitelné, jak ten čas letí s písničkami na přání na Českém rozhlase Sever, tak honem rychle na další a tu další už vybírá paní Marie od Benešova nad Ploučnicí. Hezké odpoledne.
1: Tak zdravím vás, to je vaše Bezba rádio a všechny posluchače a bylo by to od Heleny Maršálkové a skupiny Pacific a dnes plný písní. A děkuji.
0: Tak jo, písnička je připravená. Děkujeme, paní Maruško, hezký den, naslyšenou.
1: Děkuji, také nápodobně.

Valdemar Matuška a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme teď ale rychle na písničky na přání. Naší mamince Frýdě Kubíkové ke kulatým narozeninám písničku od Aby Gimme, Gimme, Gimme. Přejeme všem hezký den, Marta a Rádi. A my z Českého rozhlasu Sever přejeme vše nejlepší.

Skupina ABBA na Českém rozhlase Sever a my stihneme ještě jednu poslední písničku na přání z vašich SMSek. Připomínám telefonní číslo 911 04. Skupinu Buty a jednou ráno všem pracujícím od Milana.

0: Skupina Buty a Jednou ráno a taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ty další opět na Českém rozhlase Sever po 18. Teď už Jana Moravcová připravuje zprávy a Renáta Filipi přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: V noci na zítřek začínají noční výluky železničních spojů mezi Litoměřicemi a Mělníkem. Městské divadlo v Mostě plánuje na podzim dvě premiéry, v září chystá divadelní vinobraní. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil odvolací soud. Počasí pro dnešek oblačná spolujasno s teplotou do 26 stupňů. Krásné pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Cestující, kteří plánují cestu v nočních hodinách mezi stanicemi Litoměřice, Město a Mělník, musí počítat s komplikacemi. Výluky nočních spojů se tam uskuteční v noci na zítřek a dále ze soboty na neděli z 12. na 13. září. Informují o tom České dráhy. Ve stanici Hoštka budou totiž železničáři rozebírat staré a montovat nové trakční vedení. Vlaky nahradí podle jízdního řádu autobusy. V nich není možná přeprava jízdních kol, není možné garantovat ani přepravu cestujících na vozíku. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry.
3: První premiérou bude groteskní horor Krásná nevinátka v režii Adama Steinbauera, který se na rodinnou tradici Vánoc podívá z poněkud nečekané a velmi své rázné perspektivy. Premiéra se uskuteční 2. října v divadle Rozmanitostí. O pouhé 2 týdny později, 16. října, Městské divadlo v Mostě uvede premiéru inscenace Labirint světa a Lusthaus srdce v režii Vladimíra Morávka. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4 000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro 1000 pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
4: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek na severu Čech převažovat bude oblačno postupně, ale i polojasno. Přehánky se vyskytnou jen ojedinělé, hlavně ale na horách. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů, maxima na horách do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá na severu v dopravě? Komplikace jsou ve Vinařské ulici v Ústí nad Labem. Po nehodě 2 osobních aut projedete s opatrností a komplikace přetrvávají taky na silnici 1/8 u Žalan na Teplicku po střetu nákladního vozu s osobním.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod, který je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch je pro toho fotografa hrozně, hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit, no.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: no tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam mě jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku neuvědomil to riziko.
1: To nebezpečí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: To
1: musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, té dobré fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem. Jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežijeme, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím,

Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte rozhovor osobnosti Česka s mým milým hostem Janem Šibíkem. Často ve svých rozhovorech mluvíte o tom, že fotožurnalismus, jak ho známe, pomalu umírá. Časopisy za ní už umřel, už je po smrti.
2: Už je to konečná, protože řekněte mi teda, já vím, že otázky pokládáte, kdy jste si naposledy koupil časopis.
1: Máte pravdu, už je to nějakou dobu.
2: A časopis bylo to hlavní, kde byly ty reportáže.
1: Ano.
2: Když jsem byl v Reflexu 20 let, tak jsem mohl jezdit jenom kvůli tomu, že jednou týdně mohla být reportáž na 6-10 stránkách a čtenáři na to reagovali a redakce si říkala, OK, tak to je dobrý, zaplatíme mu tu cestu, další cestu. No, ale to teď už prostě jako není.
1: A takže i vy jako fotograf se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
2: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiným fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty nevodil. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takovýhlech mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
1: Ano, knihy.
2: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na ten výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
1: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
2: A musel mě zmínit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
1: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
2: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako
1: zadarmo tady.
2: Zadarmo nepřetržitě. tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu. Ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bezesporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým. A pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly. Teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry. A tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, tak ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
2: Deformací,
1: děkuju, ano.
2: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
2: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
2: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
2: Děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chřibská na Děčínsku bude hledat obecní strážníky, v září vyhlásí na pozici výběrové řízení. Návštěvní doba hřbitova v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku se vrátí do běžného režimu. Vláda neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Počasí pro dnešek oblačno až polojasno s teplotou do 26 stupňů. Hezké pondělní odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Chřibská na Děčínsku vyhlásí v září výběrové řízení na pozici obecních policistů. Službu by měli vykonávat i v sousedních Kytlicích. Do města prozatím zajíždí dvakrát do týdne strážníci městské policie z Varnsdorfu a pokračuje nezávislý starosta Jan Machač.
2: Teď si hraju ze zmyšlenků 2 až 3. Po té zkušenosti spolupráce s tou vanzorskou policií, kteří se tady střídají, tak pořád ten jeden by byl dost málo, takže 2 až 3 určitě. Pracujeme na tom a půjdeme do 2.
0: Návštěvní doba městského hřbitova v Klášterci nad Ohří se od zítřka vrací k běžné otevírací době. Hřbitov tak bude otevřený od 8 hodin, informuje o tom web města. Kvůli vysokým letním teplotám bylo o prázdninách místo přístupné o 2 hodiny dříve. Běžná otevírací doba se liší podle období roku. Od 1. dubna do 31. října je hřbitov otevřený od 8 do 20 hodin a v zimě pak od 8 do 18 hodin. Vláda neprobrala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument šéfa rezortu kultury Otto Klempíře z motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v příštích 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakuba Kule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Rezort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i Ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Švýcarská policie oznámila zadržení 43letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Neštěstí se stalo ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22letá žena. 5 lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv činu je dál předmětem policejního vyšetřování.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přechodně polojasno, místy skoro jasno, během dne bude už více oblačnosti, odpoledne oblačno a na horách ojedinělé slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů a maxima na horách do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Problémy čekejte řidiči ve Vinařské ulici v Ústí nad Labem po nehodě 2 osobních aut a bouralo se taky ve Varnsdorfu na Děčínsku. V ulici Mozartova se střetla taktéž 2 osobní auta. I tam se nehoda obešla bez zranění. Tak jeďte opatrně, ideál, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Všem krásný poslední prázdninový den a Pavlínám všechno nejlepší k svátku. Posloucháte Český rozhlas Severa, je čas na dnešní pohodové odpoledne. Se zámeckým létem jsme se minulý týden rozloučili a vrací se Martin Písařík a co v učebnicích nebylo. Dnes zjistíme, co je to syndaktýlie. Město Děčín podalo trestní oznámení kvůli nejasnostem ve fakturách při stavbě cyklistické lávky. Tu stavila firma Strabag Rail. Podle magistrátu použila firma méně tropického dřeva na pochozí část, než fakturovala. Více zhruba za 15 minut a opět přidáme i písničky, které nestárnou. Budou od Petra Spáleného nebo skupiny Olympik, ale teď už Miraj a znáte to, když nemůžeš.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.
6: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 11 minut po 14. hodině. Tušíte, co to je syndaktylie? Přiznám se, že ani já o tom vůbec nic nevím a jsem docela zvědavý, co to je. Ještě tady naštěstí máme naší rubriku Co v učebnicích nebylo a Martina Písaříka, ten nám to prozradí.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: My jsme si teď na Českém rozhlase Sever dali Vokurky Lucky Bílé, pokračovat bude brzy třeba František a na Jan Nedvědově, ale teď už máme 14 dní, skoro 21 minut, posloucháte Pohodové odpoledne. Filma Štrabak má v Děčíně další problém, související se stavbami, které ve městě prováděla. Magistrát podal trestní oznámení kvůli nesrovnalostem ve fakturaci a reálným množstvím tropického dřeva, které je na pochozí části lávky. Tu stavila její dceřiná firma Štrabak Rail. Není to první trestní oznámení, kterým se policie nebo soudy v souvislosti se stavební činností firmy v Děčíně zabývají. Podrobnosti má teď naše reportérka Daniela Pelařová. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, je to tak. Město podalo na neznámého pachatele kvůli výstavbě lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe trestní oznámení v pátek minulý týden. Podle vyjádření mluvčího magistrátu Luďka Stínila firma vyúčtovala městu výrazně větší množství dřeva, než které na stavbu pochozí části lávky použila. Rozdíl představuje částku v řádu milionů korun. Policie nyní prověří, jestli se jedná jenom o administrativní chybu anebo úmysl město finančně poškodit. A mluvčí firmy Štrabak Edita Novotná reagovala následovně.
2: Informací o podání trestního oznámení ze strany města jsme překvapení. Městu Děčín jsme totiž navrhli vypořádání této situace, která nás mrzí, vznikla neúmyslnou chybou a nedomníváme se, že má trestně právní rozměr.
1: Trestnímu oznámení předcházelo reklamační řízení, kdy se začala některá prkna na lávce kroutit a cyklisté měli potíže přes ní přejíždět. Mimochodem, kvůli tropickému dřevu, tedy jeho tloušťce, která byla menší, než udávala projektová dokumentace, už podali trestní oznámení dva děčínští zastupitelé, Tomáš Brčák z Motoristů a Petr Zdobinský z Pirátů.
0: Jsou ještě další trestní oznámení kvůli stavbám, které v Děčíně prováděla firma Štrabak?
1: Ano, zmiňovaní dva zastupitelé taky podali trestní oznámení na začátku června kvůli cyklostezce za Kauflandem. Tam zjistili, že podloží stavby neodpovídá projektové dokumentaci. A já jsem se na to taky ptala mluvčí Štrabaku Edity Novotné, ta uvedla, že během stavby došlo k úpravám, které měly zabránit propadání cyklostezky. To je taková trošičku velmi podobná situace, protože přesně tyhle dva zastupitelé nechali navrtat sondy při rekonstrukci historické čtvrti Podmukly, kterou prováděla právě tahle firma před lety, a při sondách se zjistilo, že chybí některá podloží a taky použitý dlažební materiál byl užší, než bylo v projektu. Celý případ tehdy řešil Děčínský okresní soud, který odsoudil firmu Štrabak za podvod, ke kterému se taky přiznala, a stejně tak její bývalé manažery.
0: Zjistila naše kolegyně Daniela Pelařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Přesně za minutu tady máme 14:30, nás brzy čeká Miroš Birka, ale teď pravidelné kulturní tipy. Film Harry Potter a kámen mudrců slaví letos 25 let od premiéry a krátkodobě se objeví v kinech. Pokud tedy patříte mezi příznivce tohoto kouzelníka, zastavit se můžete třeba v litoměřickém kině Maj, a to už za půl hodiny, tedy v 15 hodin, tam začíná promítání tohoto filmu. Loučit se s prázdninami budou dnes děti ve Štětí. Na městském koupališti tam začal program už ve 14 hodin, tedy před půl hodinou, tak se můžete rovnou oblékat a vyrazit. Čeká vás dětská diskotéka, od 18 hodin promítání animáku Toy Story 5 Příběh hraček. Letní prázdninový program jede stále také u Bystra Park v Ústí nad Labem. V 17 hodin 30 minut dnes zahrají Yeti, ústecká kapela s vlastní tvorbou, trochu folku a trochu big beatu. V Ústí se ale můžete zastavit také v kostele svatého Vojtěcha, kde pokračuje svatovojtěžský hudební festival. Posluchači se mohou i ve druhém ročníku těšit na vážnou hudbu, varhaní i sborovou a mohou vyslechnout interpretaci našich předních varhaníků. Dnes koncert autorské tvorby Karla Hilnera. Koncerty jsou benefiční, vstupné je dobrovolné a je věnováno na opravu vzácných svatovojtěžských varhan. Začátek je v 18 hodin. V Kadani dnes vyvrcholí sochařské sympózium Kámen a hvězdy v rámci letního uměleckého festivalu Do díla. V 17 hodin začne vernisáž na sídlišti C na louce před Šuplíkem, výstava vzniklých děl. A u nás, jak už jsem slíbil, 22 dní.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Slavný kufr skupiny Olympic a Petra Jandy, 14 hodin skoro 37 minut, stále příjemné pondělní odpoledne. Teď už je připravený Milan Knotek a další slavný Severočech, tentokrát politik a bývalý ministr kultury Miloslav Brůžek.
1: Slavní Severočeši.
2: Důležitým představitelem normalizační kulturní politiky po roce 1968 byl Miloslav Brůžek. Narodil se v roce 1923 v Lounech. Krátce po druhé světové válce vstoupil do KSČ. Vzdělání získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Vysoké škole KSČ a Moskevské akademii společenských věd. Postupně stoupal ve stranické hierarchii a byl zvolen poslancem České národní rady. Jeho velká chvíle přišla v červenci roku 1969. V době, kdy společnost ještě stále dýchala svobodou předchozího roku, nastoupil do funkce ministra kultury. Brůžkovým úkolem bylo především obnovení pevné stranické kontroly nad kulturními institucemi. V následujících letech v nich probíhaly personální čistky, omezovala se činnost tvůrčích svazů, nakladatelství i divadel. Řada umělců postupně ztratila možnost veřejně publikovat nebo vystupovat. Stovky spisovatelů, divadelníků, hudebníků a dalších umělců byly postupně vytlačeny z oficiálního kulturního života. Některé prameny i přesto hovoří o tom, že Brůžkův odchod z ministerstva v roce 1973 mohl být způsoben jeho relativně mírným přístupem, alespoň v očích nejvyššího stranického vedení. Prosazoval prý politiku připomínající heslo "Kdo není proti nám, je s námi". Brůžek potom působil jako vysokoškolský profesor a vedoucí vědecký pracovník v oblasti tzv. Marxistické kulturologie. Zemřel v roce 1991.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zajímavé hudební spojení, kapela Opět a Radeček, jejich hit Praha, a to dohromady naživo s Moravskou filharmonií. Ale teď už zpět k našim regionálním informacím. Posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní pohodové odpoledne. Ústí nad Labem chce pokračovat v přípravě převodu území kolem jezera Milada. Jednání se státním podnikem Diamo ale od června stojí, hlavně kvůli tamním lesním pozemkům. Zastupitelé dnes řešili také odkup pozemků společnosti PKP Cargo. Více podrobností má teď pro nás redaktorka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co tedy ten převod pozemků kolem jezera Milada komplikuje?
1: Jsou to hlavně ty zmíněné lesy. Ty tvoří přibližně 75% území, které mají obce převzít. Zájem o ně totiž mají Lesy České republiky a státní podnik Diamo, proto podle primátora Petra Nedvědického z ANO od poloviny června v jednání s obcemi nepokračuje. Město bude chtít mít před převodem tak jasno v tom, kdo ponese odpovědnost za například nestabilní území po těžbě nebo případné ekologické zátěže. Návrh všichni zastupitelé jednomyslně odsouhlasili.
0: Zastupitelé řešili také termické pozemky u Milady.
1: Ano, ty městu společnost PKP Cargo v květnu nabídla za zhruba 20,6 milionů korun. Původně mělo město pozemky koupit za 7,6 milionů. Zastupitelé ale po debatě schválili protinávrh. Radnice má s vlastníkem dál jednat o ceně a rozsahu pozemků. Parcely kopírují trasu někdejší železniční vlečky. Město proto do jednání zapojí taky subjekty, které zajišťují železniční dopravu. Do budoucna by totiž mohla kolejová doprava vozit návštěvníky z města k jezeru Milada.
0: A jak to vypadá s druhou ledovou plochou?
1: Tak tu zastupitelé podpořili další přípravu projektu spolku Northwest Hunters. Ten chce vedle současného zimního stadionu vybudovat druhou ledovou plochu jako součást nového sportovního areálu. Jeho přípravu až ke stavebnímu povolení chce spolek zaplatit ze svých peněz, řekl jeho předseda Jakub Zavoral. Výstavbu odhaduje na 600 až 700 milionů korun. Podle náměstka primátora Michala Mora z SPD by ale mohla stát až 1,5 milionů. Miliardy. Město proto prověří nejen tento projekt, ale i další možnosti, jak druhou ledovou plochu vybudovat. Varianty má rada předložit zastupitelům do konce ledna příštího roku.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Marcelu Holanovou v dnešním pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever teď střídá Pavel Bobek, ale hlavně nás čekají přesně za 6 minut další zprávy. S nimi do studia přijde kolegyně Jana Moravcová. Dozvíte se například, že vláda upravila plán výkupu a proměny sídliště Slunečnice ve Šluknově.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Vláda upravila plán výkupu a proměny sídliště Slunečnice ve Šluknově. Zítra začíná nový školní rok, na bezpečnost dětí před školami dohlédnou policisté. Majetkový úřad zkusí po desáté v aukci prodat zámek Stiřín. Zítra bude přechodně polojasno, postupně oblačno a teploty naměříme do 25 stupňů. Pěkné páteční odpoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Vláda upravila plán postupu přeměny problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Město by ho za zhruba 285 milionů korun mělo odkoupit na podzim. 200 milionů půjde z Fondu spravedlivé transformace přes Ministerstvo životního prostředí, 60 miliony přispěje Ústecký kraj a 25 město Šluknov. To už si podalo žádost o dotaci. Jak se změnila podoba memoranda mezi ministerstvy, městem a Ústeckým krajem, vysvětluje náměstek hejtmana Jiří Kulák. Plánek z ODS.
2: Součástí toho jsou přílohy, kde je plán renovační, který se týká oprav a tak dále. A druhý je ten sociálně transformační. To jsou dvě přílohy, které jsou součástí. Tam taky původně nebylo. Takže takhle asi bych řekl, že to je jinak, je to v zásadě stejný.
0: Ministerstvo práce chce dát navíc 30 milionů korun na sociální práci s tamními obyvateli. Úterní začátek školního roku bude znamenat zvýšený pohyb dětí v okolí škol. Na jejich bezpečí tam budou dohlížet policisté. Součástí prvních dnů školy bude preventivní program Zebra se za tebe nerozhlédne. Ten žáky učí bezpečnému chování v silničním provozu. Pokračuje mluvčí policie v Libereckém kraji Vojtěch Hrobovský.
3: Tyto aktivity budeme vyvíjet u předem vytipovaných školských zařízení a pochopitelně spolu s tím budeme také realizovat s dopravní službou semináře na téma bezpečnosti chodců, v nichž budeme akcentovat mimo jiné také vyvracení mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech.
0: Na frekventovaných přechodech u škol budou policisté nebo dobrovolníci dohlížet po celý školní rok. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po desáté aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Štiřínský zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu roku 2024. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na severu převážně polojasno, postupně i skoro jasno. Nejvyšší denní teploty do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Strážka osobního vozu s nákladním aktuálně komplikuje provoz v Pražské ulici v Chomutově. Stejné komplikaci tady střed nákladního a osobního vozu. Čekejte řidiči taky v Tušimicích u Kadaně na Chomutovsku na silnici 568 a problémy jsou taky v Litoměřicích ulici Bratří Mrštíků. Tam se střetla dvě osobní auta, na místě je policie a vy místem nehody s opatrností projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tři hodiny odpoledne, k tomu 4 minuty, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Fotopointy rostou u nás jako houby po dešti. Místo, které má zajímavé kulisy, hezký výhled, také tu najdete i v nejmenší obci v Ústeckém kraji. Víc nám prozradí už za pár chvil náš severočeský stopař a v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se zase podíváme do mšených lázní. Lázně tam už v roce 1796 založili kinčtí. Více se dozvíte v této hodině, kde vás také pozveme na filmový festival Sportfilm do Liberce a přidáme písničky, které nestárnou. Budou od kapely Rangers nebo Žalmana a spol. Teď ale Jednou větou a Lešek Semelka.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď Rangers, zvedněte kotvy, 15 hodin 11 minut.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: Praha a Brno. Není snad nikdo, kdo by nevěděl, že jde o dvě nejlidnatější česká města. Na opačném konci jsou v počtu obyvatel Přebus v Karlovarském kraji a Loučná pod Klínovcem v našem kraji. Do města s nejmenším počtem obyvatel v Ústeckém kraji se vypravil náš severočeský stopař Robin Redich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Loučná je zároveň nejzápadnějším městem Ústeckého kraje. Zajímavostí je, že své jméno nese od roku 1949 a celý současný název Loučná pod Klínovcem oslaví v říjnu 20-leté výročí, kdy zastupitelé rozhodli jasně definovat, o kterou Loučnou u nás se jedná. K té velikosti v roce 2024 se tady k trvalému pobytu hlásilo 201 lidí. Stejně jako v ostatních místech na hranici utrpělo město poválečným odsunem. Před druhou světovou válkou tu žilo skoro 1400 lidí, dalších zhruba 1700 v háji, který dnes pod městský úřad v Loučné pod Klínovcem spadá.
0: Mm-hmm. Ale jen kvůli statistice si asi do Loučné nepřijel.
2: Přilákalo mě jedno nové místo. Město nechalo v srpnu vybudovat takzvaný fotopoint. V posledních letech se kvůli oblibě fotografií, především na sociálních sítích, objevují specifické body, kde se lidé, návštěvníci můžou vyfotit. Tady teď vzniklo okno do Krušnohoří. Truhlář Antonín Dorazín z nedalekých Abertam pro město vyrobil obrovský dřevěný rám okna, včetně truhlíků s květinami. Fotopoint je umístěný kousek od místního hřbitova na kopci nad údolím říčky Polavy, ve které se horské městečko rozprostírá do okolních luk a nad ním dotváří panorama pro tady typické dva kopce na německé straně Fichtelberg a na té české Klínovec.
0: Mm-hmm. Má takové místo nalákat turisty? Má to k tomu sloužit?
2: Podle nezávislé starostky Jany Nýdrové město nutně nepotřebuje turisty lákat. Turistický ruch je tady především v zimě takový, že místní obyvatelé jsou v zanedbatelném počtu. Na horní královské město povýšil Loučnou císař Rudolf II. Už v 17. století. Tehdejší osada získala na významu těžbou železné a stříbrné rudy. Dnes tu lidi živí právě turistický ruch a cílem je turistům spíš nabídnout aktivity v širší oblasti města, než je sem nalákat. Okno do Krušnohoří je tak na cestě mezi Lučinami, vlastně mimo obvyklé body zájmu, a má nabídnout příjemnou vycházku s nádherným výhledem jak pro místní, tak pro návštěvníky ve městě ubytované. Další podobná fotografická místa mají přibýt už příští rok. Zatím je to jenom v plánu radnice. Ale nejenom vlastně radnice tady v Loučné. Na jedno takové místo teď například obec Bžany na Teplicku schání historický dřevěný rám dveří.
0: Prozradil náš regionální stopař Robin Rady. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Opět Radeček, Maria Čírová, vloupám se, 15 hodin 22 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a my se vydáme na další zajímavé krásné místo u nás na severu Čech v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí s Alenou Škraňkovou. Teď navštívíme Mšené lázně.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Lázeňská obec Mšené lázně leží na Litoměřicku v údolí Mšenského potoka. První písemná zmínka o této vsi je z roku 1262. Později bylo Mšené postupně ve vlastnictví šlechtických rodů Ilburků, zajíců z Házenburka a Kinských. Právě Kinští tam v roce 1796 založili lázně. Vypráví se, že ředitel pozemkových majetků hraběcího rodu Kinských František Pavikovský trpěl žaludečními problémy. Když v roce 1790 přijal na inspekci, udělalo se mu špatně. Myslivec mu podal sklenici místní vody a po ní se mu ulevilo. V lázních se nejdříve léčilo vodou z místních pramenů a později i rašelinou z nedalekých nalezišť. Dnes tam jezdí lidé s nemocemi pohybového ústrojí, s neurologickou diagnózou, po dětské obrně, po operacích a podobně. Architektonickým skvostem lázeňského areálu je secesní pavilon Dvorana. Je to práce významného architekta Jana Lecla, žáka Jana Kotěry. Budovu vymaloval malíř Viktor Oliva, známý autor původních maleb pražské kavárny Slavia.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Pondělní odpoledne jsme teď trávili také s Petrem Reskem, pokračovat brzy bude Vabik Daněka na hodinách 15:30 a skoro jedna minuta k tomu. Bývalý italský sjezdař Alberto Tomba, horolezec Mára Holeček nebo herec Josef Trojan, ti a mnoho dalších představí v Liberci své snímky v rámci 29. ročníku festivalu Sportfilm. Festival navazuje italskou tematikou na letošní zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina.
1: Slyšeli jste úplný závěr festivalové znělky letošního ročníku festivalu Sportfilm Liberec, který se uskuteční od 30. září do 4. října v Liberci, v Vratislavicích nad Nisou a Jablonci nad Nisou. Nabídne 50 snímků v 6 soutěžních kategoriích, přihlášených jich ale bylo mnohem víc.
2: Letos máme rekordní 490 filmů z 94 zemí světa, což je vlastně polovina existujících států světa.
1: Říká ředitelka festivalu Renata Bal a pokračuje představením festivalových hostů.
2: Tak víme, že Gianni Merlo, což je prezident celosvětové novinářské asociace sportovních novinářů, přiveze právě svého přítele Alberta Tombu, takže na to se moc těšíme. Bavíme se o účasti, protože letos by se to mělo všechno odehrát v italském stylu, o účasti Aleny Šeredové a jejího syna Luise Buffona, fotbalisty a samozřejmě české hvězdy. Všechny uvedou svoje filmy, to znamená Trojanové, Kolečkové, Prachařové.
1: Sedmičlenná porota bude vybírat vítěze, kteří se zúčastní mezinárodní soutěže v Miláně. Co dělá sportovní film dobrým filmem, to říká porotce a režisér loňského vítězného snímku Adolf Zika.
3: Ten sport zasahuje opravdu do všech jako ještě lidských činností a těch starostí a to, co se může při tom sportu stát, že vlastně na tom prvním místě je to jenom a jenom emoce. Někdy se stane, že tam je obrovská emoce už daná situací, která se stala nějakým příběhem, ale je to třeba až moc amatérsky zpracovaný. Tak já musím říct, že tohle to porovnáváme. Letos teda jsem tam neviděl ani jeden snímek, který by byl jako mírně amatérský. Je to absolutní nářez a ta úroveň je strašně vysoká.
1: Festival se koná od roku 1998. Od jeho zrodu je přítomný bývalý ředitel festivalu Vladimír Boháč.
4: Na těch 23-24 ročníků dělali sami ve dvou. Dostali jsme ten festival opravdu i do Itálie. No a mám samozřejmě radost, to je velice příznivý a krásný pohled na to, jak se to rozvíjí.
1: Mimo projekce filmů nabídne festival i výstavu olympijských plakátů doplněných o plakáty sportovních filmů oceněných Oscarem nebo fotek českých sportovců z letošní zimní olympiády. Součástí bude i konference s názvem Identita o mentálním zdraví. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

až se nočním chladem chvěl, ať se na nucom zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šípy najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je pro všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jí najmou dá. Jo, ho, ho.

0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Sever, teď Žalman a Spolejch a Barevný šál. 15 hodin 39 minut, pojďme se vrátit opět do dopoledního vysílání, do pořadu Dáme řeč, kde jste dnes probírali, jak by měly vypadat školní prázdniny, popřípadě kdyby měly být. A zajímalo to téma také Evu z Mostu.
1: Hlavní prázdniny bych určitě nechala, červenec, srpen, ale jak tam říkala, možná asi to byla paní učitelka, že děti zapomínají, ale to je to, oni začnou a už jsou podzimní prázdniny. Pak mají svátek, pak mají ředitelské volno, pak mají vánoční prázdniny, pololetní, jarní, velikonoční, ředitelská volna a myslím si, že my jsme chodili do školy, tolik volna jsme neměli, učitelé tolik volna neměli, družina vždycky fungovala, kuchyně fungovala i o prázdniny, protože střídali školy a vyrostly chytré děti, ale tady zkrátka si myslím, že ty děti i učitelé během roku, to je pořád a pořád doma. Už bych nechtěla mít děti školou povinné, protože nevím, co bych s nimi dělala.
2: Dobře.
1: Kam bych je dala, tyhle ty malé děti?
0: No a zítra nám začíná školní rok a Zdeněk se v pořadu Dáme řeč na Českém rozhlase Sever bude ptát, kam jste chodili do školy, kdy jste chodili třeba do školy rádi, nebo proč jste na druhou stranu tu školu neměli rádi a kdo byl vaším nejoblíbenějším učitelem. Tak těšíme se zítra dopoledne po 9. a nebo už teď pište na Facebook a e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz. U nás v pohodovém odpoledni teď už pokračuje švédská skupina ABBA se svým hitem SOS 15 hodin 41 minut.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Rady Kirken v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever 15 hodin 48 minut. Oldřichov v Hájích na Liberecku bude mít po 46 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 je nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků. Jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo a byl problém s jejich umístěním do škol v sousedních obcích. Po dvouletém úsilí tak Oldřichov zítra otevře novou malotřídku pro první až pátou třídu. Letos nastoupí ale jen první třída. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.
1: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky. Dobrý, držej. A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
2: Dobré stříhat, říkáme.
3: Já točím.
4: Ty točíš, takže nemůžeš stříhat.
3: No tady řešíme teďka stuhu.
1: Na přestřihávání pásky.
3: Jo, na první den.
1: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
5: Kdo to bude fotit?
3: Darča s tím počítá.
6: Hele, a co když bude plejt, jak to uděláme s tím sázením?
5: Holiny, rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
3: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
1: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
7: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovoz a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti. Žádná z okolních obcí nám spádovoz nedali.
1: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
8: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc. Jak funguje školská rada? Zajistit jídelnu.
1: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
9: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem přišla z práce, sedla jsem si k počítači, psala jsem směrnice, školní řád, vytvářel se školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
1: A většina těch dětí, předpokládám, je teda místní, to, co vlastně obec chtěla.
9: Máme 7 oldřichovských dětí, spousta jich bylo podzimních, takže budou příští rok a zbytek máme z širého okolí.
1: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
9: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, nábytek, aby jsme měli kam ty věci dát, a pak jsem svolala uklízecí četu, měla se okna, stírali se podlahy. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
1: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

U poslední prázdninové humoriády na Českém rozhlase Sever vás za malou chvíli po 16. hodině přivítá Pavel Kučera a také hlavně hosta, moderátora a herce Petra Jančaříka. Já se rozloučím opět na hodinku, protože nás čeká pořad Den v kraji po 17. hodině, ale také po celé ještě zprávy a Jana Moravcová.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Letošní léto je na silnicích nejtragičtější za posledních 5 let. Při autonehodách během něj zemřelo skoro 100 lidí. Řidiči ode dneška neprojedou po silnici 3. třídy v Bedřichovicích na Lounsku. Převod území kolem jezera Milada na Ústecku komplikují tamní lesní pozemky. Zítra bude přechodně polojasno, postupně oblačno s teplotou do 25 stupňů. Pěkné pondělní odpoledne vám přeje Jana Moravcová. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku doteď zemřelo 98 lidí. Jde to o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého roku. K dnešku policie eviduje za tento měsíc 56 obětí. Meziročně je to o 3 víc. Od ledna doposud zemřelo na českých silnicích 276 lidí. Dělníci ode dneška uzavřou silnici 3. třídy v Bedřichovicích na Lounsku. Budou tam hloubit výkopy pro nové kanalizační přípojky. Podle krajského úřadu potrvá dopravní omezení do 13. září. Řidiči musí využít objížďku přes Smolnici.
2: Další omezení dnes začne v Komenského ulici v Dobroměřicích. Silničáři tam budou opravovat povrch vozovky a dopravu budou pouštět kyvadlově jedním pruhem. Práce mají skončit na konci října. Z Lounska Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Ústí nad Labem chce pokračovat v přípravě převodu území kolem jezera Milada. Jednání se státním podnikem Diamo ale podle primátora Petra Nedvědického z ANO od poloviny června stojí. Zájem o pozemky mají totiž Lesy České republiky. Zalesněné pozemky tvoří zhruba 75% převáděného území. Město bude chtít mít před převodem taky jasno v tom, kdo ponese odpovědnost za například nestabilní území po těžbě nebo případné ekologické zátěže. V Nepálu se po tragických povodních podařilo zachránit přes 320 cizinců. Uvedlo to tamní ministerstvo zahraničí. Nepálské a čínské úřady v Tibetu už evidují 920 obětí. Pohřešuje se asi 5000 lidí. Práce i zásobování humanitární pomoci ale komplikuje zničená infrastruktura. Nepál do pomoci ve velkém zapojuje letectvo.
3: Nepálská armáda se snaží tím vzdušným mostem dostat co nejvíce materiálu do těch postižených okresů, ale je to vlastně čím dál tím obtížnější. Stále větší problémy jsou také s nedostatkem pohonných hmot, protože velké zásobovací cisterny z Katmandu směrem na sever nevyjedou, takže spousta techniky, která by byla potřeba, tak vlastně stojí a čeká na to, až se po jednotlivých barelech, po jednotlivých sudech dostanou pohonné hmoty nahoru k té nepálsko-čínské hranici. Ze severního Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítřek bude na severu přechodně polojasný, místy i skoro jasný, nejvyšší denní teploty naměříme do 25 a na horách do 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 568 v Tušimicích u Kadaně na Chomutovsku havarovalo osobní auto s nákladním. Stejné komplikace jsou taky v Chomutově, v Pražské ulici a v Nechvalicích u Bystřan na Teplicku na silnici 1/63 překáží porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
5: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
4: Nepůjdeš.
5: No, já vím, ty se na mě díváš, takže bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
6: No.
5: A je to strašně a veliká
6: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
5: No.
6: Že jim to tak zkazej.
5: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
6: Ano.
5: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
6: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
5: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
6: třeba
5: vím.
6: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
5: Tak se budu
6: a třeba
5: těšit.
6: Třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší. Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale
0: jo?
1: To není špatný nápad, jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák zelený. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A říká, vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to napubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ve hře je Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám ji?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i u vody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svět známě přesvědčil, proslavu je vyškolil. Slepičin z Kopičiny naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujeme. Děkujeme za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, dají vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskýmu.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, Tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Tak Zdeněk Troška dnes po druhé mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako,
7: obdiv. Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. 2x Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni.

0: Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou, co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
0: No,
1: je to ještě lepší, dobře.
0: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
2: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do rádia a Bubu přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
3: Ano, dobrý slyšíme večer. Dobrý večer. Já zdravím diváky politického harašení, že?
4: Ano, my vás samozřejmě taky zdravíme, pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
2: Ano, nebojte se, vy nás snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer,
3: já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
4: Ano, my si připíjeme na váš úspěch. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
2: No. Čím si připíjte vy?
3: No tak jo, si připítím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
2: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
3: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň 12.
4: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
3: Ale
4: to není čepovat, ale četovat.
3: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
2: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, v takzvaném přímém spojení, ano?
3: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
4: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chci vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
3: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
4: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
3: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let natvrdo.
4: Jsem rád, že nesoutěžím.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
0: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě, a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: v kolik, a ještě kterým vagónem.
0: Ano, a kolik to bude stát,

0: Ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
0: Já nemám v hlavě nic.
1: To je pro mě Uršula Kluková. Proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá? Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
0: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš? Jako,
0: ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
0: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci, ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano, a takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
0: A proto jsem tady.
1: Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltu, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mi znáte z Hané, Richard, a pochopitelně Bubu, ale že se by ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem, děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň.
5: Mluví o Lidských hor ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže, vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílková už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím. Jo, protože...
1: A to pan je... Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková půllitrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. A spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik jich není, že
1: by... To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se spál, nebo?
4: No, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky
1: to je to přece, podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme dál.
1: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Umoriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Škoda, že už rádio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi tého koně s tím Karlem.
1: Tak jste tato rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak
6: celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovalinka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohle to obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme ptáčka. Je. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No, dobře. No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jet rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo,
7: to
6: je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo, nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme, potom, až je odhalíme při tom úplatku, rozumíte?
6: Takhle, oni to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo, no.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo, no.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak jo, já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já
6: majore.
7: Musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, no. Nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
0: Humoriáda.
1: Úžasná trojice a poslední dnešní ukázka Humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou Humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: 17 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Duchcov nechce přijít o stanici profesionálních hasičů. Krajské vedení zvažuje přemístění do Ústeckého Střekova. U Hrádku nad Nisou dnes havarovalo 7 aut. Europoslankyně Jana Naďová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil odvolací soud. Zítra bude polojasno, místy skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Krásné odpoledne, zprávy a Jana Moravcová. Obyvatelé Duchcova na Teplicku podepisují petici za zachování stanice profesionálních hasičů ve městě. Obávají se delších dojezdových časů, pokud by Duchcov o jednotku přišel. Stejné obavy má taky vedení města. Profesionální hasiči tam působí od roku 1970.
3: Oni k nám patří prostě. A na co čekat na někoho, než přijedou z Teplic nebo z okolí?
4: Kateřina Nová podepsala petici v městském infocentru.
5: Z dosavadních výsledků se jeví jako výhodnější variant přemístění stanice Duchcov do Ústí nad Labem do městské části Střekov.
4: Uvádí mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková. Výsledky analýzy mají být ještě letos, případné přemístění nejdřív ve druhém pololetí příštího roku. Z Duchcova Jana Vytázková, Český rozhlas.
2: Ve Václavicích u Hrádku nad Nisou dnes odpoledne havarovalo 7 osobních aut. Na místě zasahují zdravotníci, policie a hasiči a podle nich je zraněných 8 lidí. Nikoho nebylo potřeba vyprostit, silnice je uzavřená, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
6: Zasahujeme o dopravní nehody na silnici 1/20A u Hrádku nad Nisou. Na místě je 7 vozidel a několik lehce zraněných osob. Silnice je v tuto chvíli neprůjezdná. Dopravu odkláníme přes Václavice.
2: Cestující, kteří plánují cestu v nočních hodinách mezi stanicemi Litoměřice, Město a Mělník, musí počítat s komplikacemi. Výluky nočních spojů se tam uskuteční už v noci na zítřek a dál taky ze soboty na neděli z 12. na 13. září. Informují o tom České dráhy. Ve stanici Hoštka budou totiž železničáři rozebírat staré a montovat nové trakční vedení. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může podat dovolání. Advokát Naďové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené.
1: Počasí.
2: Jak bude zítra na severu, očekáváme přechodně polojasno, místy i skoro jasno, přehánky slabé hlavně na horách, teploty do 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace očekávejte i nadále v Tušimicích na Chomutovsku na silnici 568. Je tam silný provoz po nehodě osobního a nákladního vozu a voláte nám aktuálně taky z D8 ze směru na Drážďany. Komplikace čekejte na 44. a 5. kilometru.
7: Já jsem teď pro na D8 směrem do Ústí na kilometru 44,5 za benzínkou OMV zastavil nákladňák v pravém pruhu v omezení, takže se to musí objíždět jenom levým pruhem.
2: Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál příjemný poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Pondělní odpoledne trávíte stále s Českým rozhlasem Severa. Před námi je hodina plná regionálních aktuálních informací. Začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací ze severu Čech si pro nás připravila Jana Moravcová.
2: Město Děčín podalo trestní oznámení kvůli nejasnostem ve fakturách při stavbě cyklistické lávky. Tu stavila firma Strabag Rail. Podle magistrátu použila firma méně tropického dřeva na pochozí část, než fakturovala. Za chvíli se dozvíte víc. Ústí nad Labem chce pokračovat v přípravě převodu území kolem jezera Milada. Jednání se státním podnikem Diamo, ale podle primátora Petra Nedvědického z ANO od poloviny června stojí. Zájem o pozemky mají totiž Lesy České republiky. Zalesněné pozemky tvoří zhruba 75% převáděného území. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Ode dneška je zavřená silnice třetí třídy v Bedřichovicích na Lounsku, začíná tam výstavba kanalizace. Podle krajského úřadu potrvá dopravní omezení do 13. září. Řidiči musí využít objížďku přes Smolnici. Další omezení čeká ode dneška řidiče v Komenského ulici v Dobroměřicích na Lounsku. Pokračuje redaktorka Kateřina Kučerová.
3: Silničáři tam budou opravovat povrch vozovky a dopravu budou pouštět kyvadlově jedním pruhem.
2: Práce tam omezí dopravu do konce října. Chřibská na Děčínsku vyhlásí v září výběrové řízení na pozici obecních policistů. Službu by měli vykonávat i v sousedních Kytlicích. Do města prozatím zajíždí dvakrát do týdne strážníci městské policie z Varnsdorfu. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně jí zahájí divadelní vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry. Více redaktor Jan Beneš.
4: První premiéru bude groteskní horor Krásná nevinátka. Městské divadlo v Mostě uvede premiéru inscenace Labirint světa a Lusthaus srdce.
1: Aktuální regionální informace připravila Jana Moravcová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Pavel Bobek, Karel Zich, posloucháte Český rozhlas Sever a rozjeli jsme dnešní den v kraji. Firma Štrabak má v Děčíně další problém související se stavbami, které ve městě prováděla. Magistrát podal trestní oznámení kvůli nesrovnalostem ve fakturaci a reálném množství tropického dřeva, které je na pochozí části lávky. Tu stavila její dceřiná firma Štrabak Rail. Není to první trestní oznámení, kterým se policie nebo soudy v souvislosti se stavební činností firmy v Děčíně zabývají. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová.
1: Pěkné odpoledne, je to tak. Město podalo na neznámého pachatele kvůli výstavbě lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe trestní oznámení v pátek minulý týden. Podle vyjádření mluvčího magistrátu Luďka Stínila firma vyúčtovala městu výrazně větší množství dřeva, než které na stavbu pochozí části lávky použila. Rozdíl představuje částku v řádu milionů korun. Policie nyní prověří, jestli se jedná jenom o administrativní chybu anebo úmysl město finančně poškodit. A mluvčí firmy Štrabak Edita Novotná reagovala následovně.
2: Informací o podání trestního oznámení ze strany města jsme překvapení. Městu Děčín jsme totiž navrhli vypořádání této situace, která nás mrzí, vznikla neúmyslnou chybou a nedomníváme se, že má trestně právní rozměr.
1: Trestnímu oznámení předcházelo reklamační řízení, kdy se začala některá prkna na lávce kroutit a cyklisté měli potíže přes ní přejíždět. Mimochodem, kvůli tropickému dřevu, tedy jeho tloušťce, která byla menší, než udávala projektová dokumentace, už podali trestní oznámení dva děčínští zastupitelé Tomáš Brčák z Motoristů a Petr Zdobinský z Pirátů.
0: Jsou ještě další trestní oznámení kvůli stavbám, které v Děčíně prováděla firma Štrabak?
1: Ano, zmiňovaní dva zastupitelé taky podali trestní oznámení na začátku června kvůli cyklostezce za Kauflandem. Tam zjistili, že podloží stavby neodpovídá projektové dokumentaci. A já jsem se na to taky ptala mluvčí Štrabaku Edity Novotné, ta uvedla, že během stavby došlo k úpravám, které měly zabránit propadání cyklostezky. To je taková trošičku velmi podobná situace, protože přesně tyhle dva zastupitelé nechali navrtat sondy při rekonstrukci historické čtvrti Podmukly, kterou prováděla právě tahle firma před lety, a při sundách se zjistilo, že chybí některá podloží a taky použitý dlažební materiál byl užší, než bylo v projektu. Celý případ tehdy řešil Děčínský okresní soud, který odsoudil firmu Štrabak za podvod, ke kterému se taky přiznala, a stejně tak její bývalé manažery.
0: Zjistila naše kolegyně Daniela Pilařová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

0: Daniel Landa, Karavana mraků, 17:23, pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever, kde si řekneme i dnes, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince ve studiu vítám opět meteoroložku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak to s tím počasím vypadá právě teď na severu Čech?
2: Tak máme většinou polehnou, fouká mírný vítr od západu, no a teploty se pohybují mezi 22 a 25 stupni v nižších plohách, na horách je to okolo 18.
0: Mm-hmm. Co dál? Vydrží nám to polojasné počasí?
2: No, většinou ano, i když během večera a v té první polovině noci se oblačnost přechodně může zvětšit na nějaké to oblačno, to také přinese ojedinělé přeháňky, no a teploty potom v noci klesnou mezi 15 až 12 stupňů a na horách až k 9.
0: Mm-hmm. Jaké počasí budou mít děti na první školní den?
2: Tak ráno převážně slunečné, čekáme polojasno nebo skoro jasno, během dne té oblačnosti přece jenom o něco přibyde, odpoledne bude převažovat spíše oblačno, no a na horách se ojediněle vyskytnou slabé přeháňky, jinde srážky nečekáme, k večeru se potom bude oblačnost opět protrhávat, no a zítřejší teploty mezi 22 a 25 stupni, na horách mezi 17 a 20.
0: Takže hezký první školní den, já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Legendární skupina Pink Floyd v dnešním pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever, 1:30 k tomu. Hustý nad Labem chce pokračovat v přípravě převodu území kolem jezera Milada. Jednání se státním podnikem Diamo ale od června stojí. Hlavně kvůli tamním lesním pozemkům. Zastupitelé dnes řešili také odkup pozemků společnosti PKP Cargo. Více podrobností má teď pro nás redaktorka Kateřina Kučerová.
1: Hezké odpoledne.
0: Kateřino, co tedy ten převod pozemků kolem jezera Milada komplikuje?
1: Jsou to hlavně ty zmíněné lesy. Ty tvoří přibližně 75% území, které mají obce převzít. Zájem o ně totiž mají Lesy České republiky a státní podnik Diamo, proto podle primátora Petra Nedvědického z ANO od poloviny června v jednání s obcemi nepokračuje. Město bude chtít mít před převodem tak jasno v tom, kdo ponese odpovědnost za například nestabilní území po těžbě nebo případné ekologické zátěže. Návrh všichni zastupitelé jednomyslně odsouhlasili.
0: Zastupitelé řešili také termické pozemky u Milady.
1: Ano, ty městu společnost PKP Cargo v květnu nabídla za zhruba 20,6 milionů korun. Původně mělo město pozemky koupit za 7,6 milionů. Zastupitelé ale po debatě schválili protinávrh. Radnice má s vlastníkem dál jednat o ceně a rozsahu pozemků. Parcely kopírují trasu někdejší železniční vlečky. Město proto do jednání zapojí taky subjekty, které zajišťují železniční dopravu. Do budoucna by totiž mohla kolejová doprava vozit návštěvníky z města k jezeru Milada.
0: A jak to vypadá s druhou ledovou plochou?
1: Tak tu zastupitelé podpořili další přípravu projektu spolku Northwest Hunters. Ten chce vedle současného zimního stadionu vybudovat druhou ledovou plochu jako součást nového sportovního areálu. Jeho přípravu až ke stavebnímu povolení chce spolek zaplatit ze svých peněz, řekl jeho předseda Jakub Zavoral. Výstavbu odhaduje na 600 až 700 milionů korun. Podle náměstka primátora Michala Mora z SPD by ale mohla stát až 1,5 miliardy. Město proto prověří nejen tento projekt, ale i další možnosti, jak druhou ledovou plochu vybudovat. Varianty má rada předložit zastupitelům do konce ledna příštího roku.
0: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Sever, stále příjemně pondělní odpoledne a posloucháte také dnešní Den v kraji. Praha a Brno, není snad nikdo, kdo by nevěděl, že jde o dvě nejlidnatější česká města. Na opačném konci jsou v počtu obyvatel Přebus v Karlovarském kraji a Loučná pod Klínovcem v našem kraji. Do města s nejmenším počtem obyvatel v Ústeckém kraji se vypravil náš severočeský stopař Robin Rerich.
1: Pěkné odpoledne. Loučná je zároveň nejzápadnějším městem Ústeckého kraje. Zajímavostí je, že své jméno nese od roku 1949 a celý současný název Loučná pod Klínovcem oslaví v říjnu 20. výročí, kdy zastupitelé rozhodli jasně definovat, o kterou Loučnou u nás se jedná. K té velikosti v roce 2024 se tady k trvalému pobytu hlásilo 201 lidí. Stejně jako v ostatních místech na hranici utrpělo město poválečným odsunem. Před druhou světovou válkou tu žilo skoro 1400 lidí, dalších zhruba 1700 v háji, který dnes pod městský úřad v Loučné pod Klínovcem spadá.
0: Ale jen kvůli statistice si asi do Loučné nepřijel.
1: Přilákalo mě jedno nové místo. Město nechalo v srpnu vybudovat takzvaný fotopoint. V posledních letech se kvůli oblibě fotografií především na sociálních sítích objevují specifické body, kde se lidé, návštěvníci můžou vyfotit. Tady teď vzniklo okno do Krušnohoří. Truhlář Antonín Dorazín z nedalekých Abertam pro město vyrobil obrovský dřevěný rám okna, včetně truhlíků s květinami. Fotopoint je umístěný kousek od místního hřbitova na kopci nad údolím říčky Polavy, ve které se horské městečko rozprostírá do okolních luk a nad ním dotváří panorama pro tady typické dva kopce na německé straně Fichtelberg a na té české Klínovec.
0: Má takové místo nalákat turisty? Má to k tomu sloužit?
1: Podle nezávislé starostky Jany Nýdrové město nutně nepotřebuje turisty lákat. Turistický ruch je tady především v zimě takový, že místní obyvatelé jsou v zanedbatelném počtu. Na horní královské město povýšil Loučnou císař Rudolf II. Už v 17. století. Tehdejší osada získala na významu těžbou železné a stříbrné rudy. Dnes tu lidi živí právě turistický ruch a cílem je turistům spíš nabídnout aktivity v širší oblasti města, než je sem nalákat. Okno do Krušnohoří je tak na cestě mezi Lučinami, vlastně mimo obvyklé body zájmu, a má nabídnout příjemnou vycházku s nádherným výhledem jak pro místní, tak pro návštěvníky ve městě ubytované. Další podobná fotografická místa mají přibýt už příští rok. Zatím je to jenom v plánu radnice. Ale nejenom vlastně radnice tady v Loučné. Na jedno takové místo teď například obec Bžany na Teplicku schání historický dřevěný rám dveří.
0: Prozradil náš regionální stopař Robin Rady. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 6:45, s vámi je stále Český rozhlas Sever a pokračuje dnešní Den v kraji a přidáme i sportovní informace. Fotbalisté Teplic jako první v aktuálním ligovém ročníku obrali o body Jablonec. Dlouho vyrovnaný zápas rozhodl střídající John Auta hlavičkou ke vzdálenější tyči. Na konečných 2-0 zvýšil krátce před koncem Matěj Radosta.
1: Je konec, tepliční fotbalisté oslavují výhru nad Jabloncem, který poprvé ztrácí body v ligovém ročníku, i když nemá samozřejmě všechny zápasy odehrané kvůli předkolům v konferenční lize, kam se Jablonci nakonec povedlo postoupit, ale tady odtud pár dní po vyřazení Glasgow Rangers odjedou jablonečtí s prázdnou.
2: Tak já jsem samozřejmě zklamaný, protože myslím si, že jsme prohráli zbytečně. Až jsme věděli, že to nebude jednoduchý zápas tady, tak myslím si, že to byl takový zápas, který byl spíš na remízu vyrovnaný. Bohužel jsme nezvládli ten závěr, kde udělali jsme tam prostě chybu, kterou třeba jiný zápasy jsme neudělali.
1: Hodnotil utkání trenér Luboš Kozel, kouč jabloneckých fotbalistů, kteří, jak už bylo řečeno, nastoupili jen pár dní po postupu přes Glasgow Rangers, ale na to se trenér Jablonce nevymlouval.
2: Ne, tak jako samozřejmě je to těžší v tom, že na to máte jeden den, protože v pátek to z těch hlav ještě nedostanete. My dělali všechno pro to, aby jsme na ten zápas byli připraveni dobře. Tam nebyla nějaká známka, ať už únavy nebo nějaký nekoncentrace, že ten výkon prostě byl srovnatelný s některýma jinýma ligovýma zápasama, který jsme taky hráli po poháru. Některý třeba jiný zápas měli víc štěstí v té koncovce, nebo prostě byli jsme i důslednější v té defenzivní fázi a rozhodující byl samozřejmě ten první gol.
3: Bylo nějak moc vyložených šancí do toho našeho gólu. Po čase jsem hráčům vytýkal, že máme málo hráčů ve vápně. Tam jsem byl trošku kritický a to, že ve druhém půli se prosadil Johnny Auto, je paradox, nejmenší hráč na hřišti, když dal gól hlavou. A já myslím, že Johnny má kvalitní hlavu, že ono i koordinačně tohle zvládnout není nic jednoduchého a ta jeho hlava byla vědomá do protipohybu golmana, i když se to tam došouralo, že jsem měl obavy, aby tomu ještě nezabránil golman.
1: Říkal mnohem spokojenější ze dvou trenérů po zápase Zdenko Frtěla. Teplickým se povedl vstup do soutěžního ročníku, pak přišly dvě porážky za sebou, ale teď už jsou zase tepličtí na vítězné vlně.
3: Co hráč, to kvalita, takže o to víc to vítězství s týmem a s klubem, který mu i touhle cestou chci pogratulovat k tomu postupu, tak je to o to cennější.
1: To byl Zdenko Frtěla, kouč Teplic, které jako první v této sezóně obrali o ligové body Jablonec. Z Teplic Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pondělní a poslední srpnový prázdninový den v kraji na Českém rozhlase Sever je u konce, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje i po 18. hodině. Přijdou písničky na přání Míra Tartárek, ještě předtím zprávy Českého rozhlasu Sever a Jana Moravcová. Paví nám ještě jednou všechno nejlepší k svátku.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vláda upravila plán výkupu a proměny sídliště Slunečnice ve Šluknově. V Jetřichovicích na Děčínsku mají nově obecního strážníka, v budoucnu by obec chtěla ještě jednoho. V noci na zítřek začínají noční výluky železničních spojů mezi Litoměřicemi a Mělníkem. Zítra bude polojasno až skoro jasno, slabé přehánky na horách a teploty do 25 stupňů. Dobrý pondělní podvečer vám přeje Jana Moravcová. Vláda upravila plán postupu přeměny problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Město by ho za zhruba 285 milionů korun mělo odkoupit na podzim. 200 milionů půjde z Fondu spravedlivé transformace přes Ministerstvo životního prostředí, 60 miliony přispěje Ústecký kraj a 25 miliony pak město Šluknov. To už si podalo žádost o dotaci. Jak se změnila podoba memoranda mezi ministerstvy, Ústeckým krajem a městem, vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Kulhánek z ODS.
2: Součástí toho jsou přílohy, kde je plán renovační, který se týká oprav a tak dále. A druhý je ten sociálně transformační. To jsou dvě přílohy, které jsou součástí. Tam taky původně nebylo. Takže takhle asi bych řekl, že to je jinak, je to v zásadě stejný.
1: Ministerstvo práce chce dát navíc 30 milionů korun na sociální práci s tamními obyvateli. Na bezpečnost v ulicích Jetřichovic na Děčínsku dohlíží už zhruba měsíc nový obecní strážník. Řeší taky neukázněné parkování turistů nebo občanské spory. Vstupní náklady na obecního strážníka a jeho vybavení vyčíslila obec na zhruba 800 tisíc korun. Do budoucna by mohly být v Jetřichovicích strážníci dva, říká nezávislý starosta Marek Kny.
3: Ten plán je takový, že za rok se prostě zjistí, spočítají se čísla, příjmy, výdaje na toho strážníka, podle toho by měl přijít druhý. Když bude všechno fungovat tak, jak funguje, tak by se mohli uživit dva strážníky a tím pádem vlastně vykrýt celý týden.
1: Cestující, kteří plánují cestu v nočních hodinách mezi Litoměřicemi městem a Mělníkem, musí počítat s komplikacemi. Výluky nočních spojů se tam uskuteční v noci na zítřek a taky ze soboty na neděli z 12. na 13. září. Informují o tom České dráhy. Ve stanici Hoštka budou totiž železničáři rozebírat staré a montovat nové trakční vedení. Vlaky nahradí podle jízdního řádu autobusy, v nich není možná přeprava jízdních kol a není taky možné garantovat přepravu cestu na vozíku. Premiér Andrej Babiš z ANO vyzval ke spolupráci států Evropské 27 při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 2034. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovensku. Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor v jednání o rozpočtu zastávají země jako Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie.
0: Počasí.
1: Zítra bude přechodně polojasno, místy skoro jasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, maxima na horách 17 až 20 a čekáme taky ojedinělé slabé přehánky, hlavně ale na horách.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na nádražním náměstí v Teplicích pozor na silný provoz po nehodě nákladního vozu s osobním. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásný pondělní podvečer s námi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Dohrála nám další z písniček, které jisto jistě nestárnou. Určitě jste poznali, že to byl Miroš Birka a písnička Mám rád. S vámi je Český rozhlas Sever, teď už také jsou tady pondělní podvečerní písničky na přání a od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek. Pokud chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, hned vám připomenu, jak se s námi můžete spojit. Tak telefon do studia, ten má číslo 475 212 212. Také můžete poslat SMS-ku tu na 90 011 04 tvar první slovo zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu. No a napsat nám také můžete na e-mail, ten má adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a teď už tady máme první vzkaz a je to SMS-ka. Prosím, největší hit Vicky Leandros s Tonym Christie, všem, kterým se bude líbit. Díky, Olina. Ta písnička se jmenuje We're Gonna Stay Together.

0: Tolik tedy Vicky Landrell, Tony Christie a We're Gonna Stay Together, tolik tedy první písnička na přání, ta byla k SMS-ce a ta další už je k prvnímu telefonátu po 18. hodině. O nějaké době ve vysílání vítám posluchačku z Nového Boru, paní Evu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Já vás vítám, zdravím. Vybrali jsme nakonec Budvarku, Novák bude zpívat příště, víte, jak jsme se domluvili, Pavel. No a písnička Malý hoši černovlasí, pro koho ji zahrajeme?
1: No, zahrajeme si pro tatínka, pro maminku, a kteří už jsou mimo.
0: Ano.
1: No, ale jinak to rozebírat nebudeme, ale jako všechny lidi, co to mají rádi, takovýhle písničky.
0: Takovouhle muziku. No a vám, ať se tady teď hezky vzpomíná a teď už kapela Bluvarka. A ještě popřeju, abyste měla hezký týden. Máme pondělí. Tak mějte
1: Děkuju
0: se fajn
1: vám.
0: A naslyšenou. Budu se těšit.

0: kapela Budvarka, malí hoši černovlasí, jsou tady písničky na přání, ve vysílání opět nebudu sám, protože na telefonu už je nachystaná paní Milena z Českého ráje. Já vás vítám, hezký podvečer přeji.
1: No, dobrý podvečer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A zdravím Květušku a Romana. Potom mám tady dvě Marušky, které mi taky ještě gratulovali dodatečně. Tak jim moc krát děkuju a písničku jim taky posílám. Potom ještě posílám Marušce z Šestakovic, nebo tak nějak
0: Šestajovice, se jmenuje. Šestajovice, jestli si to dobře pamatuju.
1: Šestajovice, jo, ano, tak ano, já to ano. Vždycky spletu.
0: Nevadí,
1: a
0: nemůžu.
1: A Marcelku z Neštěnic a říkala jsem Jarmilku z Prahy.
0: No, jestli ne, tak teď se to napravilo.
1: Tak taky tu Jarmilku z Prahy.
0: Dobře, no také pro vás.
1: Ještě jednou moc děkuju.
0: Není záč.
1: Mějte se všechny moc dobře. A taky vám přeju hodně zdraví a spokojenosti.
0: Vám také hodně zdravíčka, spokojenosti. No a písnička, která bude i pro vás, ta bude od Jirky Korna a jmenuje se Tam u dvou cest. Za chviličku tady bude, tak si ji také užijte. A naslyšenou.
1: A děkuju vám. Naschledanou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jirka Korna tam u dvou cest a nás teď je cesta telefonních linek zavede až na Moravu, kousek pod Brno, tam je obec Židlochovice, i tam máme posluchače, který poslouchá na internetu a konkrétně posluchače Pavla, kterého vítám ve vysílání. Hezký podvečer na Moravu.
1: Taky zdravím všechny posluchače i vás, pane
0: Mirku. Děkuju. Tak když jsou od zítra ty školní dny, tak jsme tam vybrali písničku od Chucka Berryho. Je to tak, takovou s názvem? Školní dny. Se jmenuje anglicky, School Days. Komu zahrajeme tu písničku?
1: Tak určitě pro Janču, do Jirkova a vůbec všechny posluchače a pro vás, pro všechny.
0: A pro vás taky. I když teda asi do školy taky už nepůjdete, jako já, už delší dobu. Tak se mějte krásně a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Vy taky všichni, naslyšenou.

Americký zpěvák, kytarista, muzikant Chuck Berry a velký hit z roku 1957, School Days. No ale pokračujeme dál, po prvních telefonátech se také podíváme na nějaký další písemný vzkaz. Tentokrát je to e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání pro paní Marcelu Štěrbovou z Neštěmi z Ústí nad Labem, která nám dala zahrát do Železného Brodu. Dále by to bylo do Kojetic pro manžele Janu a Mirka Matějkových, který mě přáli k narozeninám. Prosím o písničku Trmská mše od Dua Durango.

0: pokračujeme dál, protože na telefonu shodou okolností je posluchačka, pro kterou jsme tuhle písničku teď dohráli a hráli. Ve vysílání vítám a paní Marcelu z Ústí nad Labem Neštěmic. Já vás zdravím, hezký podvečer, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miro, já vás taky zdravím a všechny posluchače. A vybrala jsem tu moji písničku.
0: Ano, chcete se vypravit hudebně do Velké Británie. Já jsem pro, bude tady Tom Jones a Green Green Grass of Home s písničkou. Komu zahrajeme dalšímu?
1: V poledne jsem slyšela paní Jarušku, co má dceru Dominiku, tak pro ně.
0: Ano.
1: Marušku do Chomutova a do Šestajovic. A teď jsem slyšela Milenku z Českého ráje, taky taky zdravím, a Helču do Litvínova.
0: Ano,
1: pardon,
0: dobře.
1: A ještě zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: A nechám zahrát všem, s kým si necháváme zahrát. A pro ty lidi, kdo jim nenechá zahrát vůbec.
0: A i pro vás, doufám, že jste připravena, protože přichází Sir Tom Jones. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.

0: Písnička, která nestárne, to tak byly Catherine and the Waves a Walking on Sunshine. Já myslím, že určitě známá to melodie. No ale pokračujeme dál v plnění písničkových přání. Já tady mám teď nachystaný další z telefonátů ve vysílání. Vítám paní Boženu ze Žadce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Marečku. A já chci ještě... vás a všechny věrné posluchače.
0: Já chci ještě navázat na to, o čem jsme se tady bavili během té předchozí písničky, ještě mimo vysílání. Tak posluchači ty písničky vybírali různě, podle toho, jak se jim líbí, nebo k nějakým narozeninám pro oslavence. Vy jste tu písničku dnešní vybrala takovým zvláštním způsobem. Vy jste říkala, že jste tady někde u vás doma si na internetu objevala takový hezký citát a podle toho citátu jste vybrala tu písničku. Je tomu tak? Tak
1: ano,
0: a jak zní ten citát?
1: Zní, jsem něžný, jsem krásný, krutý, ale jsem život.
0: No, to je...
1: A tu písničku, kterou jsem vybrala, tak jako na to hodí. A posílám ji všem přátelům. Andělce, Božence, Honzíkovi, Pavlíkovi, Františkovi a prostě všem, s kterými si dáváme hrát. A přeju všem krásný den, krásný zbytek dne a hezký týden.
0: A vám také samozřejmě. A teď k té písničce, která se k tomu hodí, k tomu citátu. Je to Ondřej Havelka s písničkou Děkuji, bylo to krásné. Tak hezký poslech, děkuju také a naslyšenou zase
1: a
0: někdy.
1: Já taky děkuju a písnička je i pro vás, Mirečku, ano?
0: Děkuju.
1: Já taky děkuju.

0: Ondřej Havelka, děkuji, bylo to krásné, my také děkujeme, opravdu to bylo krásné. No ale já tady mám teď nachystaný další telefonát a z Ústí nad Labem, do Ústí nad Labem k nám volá posluchačka Jarka. Dobrý den, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já zdravím vás, všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: A já v zásadě, protože zítra budu mít dvě prvňačky, jednu z Prahy od syna a jednu tady od dceři v Ústí nad Labem, tak já bych chtěla pozdravit všechny prvňáky a tu proměnu, jako bych tak nějakým způsobem vnímala, jako že oni se promění momentálně z malých dětí do školáků.
0: Ano, tak bych to řekl úplně stejně.
1: A přeju to za všem prvňákům, jestli lidi poslouchají a mají nějakého prvňáčka, tak je to pro všechny.
0: Šťastné vykročení do školy.
1: Tak, ano,
0: Single
1: tak.
0: X a proměna, to je ta písnička, kterou jsme nachystali, ať i vám se hezky poslouchá. A abych nezapomněl, ona mě zdáli zdravila. Zdravím také Elišku, jo? Tak, aby věděla, že jsem na ní nezapomněl. Tak mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: proměna, Xenl X, já tady mám nachystaný ještě alespoň jeden e-mail. Dobrý den vám i všem posluchačům. Prosím o písničku, kterou bych potěšila Marcelku s Radkem, Květušku s Romanem, Boženku do Jirkova, Melenku, Jarnulku a Marušky do Děčína a Šestajovic. Moc děkuji a všem hezký týden. Přeje stálá posluchačka Maruška z Chomutova. Písnička k tomu nachystaná. Bude tady Karel Zich a Alenka v Říši divu. No a pohled na čas, pomalu se blíží 19 hodin. Za chviličku tady budou zprávy, potom už je také další večerní program. Přeji vám tedy i dál hezký večer a zítra se u písniček na přání budu těšit opět na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Telegram s adresou Svět.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Tento týden bude v Česku polojasno s teplotami kolem 23 stupňů. Návštěvní doba hřbitova v Klášterci na Tohří se vrátí do běžného režimu. Městské divadlo v Mostě plánuje na podzim dvě premiéry. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno s teplotou do 25 stupňů. Krásný večer, zprávy a Jana Moravcová. Zbytek tohoto týdne bude pršet jen výjimečně, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Oproti minulému týdnu se mírně ochladí a denní teploty se budou pohybovat kolem 23 stupňů Celsia. Oteplit se má až ke konci týdne. V pátek teploty vystoupají až k 27 stupňům. Návštěvní doba městského hřbitova v Klášterci nad Ohří se od zítřka vrací k běžné otevírací době. Hřbitov tak bude otevřený od 8 hodin od rána. Informuje o tom web města. Kvůli vysokým letním teplotám bylo o prázdninách místo přístupné o 2 hodiny dříve. Městské divadlo v Mostě vstupuje do druhé poloviny divadelní sezóny. Oficiálně ji zahájí divadelní Vinobraní v Radničním parku v úterý 8. září. Na podzim jsou v plánu dvě premiéry.
2: První premiérou bude groteskní horor Krásná nevinátka v režii Adama Steinbauera, který se na rodinnou tradici Vánoc podívá z poněkud nečekané a velmi své rázné perspektivy. Premiéra se uskuteční 2. října v divadle Rozmanitostí. O pouhé 2 týdny později, 16. října, Městské divadlo v Mostě uvede premiéru inscenace Labirint světa a Lusthaus srdce v režii Vladimíra Morávka. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: 3letou podmínku a pokutu 500 000 korun pro europoslankyni Janu Naďovou z ANO potvrdil dnes v kauze Čapí hnízdo odvolací soud. Vrchní soud v Praze odvolání Naďové zamítl s tím, že není třeba provádět další důkazy, které navrhoval její advokát. Rozhodnutí je pravomocné. Je možné pouze využít dovolání k nejvyššímu soudu nebo ústavní stížnost. S rozsudkem byl dnes spokojen státní zástupce Mojmír Frček.
3: Vrchní státní zastupitelství v Praze se plně ztotožňuje s tím dnešním rozhodnutím. Odvolacího vrchního soudu v Praze, když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné. Nyní bude samozřejmě potřeba ještě počkat na detailní písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí.
0: V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme ráno přechodně polojasno, místy až skoro jasno, během dne bude postupně přibývat více oblačnosti, odpoledne i oblačno a na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty do 25 a na horách do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Horního Podluží na Děčínsku je nehoda na silnici 2. třídy číslo 264. Problémy po nehodě osobního vozu, které nabouralo do dopravního značení. Čekejte řidiči taky na Děčínsku, tentokrát v Jetřichovicích. A pozor taky nadále v Nádražním náměstí na Teplicku. Tam havaroval v poslední hodině nákladní vůz s osobním. Je tam silný provoz a vy projedete se zvýšenou opatrností. Taky dál jeďte opatrně, já vám přeji dál příjemný poslech vysílání České rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsal nám konkrétně pan Jaroslav Mandlík, že je prostě ze staré školy a že ho občas něco praští do očí, jak se říká v různých článcích. Z jednoho tady cituje. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: No, prostě mu jde o to a často se s tím setkáváme i my. Často se nad tím zamýšlíme. Jak to je s tím moci, pomoci. Pan Jaroslav píše, že všude už dnes čte moct, že už ta slovesa s tím koncem, kde je i, neregistruje, ale že by je měla radši. Tak kde je pravda?
2: Začneme asi tím, že to není chyba, že je tento tvar moct, pomoct, případně tvar můžu, pomůžu, že jsou tyto tvary považovány za hovorové spisovné. A proti nim jsou ty neutrální, dnes už částečně jako knižní pociťované tvary. Moci, pomoci, mohu, pomohu.
1: Kromě toho ještě můžeme říct můžu místo mohu a už je to doslova takový propletenec. No, řeknu vám upřímně, často jsem taky ze staré školy, ale už bych asi neřekl moci. Prostě je to taky trošku generační záležitost, ne?
2: Určitě a dokonce máme více sloves, která neskončí na to t v infinitivu a dříve byla na i, například péct, péci. A kodifikátoři vyjadřují názor, který nezbývá nám než přijmout, že u sloves typu péct, například se ty tvary péci a peku například považují už za příslušející k vyššímu stylu, neboli že mají ten příznak knižnosti. Kdežto u slovesa moci, moct, stále ještě mluvčí pociťují příliš tu hovorovost, takže tohle sloveso, přestože systémově patří do té skupiny jako péct, tak je z nějakého důvodu ještě stále bráno bez toho knižního příznaku.
1: Jako nezastaralé.
2: Jako nezastaralé. Takže posluchač pan Mandlík, který nám napsal, má pravdu v tom, že to ještě není univerzálně přijato jako neutrální spisovný tvar, ten infinitiv u tohoto slovesa.
1: Takže sečteno podtrženo, za takových 20 let bude slovo moci znít, jako kdybychom dnes řekli prosíti.
2: Například, ano, ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 000. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit, podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: České ministerstvo financí představilo rozpočet pro příští rok. Opozice vysoký schodek kritizuje. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne přechodně až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který dnes šéfka resortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku ostře kritizuje. Například podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
2: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO opozici vzkázala, že v rozpočtu napravuje problémy, které způsobila minulá vláda. Ředitelka Muzea romské kultury v Brně Jana Horvátová rezignovala na svoji funkci. Jako důvod uvedla velkou únavu v náročné pozici, kterou zastávala 23 let. Zaměstnankyní muzea zůstává, chce se ale více věnovat práci historičky a kurátorky.
3: Chci taky uvolnit místo mladším, kteří jsou plní energie, a takže se těším, že konečně se budu moct věnovat odborné práci, kterou jsem přitom stejně dělala. V týmu zůstávám a muzeum je dál moje srdeční záležitost, na které mi strašně záleží, a nejdůležitější je, aby bylo zachováno a aby zkvétalo.
0: Od začátku září bude řízením Muzea romské kultury dočasně pověřena dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špílmanová. Potvrdilo to i Ministerstvo kultury. Waldorfská mateřská škola v Turnově se rozšířila o přístavbu téměř za 28 milionů korun. Její kapacita se díky tomu navýšila o 25 na celkových 75 míst. Poprvé po 15 letech tak školka mohla přijmout všechny zájemce o tento typ vzdělávání předškoláků, potvrzuje ředitelka Petra Šorfová.
4: Letos jsme mohli vlastně vyhovět všem tím, že nám odešlo hodně předškoláků, to je jedna věc, a ještě se rozšířila teda kapacita, ale několik let po sobě jsme museli odmítat a opravdu se dostali jenom turnovské děti. Teďka budeme mít 66, s tím, že kapacita je teda 75, takže máme i nějaké volné místo ještě.
1: Počasí.
0: V noci na úterý čekáme v České republice polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno a ujedinile přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, v části Moravy a Slezska až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, přehánky pouze ujedinile, zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až 27. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. U sjezdu na Lysou nad Labem na kilometru 18,5 leží mezi pruhy roztrhaná pneumatika od kamionu. Projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů Jan Šibík. Dobrý den.
2: Dobrý den a ten úvod teda je pro mě velice takový těžký, jo, protože obstát těm slovům, kterým jste řekl, není snadný.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Pane Šibíku, vaše jméno je pro mnohé synonymem pro statečnou a autentickou reportážní fotografii z míst konfliktů a katastrof. Začínal jste ale fotografovat už v 6 letech na sovětský fotoaparát Lubitel 2. Kdy jste si poprvé uvědomil, že se chcete stát nejen fotografem, ale přímo fotoreportérem, který bude svědčit o přelomových událostech světa?
2: No, je to tak pravda na půl. Já jsem si to tenkrát ještě neuvědomil. To jsem si uvědomil až mnohem později, až při revoluci. Tam potom mi bylo jasný, že chci jít tím směrem těch událostí. Když poprvé dostanete novou věc, tak na to koukáte prostě s vyvolenýma očima. Ta sovětská technika taky nebyla moc jako dokonalá. Takže maminka, to učitelka byla, tak ona ve mně se snažila rozvíjet různý směry a jeden z těch směrů byl, že třeba jako fotografie. Takže jednou na Vánoce jsem si rozbalil balíček a tam byla taková tak rychle ten, jak jste říkal, Lubitel 2, ten ruský foťák. A já jsem z začátku jako moc to nechápal. Teda věděl jsem, že ten fotoaparát je proto, abyste dělal fotografii, ale nechápal jsem, že je tam potřeba dostat do té fotky něco jako víc.
1: Vaše první velká zahraniční cesta v roce 1988 byla kvůli zemětřesení v Arménii. Co vás po této první cestě přesvědčilo, že byste měl v reportážní fotce pokračovat?
2: No, tak taky byl jsem hrozně z toho vyplašený poprvé. Poprvé jsem viděl dramatické události, poprvé jsem viděl zraněný lidi, mrtví lidi, jinak než předtím v kině. A zjistil jsem, že to je hrozně náročný, hlavně jako na psychiku. Zjistil jsem, že najednou člověk nedělá rozumné věci, že najednou prostě zmatkuje a při takových situacích je obtížný udělat fotku, která by tu situaci nějak jako vystihovala. Takže bylo to pro mě něco úplně novýho, velice náročného fyzicky, ale hlavně psychicky. A tak jsem jakoby chtěl v tom pokračovat a chtěl jsem se znovu a znovu pokusit udělat v těch situacích ty fotografie. Takový ty obsahově kvalitnější a ze začátku mi to vůbec nešlo.
1: A jak reaguje vaše tělo a mysl, když se kolem vás začne střílet?
2: Zmateně, jak jsem říkal, člověk se bojí, má strach a jedině tím, že do těch míst, kde se tohle děje, jedete opakovaně, tak trochu se naučíte jako některé věci, aby se to trošku posunul, trošičku vlastně si uvědomil, co dělat, kdy vlastně. Nejhorší právě to zmatkování, když jste ve vojenské zóně, kde se prostě střílí a nebo kde třeba dopadají jakoby rakety, tak právě ten zmatek, který vás vyvolá, třeba ten výbuch, je pro toho fotografa hrozně nebezpečný. Takže já jsem se postupně tím, jak jsem do těch konfliktů jezdil znovu opakovaně, naučil rozlišovat, kdy má smysl se schovat za zeď, kdy má smysl nechat si tu fotku utéct. A bylo to vlastně obtížné. Myslel jsem si, že těma rokama si třeba člověk i zvykne na to, že vidí ty hrůzné věci a to se mi teda nepodařilo nikdy a teď už se mi to nepodaří, protože s přibývajícíma věkem mým, tak se vlastně trošičku vlastně změnil ten žánr, fotografie, na který se zaměřuju, a z těch válek je to spíš teď jako směr sociální fotografie, protože v 63 letech běhat někde, kde je velký nebezpečí, kde vlastně jsou ty rakety, tak myslím si, že to není dobrý, a hlavně i ten vývoj je dneska tak jiný a ty války jsou tak jiný, než jak, který jsem zažil já, že by to stejně vlastně ani nešlo.
1: Já ještě zůstanu u těch dramatických událostí. Když se vrátím do Liberie, kde vám dětský voják přitlačil hlaveň k samopalu k hrudi, po té, co jste vyfotili jeho mrtvého spolubojovníka, sám to označujete za velkou chybu. Kde přesně je hranice v takových situacích mezi touhou po silném záběru a půdem sebe záchovy? Kdy vlastně si řeknete, tak tohle za to stojí, ale tohle už opravdu ne?
2: No, je to o tom zmatkování. Já jsem si v ten okamžik neuvědomil, že když budu fotografovat, takže je to rozčílí a že teda oni namířej na mě, protože jsem ho vyfotografoval v okamžiku toho konce. Tam byly dvě znepřátelné strany, rozdělovala takový most, dětští vojáci. Vždycky jsem si jenom o tom čet a netušil jsem, že by to opravdu mohlo být opravdu reálný. Těm nejstarším bylo třeba přes 25 let a oni navzájem se provokovali. Často vlastně byli i pod vlivem americké kultury, filmů, oblečení. Oni byli prostě oni si vlastně hráli na
1: takový ty...
2: Ano, přesně tak. Ale rozdíl je v tom, že když si na tom někdo o tom hrajou jako děti v Evropě, tak mají makety a oni žádný makety zbraní neměli. Oni těch zbraní měli plno, měli prostě různě po bundách granáty. A když jsem vlastně se kouknul třeba na zem toho mostu, tak ta byla posetá nábojnicema. Tam byly statisíce nábojů a ten vlastně ten most rozděloval tyhle ty dvě znepřátelné strany a oni občas třeba vzali bundu a začali z ní točit a na tom mostě tam vlastně nic je vlastně nebránilo. No a v jednom tom okamžiku právě při tomhle ho ten druhý dětský voják z té druhé strany mostu zasáhnul. A oni začali zmatkovat, začali ho táhnout, teď mu z té hlavy tekla krev a já jsem udělal několik záběrů a to byla chyba, na kterou jsem mohl jakoby doplatit. No.
1: A jak lze vůbec komunikovat s 8letým klukem, který na vás míří zbraní?
2: No tak vy...
1: Jak jste z toho vybruslili? Jako,
2: vlastně? No tak jsem tam v podstatě klečel. Měl obrovský strach, říkal jsem please no, když tam je jakoby mířil. No a oni potom ty starší toho jednoho, který na mě mířil, jako odtáhli. No a vy jste se tou otázkou ptal, jak v podstatě, jakoby, proč jsem to vyfotil, protože jsem si v tom okamžiku
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte reportážního fotografa Jana Šibíka. Před lety jste byl zvyklý jezdit z války do války, jak jste sám říkal, ale teď v poslední době jste mluvil o tom, že jste ježdění do těch konfliktních zón omezil mimo jiné kvůli fenoménu únosu. Je pro vás představa únosu děsivější než klasické vojenské nebezpečí?
2: Ano, je to to nejhorší, co se vám může podle mě stát, protože při tom únosu vy víte, že to bude dlouhá doba. Vy víte, že oni na vás budou různě vyvíjet tlak, budou chtít jako natáčet videa, aby to výkupný ta země za vás zaplatila. Taky víte, že to trvá docela značnou dobu, než se těm vyjednávačům podaří s těma lidma spojit, a psychicky to musí být šílený, protože vy nevíte minuty, hodiny, dne, co se stane v tom dalším okamžiku. Když vám hrozí nějaký nebezpečí, tak samozřejmě to nepříjemný je. Je to hrozný. Ale když pomine, tak si můžete oddechnout. Při tom zajetí si podle mě oddechnout nemůžete. Dřív ty únosy nebyly tak častý, jako na začátku minulé dekády, kdy jich bylo prostě nejvíc.
1: Říká se, že nejtěžší je fotit lidi ve chvílích jejich největšího utrpení. V roce 2000 jste fotil děti v Sierra Leone, kterým rebelové usekali končetiny, a později jste inicioval humanitární sbírku na pomoc. Kde je podle vás hranice mezi nezávislým pozorovatelem a lidskou bytostí, která má potřebu pomoct?
2: No tak
1: to musí být nesmírně náročné, když se ve vás tohle bije.
2: No jasně, ale tak přece na tyhle ty otázky si musíte odpovědět, než se do té Sierra Leone vydáte. Buď u vás převládne pocit, že tam chcete jet v rámci Člověka v tísni nebo Lékařů bez hranic, a pak ten život zaměříte tímhletím směrem. No a nebo se tam chcete pokusit dostat jako fotograf za nějaký časopis nebo agenturu nebo za sebe. A pak teda jako ten hlavní výstup a nejvíc, jak můžete pomoct, je, že se vám snad podaří udělat nějaká ta fotka, která, když se na ní potom kouká někdo, kdo tam nebyl, tak trošičku ucítí, jak hrůzný okamžiky to bylo, jak hrůzný okamžiky to byly. Ono je to, vlastně nejlepší varianta je vzájemná spolupráce, kterou jsem praktikoval já. Velice často jsem spolupracoval s Člověkem v tísni, což je pro mě nejlepší humanitární organizace v České republice, možná, že i v Evropě, protože ona rozumí, nebo to vedení rozumí síle toho obrazu, který ta síla toho obrazu, ty dobrý fotky sice ubývá, ale pořád ještě nějaká je. A proto umožňovala fotografům brát je sebou. Oni tam často měli zázemí, měli tam kde spát, takže nabídli fotografům některým, že tam může jet a fotí. A oni dělají tu humanitární činnost. No a ten výsledek potom společná, ta spolupráce je skvělá, protože vy uděláte výstavu SOS Kosovo, co jsem třeba udělal s Člověkem v tísni, nebo jiný, a vystavují se tam ty fotky, ty silné fotky, lidi na ně koukají, a pak už záleží na vás, jestli vás to nějakým způsobem osloví, aspoň tak, že třeba přispějete na tu sbírku, nebo že se aspoň zamyslíte, jak je to někde hrozný, a změní to třeba částečně váš pohled jako na tu situaci. Takže já si myslím, že ideální je ta vzájemná spolupráce mezi tou humanitární organizací a tím fotografem. Protože když ty fotografie dělá ten humanitární pracovník, tak ty fotografie jsou o ničem, jsou banální. Není tam ta síla, a i z Iráku on vyfotí nějaký hrající se rozesmátý děti, a ty fotografie nevystihují tu tragédii a tu hrůzu toho, co se tam odehrává. Proto je vzájemná ta symbioza těch dvou stran dobrá. A já jsem ji praktikoval.
1: Jak byste podle vás definoval dobrou, povedenou, skvělou reportážní fotku?
2: No, to fotografie, která zaujme vás a zaujme někoho jiného. Když to přežiju, tak je to fotografie, která, když bude ležet na zemi a budou kolem chodit lidi, tak se ty lidi zastaví a začnou se na tu fotografii koukat. Ta fotografie má jednu obrovskou výhodu oproti videu. A to, že vám neuteče, že stojí. No, ale aby vás zaujala, tak je potřeba do ní dostat vlastně tu symboliku, ten problém toho celého konfliktu. No a takových fotek není moc, ale když se taková fotka podaří, tak má tu sílu. No. Tak teď jsem řekl tu největší možnou ambici. No, ale pak je plno skvělých fotografií, které nedosahují ty symboličnosti takový, o který teď jsem mluvil, ale pořád v ní něco je a o takové fotky se snažím, takové fotky se snažím dávat do svých knih. No a snažím se prostě v tomhle pokračovat, snažím se trénovat to oko, protože člověk se může pořád učit. Já teď třeba připravuju knihu o Kubě, kde jsem byl možná 20krát a probírám teď ty první roky, tu první cestu 93, pak 96 a trpím nad těma negativama, protože vidím ty políčka a ty záběry, jak jsou banální, jak jsou hloupí, jak mi plno těch skvělých věcí uteklo z jednoho jediného důvodu, protože já jsem to neviděl, to kvalitní. No a rokama, když je ten fotograf dobrý a když prostě zatím jde a když má prostě určitý talent, štěstí a hlavně nasazení, tak se to pořád může zlepšovat. Ale už se to nevrátí. Já už neudělám tu stejnou fotku, jako jsem mohl udělat v roku 93, protože se všechno změnilo. No, takže já si to teď procházím, ty negativy, a zase docela vtipná věc je ta, že najednou tam objevím fotku, kterou jsem tenkrát neviděl a která je teď v mých očích docela dobrá.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: se musíte přizpůsobovat té době. Co děláte dneska? Jak jste rozšířil svoje portfolio?
1: To přizpůsobení, to je to správný slovo. Tak potom, co mi v 50 vyhodili z Reflexu, no oni vyhodili, ale i tak, kdybych byl někdo jinde, tak by mi vyhodili, protože ono to bylo stejně jedno, protože přišel šéfredaktor a říkal, bohužel na zahraniční cesty už je nula peněz. Takže co bych tam vlastně jakoby dělal. Tak já jsem se přizpůsobil, já jsem si ujasnil jednu věc. Já chci v tom fotografování pokračovat. Já chci dál do těch míst jezdit. Bylo mi jasný, že už to nebude tak často, protože už musím si to uhradit sám. Předtím to teda bylo vlastně, zaplatil jakoby Reflex. No, takže musel jsem najít způsob, jak na ty cesty a na ty fotoaparáty vydělám nějaký peníze. Taková nová věc pro fotografii v dnešní době je, že velice těžko prodávají své fotografie. Že se mi podaří za rok prodat 10 fotografií, tak jiný fotografové mi tohleto číslo závidí. Já bych jich chtěl víc, ale to je prostě málo peněz. To bych na ty cesty nevodil. Ale víte, o co je obrovský zájem? O to učit fotografii. Tím, jak světu vládnou sociální sítě, tak já jsem začal dělat workshopy. Nejdřív jsem je dělal normální fotoaparát. Pak paní napsala mail, jestli by mohla přijít s mobilem. No taky asi nebudete říkat, nechoďte, když je to zájemkyně. Tak jsem říkal, přijďte, určitě přijďte. No a když takových mailů bylo hodně, tak jsem začal dělat přímo workshopy na to fotíme mobilem. A tam mi dorůstají noví a noví zájemci. A když dříve 4/5 všech těch nabídek na workshopy byly většinou na ten digitál a jenom 1/5 na mobil, tak dneska je to úplně obráceně. Takže to byl jedna věc, že jsem naučil ty lidi fotit a za to mají ty lidi, jsou ochotní dát peníze. A když mám ten workshop, tak a dělám i zahraniční workshopy, tak vlastně jsem vlastně vždycky na nějakém tom místě, vždycky jsem s jedním nebo s dvouma lidma, ostatní mezi tím fotografujou sami. A já teď s těma lidma jdu a teď říkám, teď tenhle okamžik foť, dávej pozor na tu tyč, která tam vadí, ještě znovu, znovu a znovu. Takže já jim vlastně říkám, kdy, v jakém okamžiku, kdy já bych fotil, co bych fotil, na co bych dával pozor. A když tohle těm lidem říkáte, tak ty lidi, hlavně ty vnímavější, můžou dělat poměrně velký pokrok. To know-how, který jsem vlastně si získával postupně na těch 40 let, tak já ho teď vlastně prodávám. Takže to je druhý způsob, ty workshopy. No a potom to nejpodstatnější, to jsou ty knížky, protože...
0: Ano, knihy.
1: Vy chcete taky někde, aby ty fotky zůstaly. A to nejsou jako, dostanete nějaký ceny, no tak fajn, dobrý, no. Jsou výstavy, ty jsou sice jako důležitý, protože na ten výstavy může přijít hodně lidí, ale výstava skončí, ale kniha ta zůstane.
0: Máte za sebou nespočet nebezpečných situací. Jste odolnější v osobním životě i v pracovním životě. Dalo by si říct, že máte tuší kořínek, že toho snesete víc?
1: A musel mě změnit, to o tom není sporu, ale lépe by vám na tuto otázku odpovědělo samozřejmě moje okolí, moje přítelkyně, co zažila za těch 18 let, co jsme spolu.
0: A ona jezdí s váma do těch míst občas, že?
1: No ale nebylo to tak snadný, protože ona dlouhou dobu ignorovala tu možnost, že mít individuální workshop. Jeden z taky z typu workshopu, který dělám, říkám, podívej se, lidi za to platí peníze, ty to můžeš mít jako...
0: Zadarmo tady.
1: Zadarmo, nepřetržitě. Tak ona měla vždycky na to jednu větu, kterou tak pořád opakovala, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. Tak to jí drželo dlouhou dobu, ale když jsme byli po třetí spolu na Kubě, a Kuba je bez sporu velice zajímavá země pro fotografa, ale nejenom, tak najednou sahla po fotoaparatu, začala fotit. Takže teď už jezdíme spolu, to je pravda. Taky si vymínila to, že abych zapomněl už na ty válečné místa, taky mi upozorňovala na můj věk, že se to neslučuje, nehodí. Říká, nech to těm mladým, a pak říká, stejně o tyhle ty fotografie z těch válečných zón není vůbec zájem. A jak už jsem jenom naznačil, ty války se změnily. Předtím se ty strany viděly,

0: teď je ta válka, teď je to válka dronů. Teď ty znepřátelné strany jsou od sebe 2-3 kilometry a tam je malá skupina jakoby vojáků v té první linii, když teď mluvím o Ukrajině, pak je 10 kilometrů nic a pak někde jsou ty další vojáci a ty malé skupiny střídají, ale pak největší nebezpečí je ten dron, vlastně nehezká, vošklivá věc, technická, která ovšem je dokonalá v tom, že když má tu souřadnici, tak on ten dron se do toho auta trefí. Takže vy nevyfotíte skoro nic a riskujete hrozně moc. Myslím si, že víc než dříve. Takže ona, ano, teď už tam jezdí s tím, že tady fotíme ty sociální věci. A ona taky řekla jednu zajímavou věc a v tom má teda pravdu. Ty silné fotky, jak ty říkáš, s tím obsahem, a tak, ty se přece dají dělat i v tom uprchlickém táboře, nejenom v té první linii. A v tom má pravdu, protože ty sociální věci, které fotografuju, jsou možná nepůsobějí na první pohled tak dramaticky, ale tu neuvěřitelně silnou fotku můžete udělat i tam.
1: Můžete si ještě dneska naplno užít třeba obyčejnou procházku po Praze bez toho, aniž byste přemýšlel nad tím, jak krásnou fotku můžete udělat? Netrpíte tou pracovní jako, jak to říct?
0: Deformací.
1: Deformací, děkuju, ano.
0: Můžu si to užít, ale stejně vlastně jako koukám, jaký je světlo, jaký by to byl záběr a tohle. Mě to ale neobtěžuje. Mě to nevyčerpává. Já nepotřebuju jakoby vypnout.
1: Souhlasíte s názorem, že by člověk měl cestovat, aby si uvědomil, jak krásně se nám v Česku žije? Teď přeskočím takhle k nám do Čech, poněvadž já mám pocit, že spousta lidí vlastně necítí tu vděčnost, pokud necestuje. A když potom vycestují někam ven, právě třeba do míst, jako jsou tyto, tak když se vrátí zpátky do Čech, tak ucítí ten vděk a začne být rád za to, kde žije.
0: Je to ta největší vymoženost toho, že jsme se zbavili minulého režimu,
1: ano.
0: Že můžeme cestovat. Ano, ono to stojí nějaký úsilí, nějaký peníze, ale zároveň je to nejvíc, co můžete získat, když prostě vidíte jiné kultury, jiné náboženství. Ono vás to formuje, obohacuje, je to podle mě co nejvíc. A jestli na něčem nešetřím, tak je to na investicích, co se týče cest. Za to jsem schopen dát skoro všechno a ten účet dostat skoro na nulu. Za to, že můžu znovu a znovu někam jet. Myslím si, že to nejvíc. Vlastně nerozumím těm lidem, kteří nemají tuto potřebu a nevidí ty hodnoty, které jim to může přinést. Nerozumím jim.
1: Moc krát vám děkuju, že jste si udělal čas a přišel sem do Osobností Česka. Děkuji vám. Hezký den.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda na svém dnešním zasedání neprojednala nový návrh státní kulturní politiky. Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána dočasně jezdit posilové expresní autobusy. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno, maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otounem Hasilem, pěkný večer. Vláda neprojednala na dnešním zasedání nový návrh státní kulturní politiky. Jednání bylo podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO odloženo z časových důvodů. Upravený dokument ministra kultury Otto Klempíře z Motoristů popisuje priority, kterými by se měl stát v dalších 4 letech zabývat.
3: Klempířův návrh kritizovali už dříve pracovníci z kulturního sektoru. Těm vadilo, že dokument vznikl netransparentně bez diskuze s odborníky, dodává prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
4: Pan premiér skrze úřad vlády nabídl setkání se zástupci sektoru, tak budeme čekat na to, kdy a jak proběhne. Jsme za to rádi a doufáme, že od toho se odrazíme, tak aby se i naplňovalo i jejich programové prohlášení a aby se naplňovalo i to, co ta kultura zásadně potřebuje.
3: Resort kultury dostane příští rok podle návrhu státního rozpočtu o necelou 1 miliardu korun více než letos. Český rozhlas požádal o vyjádření i ministerstvo kultury. To ale nereagovalo. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Z Hrádku nad Nisou do Liberce budou od zítřejšího rána jezdit expresní autobusy. Půjde o posilové spoje k vlakům v době ranní špičky. Autobusy nebudou nikde stavět, kromě cílové stanice v Liberci. Posilové spoje budou jezdit do pátku 4. září a v případě potřeby ještě na začátku nového týdne. Podle jednatele společnosti Korit LK Oty Pospíšila se jedná o mimořádné opatření, které souvisí se začátkem nového školního roku.
5: Tam jde o to, že v první zářivý týden je vysledováno, že než se stálí rozvrhy studentům, tak všichni jezdí na 8. A z toho důvodu, protože v minulosti byly stížnosti na připlnění těch ranních vlaků, tak jsou zavedeny ještě expresní autobusy z Hrádku do Liberce, aby vlastně ulehčili těm vlakům.
2: Záchranáři v Českých horách letos v létě vyjížděli k více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Nejméně zásahu měli v Orlických horách, naopak nejvíce to bylo v Jeseníkách, kde ošetřili téměř 400 pacientů. Nejvytíženější pro ně byl druhý týden v srpnu. Proč? Upřesnil Tomáš Fabián z Horské služby Jeseníky.
6: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů, souviselo to právě s horným počasím pro návštěvu hor, souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů. Sport.
2: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V Brně dnes večer v osmifinále podlehly Švédkám hladce 0-3. Fotbalista Matěj Šín má nové angažmá. Kapitán české reprezentace do 21 let bude do konce aktuální sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské fotbalové ligy Hágu. Kluby o tom informují na svých webech.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a severozápadě republiky až oblačno, přehánky ojedinělé, ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, na Moravě a ve Slezsku až kolem 17. Zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, zejména na horách. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Sadskou čekejte omezení mezi kilometry 19,5 a 18. Pracují silničáři v pravém pruhu. Zatím je to bez většího zdržení. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Ton. Ohnout nebo zlomit. Heslo Michaela Toneta, pod kterým začal v druhé polovině 19. století vznikat ohýbaný nábytek.
1: Co vám říká značka Ton, T-O-N?
2: No to byly židle.
3: To jsou židle a nábytek nějaký?
4: Ohýbaný nábytek, no, to už znám.
5: To byla moje maturitní otázka na umělecko-průmyslové škole.
2: Tak určitě je to nějaký ohýbaný nábytek nebo něco takového a Ton asi jméno, nevím teďka.
6: To vím, že vyrábí krásné židle i stoly dřevěné a je to z krouceného dřeva.
1: Jak dlouho letou mají tradici, víte?
7: To bude možná století.
8: Já nevím, třeba 20 let, 25, on to utíká.
9: 80 roků.
10: Předválečný počítám, v první republiky asi to je.
1: Máte vy třeba doma Tonet?
11: Už ne, ale měli jsme právě židly a takový křeslo jako.
12: Mám od nich židle na chalupě 4, pak jsem měla houpací křeslo od nich, mám věšák, mám hodně věcí od Tonu.
0: Tonetka, slavná židle z ohýbaného dřeva, nadčasová klasika. Obdivovali ji slavní architekti Le Corbusier nebo Adolf Loos, Lev Nikolajevič Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir nebo Salvatore Dalí se na ní dokonce nechali vypodobnit. Tonetky se staly důležitými filmovými rekvizitami. Miloval je Charlie Chaplin i Laurel s Hardym.
13: Michal Tonet byl vizionář, geniální objevitel a byl to ten, kdo vynalezl ne ohýbání, ale průmysl. Průmysl ohýbaného nábytku.
14: Byl to geniální obchodník a geniální vynálezce.
15: Židle vyrobené lidmi. Ručně vyráběné po generaci, pro generaci.
0: Zakladatel firmy Michael Tonet pocházel z městečka Bopard, nedaleko Koblence. Byl synem koželuha a narodil se 2. července roku 1796. Vyučil se stolařem, založil si dílnu a začal dělat pokusy s ohýbáním nábytku. Dýhy nejprve povařil v tekutém klihu a pak je ohnul podle předem připravené formy, dokonce až o 180 stupňů. Vyráběl tak židle, křesla, stolky či čela lůžek. A všechno pěkně ručně, tohle totiž strojem dělat nejde. Ohýbaný nábytek představil Tonet poprvé veřejnosti roku 1841 na průmyslové výstavě v Koblenci. Měl velké štěstí, že výstavu navštívil i rakouský kancléř Metternich. Ten mladému stolaři doporučil, aby přesídlil do Vídně a založil si tam vlastní firmu. Zájem o jeho výrobky byl obrovský, jenže jako nerakušan měl ve Vídni problémy. Tak přišel na výborný nápad. Rozhodl se přesídlit na Moravu, konkrétně do Koryčan. To se psal rok 1857. Svou druhou moravskou továrnu Michael Tonet založil o 4 roky později. V roce 1861 v Bystřici pod Hostýnem, kde sídlí dodnes.
14: Když se podíváte okolo, máme tady kolegy v různých barvách trička. Ti modrý jsou ty výrobní, pak v červených jsou právě kontroloři kvality. V oranžových tričkách chodí mistři daného oddělení, daného úseku. A v zelených chodí technologové.
15: Vysvětluje při prohlídce tisková mluvčí firmy Ton Anna Handlová.
14: Nacházíme se ve skladu hranolků, je to první krok ve výrobě, který tady máme. Hranolky tady máme převážně z České a Slovenské republiky a od loňského roku na ně máme také certifikát PEFC, což je důkaz toho, že to dřevo pochází z udržitelných zdrojů. Jsou to vlastně už předpřipravené kusy dřeva do specifických tvarů, délky. Ty nejkratší mají zhruba 0,5 metru a ty nejdelší až 3 metry. Máme tady v Tonu celkem 4 typy dřeva. Nejčastěji je to buk, který se používá nejvíce pro technologii ručního ohýbání, má pro ní nejlepší vlastnosti. Dále je to dub, americký ořech a jasan. Po opracování hranolky dále postupují výrobním procesem do napařování. Máme tady napařovací pece, ve kterých zůstávají podle svého průměru několik hodin.
16: My to dřevo zahřejeme, dodáme mu určitou vlhkost a změkne vlastně ten lignin, ta složka v tom dřevě a díky tomu se to dřevo stane ohýbatelným.
15: Dodává vrchní mistr Pavel Hlava.
16: Takže nacházíme se na ohýbárně, vlastně používáme tři technologie ohýbání. Je to ruční ohýbání, strojní ohýbání a ohýbání na vysoké frekvenci. Před chvílí jsme stáli u strojního ohýbání, v podstatě ta technologie je stejná, ten materiál se musí napařit, paříme pařící kádí při nějaké teplotě zhruba 105 stupňů Celsia. Délka toho paření závisí na náročnosti ohybu a hlavně na průřezu toho materiálu. Obecně by se dalo říct centimetr hodina. Takže ty nábytkové hranolky, které máme nachystané na to ohýbání, musíme napařit a pak následně dochází k tomu ohýbání. Bude to strojní ohýbání, což je ohýbání pouze ve dvou rovinách, které provádíme strojově, anebo to původní ruční ohýbání je ohýbání ve více rovinách, takže se v podstatě od počátku tady provádí ručně. Ten materiál, který tady konkrétně, tenhle vzor 0,14 opěradlo, se paří přibližně ty 3 hodiny, vytáhne se pařící kádě, je zapotřebí označit střed té tyče, které bude ohýbat, aby se přiložil na střed té tvárnice. Potom se vlastně přisvěrkuje ta ocelová pásnice, se kterou se to opěradlo ohýbá souběžně a dochází k tomu samotnému ohýbání. Je to hotový tvar toho opěradla, celý ten koš, do kterého skládáme ty hotové ohyby, včetně té tvárnice, musíme dát do sušáku, kde ho následně sušíme, přibližně 24 hodin. Pak ten materiál se dá sundat, ten ohyb, a ten ohyb dál putuje do klimatizovaného skladu surových ohybů. Musíme ho klimatizovat, musíme ho nechat vysušit na požadovanou 8% vlhkost a dát tomu ohybu prostor, aby se tam srovnaly ty tlaky, které vznikají při tom ohýbání a aby se ten ohyb stabilizoval.
14: Tak já si beru zástěru, teda spíše jsem vázaná do zástěry. Čeká mě první manuální práce se dřevem v životě. Kromě vyřezávání lodiček, teda když jsem byla malá.
16: Já vám dám rukavice, protože, jak jsem říkal, to dřevo paříme při teplotě 105 stupňů Celsia, takže je to opravdu horké. Budete vlastně dělat tu práci toho pracovníka, který je blíže k vám.
7: Teďka dejte to tu ruku tady. Dejte sem, no, tak, tady.
14: Ano, tak, jo, takhle. A zarazit.
7: Blíž k tomu, blíž sem.
16: Tak
7: to přidržíte. Teďka
16: přiložím takhle. Přichytnou tu pásnici.
14: Teď přichytnu pásnici dohromady. Jej, do toho držte to těžký. Ruku.
16: Podržte.
7: To je hned.
14: Já mám malou ruku.
7: Já taky. Tak, dobrý.
14: Tak a teď stojíme každý z jedné strany, držíme. Tak
16: zároveň vlastně nadzvednete, jo?
14: Jejda, a to... A musím se dostat do těch drášek.
7: Ano, a pojďte ještě kousek. Dobrý, já už to přebeju tady.
14: Pachaj vám, neublížu.
7: Jsme zvyklí.
14: No, to ne.
7: Jo, dobrý, stačí, výborný.
14: Dík. Já vás teda obdivuju. Teď půjdeme dál přes aklimatizační místnost a přes strojní opracování. Tak tady je úplně jiná teplota. No. Tady teď si připadám jak někde na jihu, u rovníku. Je to tak, tady je zase teplota kolem tuším 30 stupňů a to dřevo je tady zafixované ve speciálních stojanech. Tady vidíte třeba vždycky datum a kolik kusů toho typu ohybu jsme tady kdy naskladnili, aby kolegové potom věděli, že už ho můžou odebrat a posunout dál do výrobního procesu.
12: A v té aklimatizační místnosti zůstává dřevo jak dlouho?
14: Je to zhruba 3 týdny.
0: Továrna v Bystřici pod Hostýnem se stala hlavním centrem celé pozdější firmy. Bystřici si Michal Tonet nezvolil náhodou. Město bylo obklopeno bukovými lesy, které nabízely nejen dostatek materiálu pro výrobní proces, ale ušetřilo to i výdaje na transport či pracovní sílu. Výrobu nábytku rozdělil do několika po sobě jdoucích operací, takže každý zaměstnanec nemusel umět všechno. To byl na svou dobu velmi novátorský nápad. Výroba se tak zrychlila a zlevnila. Do té doby neobvyklý systém průmyslové organizace práce i unikátní technologie pomohly židlím z Bystřice k nižší ceně a k expanzi do celého světa.
14: Teď jsme přišli na strojní opracování, používáme k tomu buď CNC stroje, anebo stále některé typy třeba ještě opracovávají ručně. Děláme tady ať už zabroušení tvaru nebo nějaké ořezávání, tak třeba i spoje pro šrouby a podobně.
9: Takže to je obrovská hala, kde se na každých místech nachází jiný druh nábytku a jiné části nábytku.
14: Ano, tady ještě v této místnosti je ta židle rozdělena na díly. V další části výrobního procesu už tu židličku uvidíme víceméně pospojovanou. Je tady vidět i třeba rozdíly mezi už tou barevností toho dřeva. Poznáte třeba, který ten díl je z dubu a který je třeba z dubu.
9: Teď jsme došli na úsek moření. Máme tady kádě. Je to taková vana, ve které je barva. Její odstín je napsaný nahoře nad tou kádí a ten princip moření je velice jednoduchý. Tady vidíme kolegu, který právě ponoří dílec do vody, nechá ji pak okapat a přebytečná barva steče. Třeba tady kousek, když se podíváme na druhou stranu té haly, tak tady vidíte kompletaci už židlí pomocí lepidel. Tady na těch stolech si případně zaměstnanci už ty židle právě lepí, svorkama je utahují, aby ten produkt držel pohromadě. Na tomto stroji potom zkracujeme nohy případně, že třeba když posíláme židle do Japonska a Japonci milují tady ty ručně ohýbané židle, tak je potřeba jim je udělat trošku kratší. Takže tady na tomto stroji potom zkracujeme nožky. Nacházíme se před lakovací linkou. Židle se tady uloží na pás. Kolega potom každou židli zvlášť ručně nalakuje a ona projede tunelem, kde je první vysušení. Tam pak čekají kolegyně, které povrch obrousí a aplikuje se druhá vrstva laku. Zase je vysušení. No a pak už židle putuje případně na čalounění nebo zabalení. Židle v tonu prochází také pestování. Máme na to speciální stroj, který simuluje sedání, zapírání rukou na područkách, je to zhruba 500 000 cyklů a my si tady třeba děláme ještě nějaké testy navíc, že kolegové různě zhazují židle a podobně, takže ta židlička opravdu můžeme říct, že je kvalitní a dáváme vlastně záruku 5 let.
17: A poté, co teda je vyrobená, otestována, co se ještě stane předtím, než putuje k zákazníkovi?
14: Židle se zabalí a potom poputuje tady opět zavěšená dál do skladu a odtud putuje teda do více než 60 zemí po světě.
0: Michal Tonec s manželkou Anou Marií přivedl na svět 14 dětí, z nichž jen 5 synů se dožilo dospělosti. Nejprogresivnější z nich byl August, který přebral otcovo žezlo. Rodinná firma pod názvem Gebrüder Tonet, bratři Tonetové, fungovala až do roku 1924. Tehdy, pod vlivem situace po první světové válce, došlo k fúzi 3 původně konkurenčních firem Kohn, Mundus a Tonet do koncernu Tonet Mundus.
18: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Národní listy 5. června 1924. Fúze Tonet, akciová společnost Mundus. Včera konala se v Praze valná hromada společnosti Mundus, Jakub a Josef Kohn, spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. A v Brně valná hromada společnosti Tonet, akciová společnost. V těchto valných hromadách byla jednomyslně schválena fúze obou společností a znění firmy společnosti československé Mundus, která nyní bude mít kapitál 20 milionů korun, změněno na Tonet Mundus. Spojené československé továrny na nábytek z ohýbaného dřeva, akciová společnost. Sídlo této společnosti zůstane v Brně.
2: Za druhé světové války byla továrna vedena říšským správcem a v říjnu 1945 na základě Benešových dekretů došlo ke znárodnění. Vznikla firma, která dostala název Tonet, národní podnik. V září roku 1953 byla firma přejmenována na TON, což je zkratka slov továrna na ohýbaný nábytek. K bystřickému závodu bylo přidruženo ještě několik menších provozů. O 9 let později vzniká také nové firemní logo. K 1. lednu 1994 se datuje zrod současné akciové společnosti TON. Současné logo je inspirováno nejslavnějším Tonetovým výrobkem, židlí číslo 14. Jak vlastně věhlasná 14ka vypadá?
3: Prozradí auditor kvality Radmil Tomčík.
4: Židle číslo 14 se skládá ta základní verze celkem ze 6 samostatných dílů. Opěradlo tvoří samostatný opěradlový ohyb, k tomu je opěradlová vložka, sedadlo, dvě přední nohy a sedadlový nožní spoj. Už od začátku to byla židle kavárenská. Je to nejrozšířenější židle vůbec. Odhaduje se, že do současné chvíle bylo všemi různými výrobci vyrobeno na 80 milionů kusů. A vyrábí se tady u nás v Bystřici pod Hostýnem od roku 1861 nepřetržitě až do současné doby.
2: Deset let po otevření se v továrně na ohýbaný nábytek Michaela Toneta vyrábělo 300 tisíc kusů nábytku za rok. V roce 1912 to už bylo 445 tisíc kusů, o které se staralo téměř 2000 zaměstnanců. A rodina Tonetů zase o ně. V Bystřici pod Hostýnem zřídili odborné školy pro zpracování dřeva, mateřské školy, tovární kapelu, podpořili výstavbu železnice, vybudovali dělnické domy nebo třeba i kasino. A jen tak mimochodem, ta budova dodnes v Bystřici pod Hostýnem stojí jako jedna z mála stavebních památek na Michaela Toneta.
3: Tak my se nacházíme ve vile Michaela Toneta. Jak to tady dříve vypadalo?
4: Tak možná bych začal tím, že vila byla postavena roku 1873 jako výsledek velkého požáru, kde zhořel i jejich původní obytné místnosti, kde bydleli. A ta vila vlastně posléze sloužila jako soukromé prostory, soukromé byty rodiny Tonetů. Než se sem přestěhovali, tak celá ta rodina žila v tom prvním výrobním bloku, který byl postaven toho roku 1861. V jednom patře měli pracovny a v ostatních patrech měli soukromé byty. Takže teď stojíme na balkóně vily Tonet a díváme se směrem do parku, kde v zadní části byl ve své době altán, kde rodina Tonetů pořádala nedělní posezení a nedělní dýchánky.
2: Měl ke svým zaměstnancům velmi osvícený přístup. V této souvislosti se často mluví o Tomáši Baťovi, ale na Michaela Toneta se neprávem zapomíná. Tonetové dali pro perspektivní zaměstnance zbudovat dělnické domy. Zaplatili stavbu lokální železnice, která jim zjednodušila přepravu materiálu i zboží, ale zároveň sloužila i městu. Stejně jako vodovod nebo kanalizace. Postavili nemocnici, zavedli závodní nemocenskou pokladnu, kampeličku, podpůrný fond pro dělníky, vdovy a sirotky, zřídili vlastní tovární školu a dětskou zahrádku s vyučovací řečí českou. Něco na způsob dnešních mateřských školek. Měli i podnikovou kapelu a taky vlastní požární sbor. Do továren na nábytek totiž rádi lítali červení kohouti. A kdybyste hledali první zelené, pak to byla právě rodina Tonetů. Stanovila přísná pravidla, jimiž se řídila těžba dřeva a jeho svoz, a dokonce i pravidla ochrany ptactva v lesích, kde buky kácely. A proč to všechno dělali?
3: Protože moje heslo znělo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
4: Z další zajímavostí bystřického Tonetova života je například to, že roku 1892 Rakousko-Uhersko udělalo měnovou reformu a místo zlatých byla měna koruny. A protože bylo nedostatek nových peněz, tak někteří podnikatelé vydávali svoje vlastní peníze. Takhle to dělal i Tonet. Takže máme v muzeu nebo v depozitáři mince, které jsou označeny například pětkou a kolem pětky je slovo Gebrüder Tonet.
2: Ale možná nebylo všechno jenom samá idyla. Všem se patrně pan Tonet nezavděčil, což dokládá následující novinový článek.
1: Z dobového tisku. Hlas lidu. Časopis hájící zájmy dělnického lidu. 20. ledna 1900. Píše. Z Bystřice pod Hostýnem. U nás panují zvláštní poměry. Našemu městu, jakož i obcím okolním, vládne továrník Tonet, jenž vykonává nad dělnictvem u něho zaměstnaným pravou hrůzovládu. Nespokojí se pán ten, že vykořisťuje dělníkovi síly pracovní, on chce vládnout i nad jeho myšlením. Zodpovědnou nepřítelkou jest správa továrny každého občanského a třídního uvěření.

0: směřuje. Mnoho jednotlivců odebírá zde sice dělnické časopisy, ale tak, že jeden o druhém neví a jeden před druhým je úzkostlivě ukrývá. A vzájemná tato nedůvěra hubí tu celé naše hnutí. Jest věru na čase, aby vzájemná tato nedůvěra byla jedenkrát odstraněna a aby dělnictvo ze sebe střáslo okovy a žilo život mužů volných. Pak bude teprve respektováno od svých prácedárců a zjevy, jak nahoře naznačeno, budou u něho nemožnými. Zařízení skupiny dřevodělníků by tu bylo velice na místě a svaz měl by si místa toho povšimnouti a o zařízení spolku toho se postarati.
1: Bohužel nevíme, kdo je autorem tohoto literárního skvostu, ani jestli mělo jeho publikování nějakou dohru. Pisatel se totiž odvážně podepsal jen jako jeden soused. Jednou ze specialit Tonetových závodů byl nejen nábytek, ale i ve své době proslavené tenisové rakety.
2: Raketa je domácím výrobkem, s kterým hraje cizina.
1: A jaké výrobky firmy Ton můžeme najít v prodejnách dnes?
3: Jsou to samozřejmě ty klasické známé ručně ohýbané židle, ale firma se dnes snaží to řemeslo ručního ohýbání propojovat s novým designem, s nápady designéru. Teď zrovna stojíme u křesla Split. Je to opravdu specialita, kterou Ton umí vyrobit jako jediný na světě. Když se podíváte na tu nohu, každá je ohnutá ručně do jiného směru. A to opravdu nikdo jiný na světě nedokáže. A dalo to roky technologům zabrat, než přišli na to, jak se to udělá z toho masivního dřeva. Pak tady máme i nějaké nové designové produkty. Já bych určitě mezi nimi vyzvedla tady křeslo a židli Merano. To křeslo bylo jedním z prvních designových produktů, které firma Ton vyrobila. Je podle návrhu designéra Alexandra Gufflera a firma za ní získala několik designových ocenění, například Red Dot či Good Design. Firma kromě židlí, jak asi všichni mají tuto značku asociovanou, vyrábí třeba také lavice, můžeme tady vidět i věšák a určitě jednou ze zajímavostí naší produktové řady jsou třeba i sáňky.
1: Díky technologii výroby byly a jsou výrobky Tonetovy firmy velmi pevné a odolné. Jednou prý Tonet z rozčilení prohodil židli oknem a nic se jí nestalo. Dokonce se tradovalo, že během světové výstavy v Paříži házel židle z Eiffelovy věže, aby demonstroval jejich nezničitelnost. Ať už je to pravda či ne, Tonetka v Paříži získala zlatou medaili.
3: My jsme teda z Eiffelovy věže židle neházeli, ale házeli jsme z Vili Tonet, kde je showroom značky, z balkónu a vydržela to.
1: V prosinci roku 2013 firma Ton z Bystřice pod Hostýnem o značku svých slavných židlí Tonet přišla. Nebyla schopna prokázat, že pro židle z ohýbaného dřeva používá jméno po někdejším zakladateli firmy Michaelu Tonetovi. Úřad průmyslového vlastnictví shledal používání ochranné známky Tonet jako neoprávněné. A tak má tuto značku v současné době chráněnu pouze stejnojmenná nábytkářská a designová společnost z Frankenbergu v Německu. S proslulým a magickým slovem Tonet bystřickou firmu spojuje stejná technologie i zakladatel výroby. Nic nemůže zrušit fakt, že se v Bystřici vyrábí ohýbaný nábytek nejdéle na světě.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Tříletá podmínka a pokuta 500 000 korun pro Janu Naďovou z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo jsou pravomocné, rozhodl o tom vrchní soud. Ostravskému dopravnímu podniku hrozí, že přijde o velkou dotaci na výstavbu nové tramvajové tratě. A počasí zítra polojasno až skoro jasno, odpoledne až oblačno. Maxima kolem 23 stupňů, na jihu Moravy až 27. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl tak její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které byla obžalovaná z dotačního podvodu a z poškození zájmů Evropské unie.
3: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
4: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
3: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
5: Když jej máme za zákonné a především formální i materiálně zcela správné.
3: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Ostravský dopravní podnik musí do března získat klíčové povolení pro novou tramvajovou trať, jinak hrozí, že nezíská 2 miliardovou dotaci. Dnes ministerstvo dopravy uzavírá předběžné žádosti. Ostravskému dopravnímu podniku přitom olomoučtí úředníci nařídili, aby vypracoval novou dokumentaci k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.
6: Příprava pokračuje tak, abychom splnili podmínky pro získání dotace.
7: Říká mluvčí dopravce Tereza Šnoblová. Olomoucký krajský úřad přitom chce podle mluvčí Evy Knajblové doplnit řadu studií.
8: Pokud krajský úřad obdrží k dokumentaci odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti, nařídí i nové veřejné projednání.
7: Ministerstvo dopravy teď připravenost projektu hodnotit nechce. Do března musí dopravní podnik stihnout taky žádost o stavební povolení. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Nemocnice České Budějovice od zítřka zvýší kapacitu parkoviště pro pacienty a návštěvníky. Dvoupodlažní parkoviště P2 poskytne místo až pro 200 vozidel. Největší investicí celého projektu byl ale nový výtah pro bezbariérový přístup do horního patra. Podle generálního ředitele nemocnice České Budějovice Michala Šnorka vyšel téměř na 3 miliony korun.
9: Předtím zde parkovalo zhruba 150 až 200 zaměstnanců, takže téměř polovinu té parkovací plochy zabírali zaměstnanci a teď bude prakticky celá sloužit veřejnosti. Sport.
2: České tenistky Karolína Muchová i Marie Bousková vstoupily úspěšně do dvouhry na letošním US Open. Nasazená sedmička Muchová porazila hladce Rakušanku Krauzovou 6-3 a 6-0. Turnajová 25 Bousková postupuje do dalšího kola po výhře nad francouzskou Jacquemotovou 2x6-2. Naopak už dohrála nasazená 28 Sára Bejlek. Ta podlehla Španělce Bukšaové 1-2 na sety.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, přechodně na jihovýchodě a na severozápadě republiky oblačno a ojediněle přehánky. Ranní minima většinou mezi 15 a 11 stupni, hlavně na Moravě a ve Slezsku může být až kolem 17. A zítra přes den polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, přehánky ojediněle zejména v oblasti hor. Maxima zítra mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy až kolem 27. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D8 směr Ústí nad Labem Praha pozor za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na kilometru 24,5 stojí porouchaný kamion. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky to máte tak, že někdy třeba zalovíte v knihovně, vlastně ani nevíte proč, možná pro ten autorský rukopis, který se vám zrovna hodí do nálady, nebo pro ten příběh, který už jste dávno nečetli nebo neslyšeli, a nebo jen tak, protože čeština je právě v té knížce taková jiná a voňavá. Tohle všechno, myslím, výborně splňují knížky, texty a vyprávění pana Bohumila

0: žádná je.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Jestli někdo patří tedy k Bohumilu Hrabalovi, co by filmový vypravěč jeho příběhu, myslím docela neodmyslitelně, je to samozřejmě režisér Jiří Menzel. Krátce před svým odchodem napsal takovou velkou vzpomínkovou knihu, příznačně s Vladislavem Vančurou nazvanou Rozmarná léta. Druhý díl už bohužel dopsat nestačil, ale v tom prvním na filmové adaptace Hrabalových děl samozřejmě nemohl zapomenout a slavné Menzlovi a Hrabalovi postřižiny přirozeně nemohly chybět.

Uvažovali jsme, která herečka by mohla být paní Správcovou Hrabalovou maminkou. Probírali jsme všechna možná děvčata kolem třicítky, jak jsme je znali, a na žádné jsme se neshodli. A pak jsem úplnou náhodou potkal v Praze před Jindřišskou věží Magdu Vašáriovou. Dali jsme se do řeči a já si uvědomil, že Magda už není tou křehounkou dívkou, jak jsme ji znali z filmů a slovenských televizních inscenací. Byla to zralá žena v tom nejlepším věku. Zeptal jsem se jí mezi řečí, jestli četla Hrabalovou knížku, a ona řekla, že ji nezná. Něco mne osvítilo. Zastavili jsme se v nejbližším knihkupectví a já jí tu knížku koupil. Oznámil jsem produkčnímu Šustrovi, že mám pro roli Marišky vážnou kandidátku z Bratislavy, a Šustr mi řekl, že jsem se zbláznil. Magda Vašáriová byla velmi zaměstnaná herečka s plným úvazkem v divadle. Navíc byla neustále v televizi. Utratili bychom spoustu peněz za letenky a natáčecí plán, který bychom museli přizpůsobit jejím termínům, by nás nutně vedl k časovým ztrátám. Uznal jsem to a pozvali jsme na Barrandov jednu výbornou herečku z pražského divadla. Udělali jsme s ní maskerskou zkoušku, vyfotografovali s parukou i bez ní a líbila se nám. Doma jsem sedl k telefonu a zavolal do Bratislavy Magdě, abych jí řekl, že s ní už nepočítáme. Když Magda uslyšela můj hlas, vyhrkla, jestli jsem už četl její dopis. Řekl jsem jí, že jsem žádný nedostal, ale že jí volám kvůli tomu, že jsme se rozhodli pro jinou herečku. Magda zesmutněla, tón jejího hlasu sestoupil o tercii níž a řekla, že je to vlastně dobře, že si tu ťavku zaslouží, protože se jí pořád všechno moc dařilo a z těch jejich úspěchů se z ní stala horenoska, jak se vyjádřila. Takže tahle rána jí prý dostala zpátky na zem a za to mi děkuje. A navíc řekla, že ten dopis už nemusím číst. Magdin dopis jsem vytáhl ze schránky až druhý den. Vlastně to nebyl dopis, ale korespondenční lístek a na něm Magdiným škrabopisem načmáráno. Jirko, přečetla jsem postřižiny jedním dechem a hned potom jsem vyplenila ledničku. Vyplenila ledničku. To bylo znamení, které se nedalo pominout. Přemluvil jsem produkčního Šustra a domluvili jsme se. Dá se říci, že se Magda pro tu roli narodila. Už to nebyla ta průzračná víla Ofélie, Markéta, křehká princezna z televizních pohádek, ale zralá ženská z masa a kostí. Kultivovaná i poživačná, noblesní i smyslná. I s představitelem Francina jsem měl štěstí. Nějaký týden předtím mě pozval Honzík Hrušinský na představení Ústeckého činoherního studia. Už nevím, co tehdy hráli, ale mezi herci mě zaujal jeden, který všechny ostatní zastínil. Byl to Jirka Šmicr, jeden z mála českých herců, který by od minuty mohl hrát drsné chlapíky z westernu. Chlap, jakých je v Čechách málo. Později dokázal v mnoha dalších rolích, že má v sobě mimořádnou sílu osobnosti. Tehdy ještě nebyl tak vychrtlý a schátralý, jako je dneska, ale to úžasné charisma chlapa mu zůstalo. Má všechny herecké nedostatky, neumí pořádně mluvit, není ani fyzicky moc ohebný, nad textem vždycky zoufale bojuje s pamětí, ale přes tohle všechno je to pro mne pan herec. Největším oříškem se ukázalo najít herce pro roli strýce Pepina. Nakonec jsme se domluvili s Jaromírem Hanzlíkem. Jaromír je herec od přírody, je úžasně přizpůsobivý, do každé role vklouzne jak ruka do rukavičky. Když bylo obsazení hotovo, potkal jsem na chodbě Barrandovský hal Vladimíra Menšíka. Zeptal se mne, kdo bude v postřižnách hrát. Všeobecně se soudilo, že Vladimír by mohl být svým temperamentem ideálním představitelem strýce Pepina. Strýc Pepin, Francin i Mariška ale měli být ve věku, kdy jsou oba manželé ještě bezdětní, tedy nejvýš kolem 30 let. A Vladimírovi bylo už 50. Řekl jsem mu, jak jsme ty role obsadili.
Trochu protáhl tvář a řekl: aha, takže děti. Poplácal mě po ramenou a šel dál. Natáčení začalo šťastně. Z nějakého důvodu jsme měli dekoraci postavenou o dva dny dřív, než stanovil natáčecí plán. Pozval jsem hlavní aktéry do ateliéru a jen tak na zkoušku jsme si natočili některé scény na video. Další výhodou bylo, že mezi natáčením v ateliéru a potom v exteriéru byla asi 3týdenní pauza. To mi dalo oddech, abych se vzpamatoval a získal trochu přehled nad natočeným materiálem. Sestříhali jsme s Jirkou Broškem nahrubo všechno, co jsme zatím stačili natočit v ateliéru. Uviděl jsem, že scény v bytě správce pivovaru mají příliš růžový nádech. Nemyslím tím barvu, ale pocit. Scény mezi manželi vycházely trochu moc liricky, sladce, líbezně. To bylo v pořádku, ale musel jsem najít protiváhu. Pochopil jsem, že při scénách v samotném pivovaře musím přidat trochu legrace, abych to odlehčil. A tak jsem si vymyslel ty groteskní scény, kdy strýc Pepin postupně a bezděčně způsobuje úrazy Sládkova pomocníka, kterého hrál Ruda Hrušinský mladší. To vyvážení něhy i smíchu bylo důležité pro celkové vyznění filmu. Šlo o to, aby ve filmových postřižinách zůstal co nejvíc Hrabal, jeho duch, smysl pro humor a jeho střízlivý pohled na lidskou cházku. Měl jsem taky výhodu školy ze starých grotesek. Vzpomeňte si na Chaplina, Bustera Keatona. Dobře a na správném místě umístěný gag film odlehčí, provzdušní. Provětrá hlavu divákovou lépe než filozofická scéna či významu plný dialog.

Najít správný pivovar v socialistickém Československu nebylo jednoduché. Nakonec se našel bývalý pivovar, kde se pivo přestalo vařit teprve před několika lety, ale jeho střecha a celkový vzhled byl důstojný. Navíc jeho dvůr byl uzavřený a odnikud nehrozilo, že se budeme muset při záběrech něčemu nevhodnému vyhýbat. Pivovarské zařízení, varny a podobně zmizely odtud teprve před několika týdny, ale scény zařízení jsme mohli točit jinde. A až mnohem později při náhodném listování v nezávalových pamětech jsem zjistil, že necelých 100 metrů od pivovaru byla škola, v jejíž zahradě v létě roku 1927 naklepal na svém novém psacím stroji Vítězslav Nezval svého Edisona. Natáčení v dalšických exteriérech, tak jak mi uvízlo v paměti, probíhalo jako velká několika týdenní žranice. Museli jsme porazit dva krmníky a ty jsme pak během natáčení snědli. Nejvíc byla hýčkána Magda. Pořád jí nosili ty nejlepší kousky a Magda bez ostychu a beze strachu stoustnutí baštěla o 106. Je to zvláštní osobnost. Hraní jí moc nebavilo. Vystudovala sociální psychologii, konec jejich studií se kryl s nástupem normalizace a bylo pro ní zbytečné pokoušet se v té chvíli o dráhu sociologa. Měla už herecké zkušenosti z filmu a televize, byla přece Markétou Lazarovou. Šla tedy hrát divadlo a pak i film a televizi. Na rozdíl od svých hereckých kolegyň to hraní nebrala moc vážně. Divadlo a hraní vůbec bylo pro ní jen odskokem od jiných možnějších povolání. Nelpěla na něm a to jí dávalo určitou svobodu. Hrála vždy uvolněně. Další okolnost, o které jsme tehdy nevěděli, ale která filmu pomohla, bylo zvláštní kouzlo, které mívají těhotné ženy. Magda v těch dnech čekala svou první dceru. Scéna, kdy se paní správcová koupe, se musela točit v noci, protože to vyžadovalo noční svícení. Oba s panem šofrem v noci neradi točíme. Pracovat v noci je proti lidské přirozenosti, je přitom vždycky zima a chce se nám spát. Chtěli jsme proto tu scénu s Jaromírem natočit co nejrychleji a co nejjednodušeji. Místnost s koupací vanou byla malá. Šofr měl málo místa na to, aby rozmístil světla, měl tam vlastně jen 4 lampičky, navíc celé to prostředí působilo tak, že jsem měl pocit, že to všechno nebude hezké. Ani Magda se mi v tom nočním světle nezdála hezká. Nahá si vlezla do vany a s úplným klidem, navzdory prostředí, si zpívala, jako kdyby to dělala každý den. Natočili jsme to asi ve 4 nebo 5 záběrech, protože jsem chtěl rychle pryč, nelíbilo se mi to a myslel jsem si, že to celé zahodíme. Asi za 2-3 dny jsme si to promítli a já nemohl vydechnout, když jsem viděl, jaký zázrak pan šofr s těmi několika málo lampičkami dokázal. A v duchu jsem se omluvil Magdě, když jsem uviděl na plátně to, co ve skutečnosti jsem v tom studeném prostředí vidět nemohl, ale co zachytila kamera. Magdin neuvěřitelný půvab.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vlasy paní Sládkové a kašna na náměstí jsou ozdobou tohoto města. Jedna z vět, které mi z Hrabalových postřižin zůstaly navždy v paměti. A teď už vážně nevím, zda díky filmové podobě Jiřího Mencla, anebo ještě dřív, když jsem tu Hrabalovu knížku četl vůbec poprvé. V každém případě měl Jiří Mencl pravdu. Magda Vašáriová jakoby se pro tu hlavní roli skutečně narodila. Ale na druhou stranu, snad mi tedy dáte za pravdu, že i Tereza Bebarová se k paní Sládkové v režii Aleše Vrzáka hodí až přenáramně.
2: Každý měsíc jezdil Francin do Prahy na motocyklu, ale pokaždé se mu něco polámalo, že musel spravovat. Avšak vracel se rozjařený, krásný a dopodrobna jsem musela vyslechnout, co všechno musel udělat, aby z nepojízdného Oriona udělal zase motocykl, který vždycky dojel. Dojel znamená, že se motocykl vrátil do pivovaru, že tedy i někdy motorku dotlačil. Nikdy ale nenadával. Tlačil celý ten krám 10, 15, někdy ale 5 kilometrů. A když dotlačil Oriona ze Zvěřínka, vesnice vzdálené 3 kilometry, liboval si Francin, že se to už lepší. Dneska se Francin vrátil z Prahy tažený kravským potahem. Když zaplatil sedlákovi, vběhl do kuchyně a tak jako vždycky jsem jej objala, zase jsme si stoupli pod stahovací lampu a kdo by se díval oknem, tak by se divil. To když se Francin vrátil z Prahy, tak pokaždé byl takový rituál, že Francin zavřel oči a já jsem mu sáhla do náprsní kapsy, ale Francin zavrtil hlavou, pak jsem mu sáhla do levé kapsy a Francin vrtil hlavou a pak jsem mu rozepěla kabát a sáhla mu do kapsy od vesty a Francin vrtil hlavou. A pak jsem mu sáhla do kapsy kalhot a Francin zakýval hlavou a pořád měl blaženě zavřené oči a já jsem vždycky z nějakého úkrytu jeho šatů vytáhla malinký balíček a z toho balíčku, který jsem pomalu rozbalovala a předstírala úžas a radost, vybalila jsem prstýnek, jindy broš, jednou i náramkové hodinky. Tenhle ten rituál ale nebyl první. Předtím, když Francin se vracel z Prahy, kam jednou měsíčně jezdil do pivovarského domu, když vešel, vždycky vyčkal, až se stmívalo, poručil mi, abych zavřela oči, a já jsem zavírala oči, jen vstoupil do kuchyně. Francin mne odvedl do pokoje, posadil mne před zrcadlo a prosil mne, abych mu slíbila, že se nebudu dívat. A když se mu to slíbila, tak mi nasadil krásný klobouk, a Francin pravil, tak už? A já jsem se dívala do zrcadla a vzala si ten klobouk do prstů a nasadila si jej podle svého. Otočila jsem se a Francin se mne optal, kdo ti to, Mariško, koupil? A já jsem řekla, Francin. A políbila jsem mu ruku a on mne pohladil. A jindy mi přinesl něco, co mi dal na krk a mě to studilo. A otevřela jsem oči a v zrcadle se třpitil náhrdelník z jablonecké bižuterie a Francin se mne ptal, kdo ti to koupil, a já jsem mu políbila ruku a řekla, ty, Francin. A on se zeptal, a kdo je to Francin? A já jsem řekla, můj mužíček. A tak každý měsíc jsem dostala nějaký dárek, Francin měl všechny míry mého těla, znal je z paměti, zdaleka se vždycky vyptával, co bych asi chtěla mít. A já jsem to nikdy neřekla přímo. Vždycky jsem o něčem vyprávěla a Francin se dovtípil. A pak, když poprvně mi přinesl prstýnek, stoupl si pod stahovací zelený lustřík a poprvně mě naučil, abych prohledávala jeho kapsy a kapsičky, a já jsem vždycky odhadla, kde asi tak ten dáreček je, ale vždycky jsem tam šla až nakonec, abych Francinovi udělala radost. Dneska, když se vrátil tažený kravským potahem, poprosil mě, abych zavřela oči. A co si odnesl do pokoje? A pak v pokoji zhasl a vzal mě za ruku a odvedl mne se zavřenýma očima, posadil mne na křesílko před zrcadlo, pak šel a stáhl záclony. Slyšela jsem, jak cvaklo víko. Myslela jsem si, že mi koupil kufřík na klobouky. Pak jsem slyšela, jak zasunul zástrčku do zdířky. Myslela jsem si, že mi koupil nějakého robota, patentní vařič nebo horské slunce. A pak jsem uslyšela sršící, zvolna stoupající dunění. Francin mi položil ruku lehce na rameno a řekl už. A otevřela jsem oči a to, co jsem viděla, bylo nádherné. Francin stál jako kouzelník. V prstech držel trubičku, ve které to bledě modře svítilo. Takové tučné fialové světlo, které svítilo na Francinovi ruce a tvář a šaty. Fialový dušený požár ve skleněné trubičce, kterou Francin přiblížil k mé ruce. A moje paže byla magnetická. Cítila jsem, jak z toho světla srší fialové piliny, nehmotné jiskérky, které do mne vstupují a mne provoňují tak, že voním letní bouří. I vzduch v pokoji vonil, jako voní vzduch po úderu blesku. A Francin zvolna zvedl krásnou věc a přiblížil se jí ke své tváři. Viděla jsem zase ten jeho krásný profil, jak Gunnar Tolnes, tady Francis slavnostně stál, a potom tou trubičkou sjel nad otevřený kufřík a tam na červeném plyši vystlaném i na víku, tam byly do vějíře zastrčeny všelijaké štětečky, rourky, zvonky. Všechno bylo skleněné a uzavřené jako láhve. Desítky nástrojů ze skla a Francin vytáhl trubičku a bral z toho kufříku a zapojoval do bakelitového držáku jeden ten krásný předmět za druhým. A pokaždé se ta skleněná nádobka rozzářila a vyplnila fialovým světlem, které sršelo a přicházelo do lidského těla, jak kdo by potřeboval. Francin měnil a vyzkoušel všechny ty elektrody s náplní neonového plynu a tiše hovořil. Mariško, teď strýc Pepin může řvát. Teď mi mohou dělat protivenství v pivovaře. Jak kdo bude chtít, mne může urážet. Tady. Tady jsou ty léčivé jiskry, které se mění ve zdraví. Vysoké frekvence, které dávají novou radost ze života. Novou životní odvahu. Mariško, to je i pro tebe. Pro tvoje nervy. Pro tvoje zdraví. Tady tohle je katoda, která léčí uši. Tady ta katoda masíruje srdce, považ. Fosforeskující sršení, které ti zušlechťuje srdce. A tady to je na hysterii a epilepsii. Ten fialkový ozón od tebe odejme touhu na veřejnosti provádět věci, které si slušný člověk může pouze myslet nebo je dělat doma. A další elektrody jsou na ječná zrna a jaterní skvrny, natržené svaly proti migréně. 15. je proti překrvení mozku a halucinaci, hovořil tiše Francin a přede mnou se rozvíjely neonem plněné tvary po každé jiné. Spíš se ty elektrody podobaly velikým pestíkům nebo tyčinkám nebo květům orchidejí než léčebným nástrojům. Naslouchala jsem a poprvně jsem byla tak překvapena, že jsem nebyla schopna něco říct. I když elektrody na halucinaci a vysoké frekvence na hysterii a epilepsii skrývaly přímou narážku na mne, neměla jsem důvod se bránit. Tak mne ta fialová krása ochromila. Francin nasadil elektrodu ve tvaru sluchátka, přiblížil mi ji k čelu. Dívala jsem se na sebe do zrcadla a to byla tedy paráda. Vypadala jsem jako krásná rusalka, jako ty slečny na secesních obrazech, fialová s kadeří připálenou večerní hvězdou, vzduchoprázdné krabice s fialovou bouří polárního záření. A opět se Francin naklonil nad kufřík a do bagelitového držáku zastrčil neonový hřeben. Ten neonový hřeben tak zářil jako reklama nad nějakou galantérií ve Vídni nebo Paříži. A Francin se ke mně blížil, nasadil mi ten sršící hřeben do vlasů, dívala jsem se na sebe do zrcadla a věděla jsem, že nic už si víc nemohu přát, než pročesávat si tímhle hřebenem svoje vlasy. A Francin zvolna, jako by to věděl, projížděl tím svítícím hřebenem mé bouřlivé vlasy sahající až na zem a zase se vztyčoval a zase mi je projížděl vysokými frekvencemi napojeným hřebenem. Začala jsem se celá třást, musela jsem sama sebe obejmout. Francin oddychoval tiše. Pokaždé se nemohl ubránit, aby nevnořil celý obličej do těch mých vlasů, kterým dělala ta fialkově studená bouře tak dobře, že když hřeben se vracel, konečky vlasů se zdvihaly za ním a zase ten dolů skrz moje vlasy se deroucí fialový hřeben, ten modronký člunek padající peřejemi vodopádem mých vlasů, ten fialovým morkem naplněný dutý hřeben ze skla. Mariško, šeptal Francin a posadil se za mne a znovu zvolna protahoval hřeben mýma elektřinou nabitýma vlasama. Mari, tohle budeme dělat každý den. To jsem přinesl, abych modrou barvou zmírnil všechno životní dění. Utišil ti nervy, zatímco pro mne budou elektrody barvy spíš červené, které zrychlují krevní oběh a vzpružují životní organismus. Hovořil tichounce Francin a z kumbálu za kuchyní se ozývaly údery kladivem a stoupal rozčilený a čím dál více se zlobící hlas. Strýc Pepin, který přijel na 14 dní, byl u nás už celý měsíc a Francin, když jsem ho hladila pod lampou a ohybem ruky mu odnímala strach, řekl mi, že má hrůzu.

ladil a dál jí flokoval, stahoval dratví, a že měl nějak nešikovné prsty, vždycky zakřičel tak, že jsem přiběhla, že si vrazil knajíp do prsou. Avšak ono to bylo pouze proto, že dratev se nedala protáhnout podrážkou a celá bota hrozila a taky to udělala jako stočené péro, když vyskočí z gramofonu. Tak ta bota se vymrštila jak mídlo z dlaní a vyskočila až na skříň a na strop, jako by v ní byl nějaký motorek. A když letěla strýci s rukou, strýc skočil po botě, jako skáče brankář Robinsonádou po míči. A teď strýc křičel: sakra, sakra! Francin uložil neonový hřeben, na přístroje v kufříku položil plyšovou dečku, zadíval se směrem strýcova křiku a řekl: ty fulgurační proudy mi dodali hned na poprvně sílu. A uložil kufřík na skříň, pak jsem zatáhla za knoflík a zácluna v okně vyletěla vzhůru a porcelánový knoflík mne lehce cvakl do zubů. Přes ovocný sad jsem viděla béžovou sladovnu, jakýsi sladovník kráčel s bachratou lampou v prstech po schodech do prvního patra, pak zmizel a zase se objevila ta lampa o poschodí výš, zase zmizela, aby se objevila, a pořád každým schodem stoupala ta lampa, jako by kráčela večerním pivovarem sama. Samotná kráčející lampa po schodišti vzhůru. Pak ta lampa zmizela, ale znovu se objevila a kráčela z okénka do okénka krytým mostkem, který spojoval sladovnu s Varnou. Ale kdo to tam kráčel tak nazdař Bůh? Kdo to nesl lampu jen proto, aby ta lampa jakoby stoupala sladovnou a pivovarem sama? A stála jsem u okna a jako lovec jsem čekala na srnce, který mi musel vyjít na mítinu, a moje tušení mnou otřáslo. Teď ta lampa se objevila až na štokách, kam nikdo nechodí tenhle čas. Tam, kde je pánev veliká jako kluziště na hokej, nádoba, ve které chladne celá várka piva, mladinky. A teď ta lampa tam kráčí. Lampa, která jakoby věděla, že já se na ně dívám. Lampa nesená jen kvůli mně. 10 velikých 4metrových oken na štokách je vykryto žaluziemi, pootevřenými jen na škvíru, jako jsou okenice v Itálii a Španělsku. A ta lampa kráčí neustále. Je přerušována těmi stovkami žaluzí, na proužky rozstříhaný pohyb rozsvícené lampy, která teď se zastavila. Viděla jsem, jak se okenní rám s žaluziemi otevřel a kdo si s lampou vyšel na střechu lednice, v které je hora ledu veliká na 4 patra, 1200 fůr zamrzlé řeky, ledového stropu, který fůru za fůrou z hora nasypává do lednice korečkový výtah, lednice, která proti horku je z hora kryta 0,5metrovou vrstvou písku a říčních oblásků, na kterých od jara do podzimu kvetou netřesky. 100 000 netřesků mezi polštáři zeleného mechu. A tam teď stojí bachratá lampa, kterou tam přinesl někdo z pivovarských dělníků, nějaký sladovník. Otevřela jsem okno a slyšela z hůry příjemný mužský hlas, jako by si ta rozsvícená lampa zpívala. Už je ta láska, už je pryč, bejvalo jí malunko, moje zlatá panenko, už není víc. Nezbylo už po ní nic v Hluboni u Nymburka.

0: Myslím, že čím déle člověk kráčí životem, tím víc má potřebu vracet se do svého dětství. Tím větší má touhu vracet se k představě malého chlapce a uskutečnit to, o čem jako dítě přemýšlel a o čem snil. Tak výstižně a přesně to napsal Bohumil Hrabal ve svém Anglickém králi, respektive v knize Obsluhoval jsem anglického krále. No a řeknu vám, čím jsem starší, tím víc tomu nějak rozumím. V rozhlase z téhle Hrabalovy půvabné knížky svého času četl Ladislav Mrkvička.
1: Dávejte pozor, co vám teď řeknu. Koupil jsem si vulkánový nový kufr a do toho kufru jsem složil nový frak, ten, který mi ušil ten krejčí z Pardubic na moji figurínu. Sám jsem si byl pro ten frak a zástupce firmy opravdu nelhal. Změřil mi prsa, pokladl mne samými pásky z pergamenového papíru, popsal to všechno, když to změřil na mě, dal to do obálky a vzal si zálohu. A já jsem si pak pro ten frak jel. A frak mi padl jako ulitý. Ale já jsem nestál o ten frak jako o to, kde je ta moje nafouknutá bysta, to moje poprsí. A sám šéf, on byl taky tak malinký jako já, jako by pochopil, že se chci dostat vejš, než jsem teďka. Pořád vejš, že mi na tom záleží, abych byl u stropu magazínu společnosti, tak mne tam odvedl. Bylo to ohromné. U stropu se vznášela poprsí generálů a velitelů pluku, poprsí předních herců. Otevřeným oknem táhl průvan a ta poprsí se pohybovala jako obláčky, jako beránci na nebi, když táhne podzimní vítr. Od každého poprsí visela tenonká nit a na té niti byla jmenovka a adresa. A jak vál průvan, ty jmenovky vesele poskakovaly jako rybky chycené na udici. Pak šéf ukázal a já jsem si přečetl svoji adresu a stáhnul jsem svoje poprsí. Opravdu byl jsem maličký, skoro jsem se rozplakal, když jsem viděl poprsí generál poručíka vedle sebe a poprsí pana hoteliéra Beránka, ale pak jsem se rozesmál a byl jsem šťasten, do jaké společnosti jsem se dostal. Šéf zatáhl za jednu šňůrku a řekl, že na tuhle figurínu šije fraky, že to je ministr vyučování a ještě menší, že je tady ministr národní obrany. A to mi dodalo všechno takovou sílu, že jsem zaplatil ten můj frak a přidal jsem 200 korun jako maličkou pozornost maličkého číšníka, který odchází z hotelu Zlatá Praha a jde do hotelu Tichota někde ve Stránčicích, kam mne dohodil pan obchodní zástupce třetí firmy na světě, firmy Van Berkel. A já jsem se rozloučil a odjel jsem do Prahy a s tím kufrem jsem pak vystoupil ve Stránčicích. Bylo dopoledne a pořád pršelo. Tady muselo pršet ne celou noc, ale několik dní, tolik bylo na silnici písku a bláta. A já jsem stoupal tím blátem vzhůru podle šipky Tichota Hotel. A když jsem minul několik vilek s rozlomenými stromy, musel jsem se zasmát, protože v jedné té zahrádce stahovali rozčísnutý strom plný zrajících meruněk, plešatý majitel stahoval drátem rozlomenou korunu, kterou ze dvou stran přidržovaly dvě ženské. Zavál pojednou takový vítr, že drát praskl a ženské neudržely tu korunu, která se rozčísla znovu a zavalila toho mužského i se štaflemi. Celý byl zasypaný v pasti větví, z hlavy mu tekla krev, jak trny jej podrápaly a větve tak spoutaly toho mužského, že ležel na zemi jako přibitý, ukřižovaný silnými větvemi. A já jsem stál u plotu, sundal jsem klobouček a povídám, jdu, občane Tudyma, prosím, do hotelu Tichota. Bylo to krásné, ten muž zajatý a obsypaný zralými meruňkami. A já jsem raději kráčel, stoupal úvozem vzhůru. Všiml jsem si, že cesta je asfaltovaná s obrubníkem ze žulových kostiček. Oddupával jsem z botiček bláto a žlutý jíl, smekal jsem se, jednou jsem padl na koleno a přeze mne táhla mračna. Pak obloha byla tak modrá jako čekanky pokácené přívalem podle cesty. A tam na kopci jsem uviděl ten hotel.

Byl krásný jako v pohádce, jako nějaká čínská stavba, jako nějaká vila děsnýho pracháče v Tyrolích nebo někde na Riviéře. Byl bílý, s červenou jako vlny stoupající střechou sprejzů, okenice ve všech třech patrech byly zelené se žaluziemi. A každé patro bylo vždycky o trochu menší, až to poslední bylo jako krásný altánek položený na vrcholku té stavby. A ještě nad tím altánkem byla věcička jen ze samých zelených okenic jakoby pozorovatelná, jako nějaká meteorologická stanice s přístroji uvnitř a venku s korouhvičkami, nad kterými se otáčel na špici červený kohout. A v každém patře byl u každého okna balkón. A na ten balkón vedly dveře, které měly tak jako okna žaluzie, otevřené žaluziové dveře. A já jsem kráčel a nikdo se nikde neobjevil, ani na cestě, ani v oknech, ani na balkóně. Bylo ticho, jen vzduchem bylo slyšet vítr, který voněl a dal se jíst jako zmrzlina, jako šlehaný, neviditelný sníh. A najednou jsem dostal strach. Nikdo nikde nebyl, nikde jsem neslyšel ani hlásek. A tak jsem se otočil a běžel jsem za hradou, ale ozval se pronikavý pískot, tak naléhavý, že jsem se zastavil a ta píšťalka třikrát zapískala jakože ty, ty, ty. A pak dlouze zapískala, že jsem se otočil a pak ta píšťalka pískala krátce, jako by to bylo nějaký lano nebo provaz, který mne navíjel a táhl naspátek až do skleněných dveří, kterými jsem vešel. A tu do mne skoro vjel tlustý pán, který seděl na kolečkové židli, který hnal obruče dlaněma a v tlusté hlavě měl zastrčenou píšťalku a který teď držel oběma dlaněma obruče tak pevně, že se ten vozík zastavil. A jak se tak prudce zastavil, tak tlusťok dostal převahu dopředu tak, že nevypadl. Pouze se mu z pleše svezla černá paruka, takový příčesek, který si ten tlustý pán zase šoupl naspátek do týla. A pak jsem se představil panu Tichotovi a on se představil mně a já jsem mu řekl o doporučení pana Waldena, toho reprezentanta té kapacity firmy Van Berkel. A pan Tichota řekl, že mne už od rána čeká, že ale nedoufal, protože tady byla průtrž mračen a abych si jen šel odpočinout a pak se mu ukázal ve fraku a že mi řekne, co ode mne žádá. A já jsem se nedíval, nechtěl dívat, ale oči mi to samo strhlo, to ohromné tělo v kolečkové židli, tak tlusté to všecko bylo jako reklama na pneumatiky značky Michelin. Avšak pan Tichota, kterému patřilo tohle tělo, měl nějakou velikou radost. Jezdil před síní zdobenou parožím sem a tam a jakoby pobíhal po nějaký louce, tak skotačil s tím vozíkem, se kterým uměl tak jezdit, skoro líp, než by chodil. A pan Tichota zapískal na píšťalku, ale zase tak nějak jinak, jakoby ta píšťalka měla rejstříky. A po schodech se běhla pokojská v bílé zástěrce na černých šatech a pan Tichota řekl, Vando, to je náš druhý číšník, uveď ho do jeho pokoje. A Vanda se otočila a měla krásně rozpůlenou zadnici a každým krokem se vždycky v protinoze ta půlka vzdula a měla vlasy vyčesané do vřetene černého koudele a já jsem byl tím jejím účesem ještě menší. Ale umiňoval jsem si, že si na tuhle pokojskou našetřím a že bude moje. Květinami jí obložím ty její prsy, tu její zadnici. Vzpomínka na peníze mi dodala sílu, kterou jsem vždycky ztrácel, když jsem viděl něco krásného, obzvláště krásnou ženskou. Ale ona, ta číšnice, mne nevedla do patra, to jsme vyšli na takové plato, abychom naopak sklouzli po schodech na dvůr a tam jsem to teprve viděl. Tady byla kuchyně a dvě bílé čepice kuchařů a slyšel jsem práci nožů a veselý smích.
tak jak jsem pospíchal s kufrem, který jsem nesl nejvýš, jak jsem mohl, abych tak nahradil tu svoji maličkou postavu, když nic nepomohly dvojité podrážky. A přešli jsme dvůr a tam bylo stavení a já jsem byl zklamán. V hotelu Zlatá Praha jsem bydlil tak jako hotelový host, ale tady jsem bydlil v pokojíku pro potomka. Banda mi ukázala skříň, otevřela ji, otočila kohoutkem a tekla do umývadla voda, odhodila přikrývku a ukázala mi, že je čistě povlečená postel, pak se na mne zhora usmála a odcházela. A zase, jak kráčela přes dvůr, viděl jsem oknem, nemohla udělat ani jediný krok, který by nebyl sledován, viděn. Nemohla si ta pokojská dopřát, ani aby se někde poškrábala. Musela tady chodit pořád jako na divadle, jako v nějakém zaskleném obchodě. Tak jako u nás u kaců, když dělali děvčata aranžérky výlohu. A já jsem seděl a vyzouval jsem si zablácené boty a pak kalhoty. Otevřel jsem kufr, abych vyvěsil frak, a tak nějak se mi zastesklo po tom mém hotelu u Zlatého města Prahy, po Rajských. Pořád jsem jen viděl kolem sebe město z kamení a spousty lidí, plná náměstí. Z přírody jsem viděl za ty 3 roky jen ty květiny, pro které jsem denně chodil, a parčík a ty okvětní lístky květin, kterými jsem obkládal slečnám u Rajských na Hábřicha.

A už jsem stál v zrcadle ve fraku. V tom novém fraku, v bílé košili škrobené a bílém motýlku. A když jsem si dal do kapsy nový vrták s niklovou střenkou a kombinovaný s nožíkem, slyšel jsem pískání píšťalky. A když jsem vyšel na dvůr, přelečel mne stín. Kdosi skočil přes plot. Na hlavu se mi položily jako dva ženské prsy nějaké dvě látky nebo co a přede mne dopadl číšník ve fraku. Zvedl se, ty krovky jeho fraku se táhly vzduchem, ale on letěl dál, namotáván na signál píšťalky. Kopl do dveří a houpací dveře se roztříštily a zavlnily za ním a utichly a ve zmenšení zrcadlily dvůr a mou blížící se a pak do skleněných dveří vstupující postavu. Za 14 dní jsem teprve přišel na to, pro koho je postaven tenhle ten hotel. 14 dní nevycházím z údivu, kam jsem se to dostal a zda je to vůbec možné takhle si žít. Za 14 dní jsem vydělal už několik tisíc na diškrecích a můj plat to bylo tak moje kapesné. Ale 14 dní, i když jsem v pokojíčku sám a počítám si bankovky, já jak mám volno, tak si počítám peníze, přestože jsem sám, přesto mám pocit, že nejsem sám, že se pořád na mne někdo dívá, zrovna tak, jako ten samý pocit má vrchní Zdeněk, který už je zde 2 roky a je pořád připravený, aby přeskočil plot a na zapískání se co nejkratší cestou objevil v té naší restauraci. Ono vlastně tady celý den není co na práci. Když si uklidíme restauraci a to netrvá dlouho, a když si připravíme sklenice a všechny příbory a když vyměníme a zkontrolujeme zásobu ubrousku a ubrusů, jdu se Zdeňkem, který má klíč od sklepa, připravit nápoje, zkontrolovat, zda mám dost chlazeného šampaňského, 1/3 láhve exportního plzeňského piva. Vynášíme koňak do přípravny, aby láhve byly z dostatek šambrovány. A potom jdeme do zahrady, vlastně do parku, a tam si oblékneme zástěry a uhrabujeme cestičky. A pořád obnovujeme kupky sena. Každých 14 dní ty staré kupky se odvezou a místo nich se přiveze čerstvě posečené nebo už jako seno hotové kupky, které podle předem stanoveného plánu musíme dát na to místo, kde byly ty kupky staré.

Nechme už teď Hrabalova Pikulíka, Jana Dítě, jeho vlastnímu literárnímu osudu. Stejně je vám to zvláštní příběh o hledání smyslu života, vidíte. A na závěr tedy ještě něco zpívání o životě. Všechno dobré a zůstávejte ve zdraví.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Je tu ten poslední srpnový, tedy večer. Stále ještě platí datum 31.8.2026. Za hodinku se to ale změní. To už bude nový měsíc, to už začne měsíc září a v něm vám popřeju hodně zdraví a krásné babí léto. No, podle předpovědi počasí to vypadá, že se ještě hodně ohřejeme. Ale meteorologie není tématem noční linky, která právě začíná. Od mikrofonu se vám z brněnského rozhlasového studia hlásí Borek Kapitančik a přeju nerušený poslech všude tam, kde posloucháte. Troufnu si tipnout, že to budou v převážné většině domovy. Vaše domovy, kam teď prostřednictvím rozhlasových vln vstupuju na Prahu noční linky. Někteří z vás jsou ale možná teprve na cestě domů, anebo do práce, anebo v pracovním procesu. V tom případě přeju i šťastnou cestu a ať se vám povede všechno, co máte před sebou. Vy, kteří ale už jen oddechujete a posloucháte, co řeknou ti ostatní, vy ať se usadíte pohodlně, ať máte nerušený poslech a ať dobře slyšíte všechny příběhy na téma záměna. Řekl bych, že výjimky se jistě najdou, ale skoro každý z nás si v životě někoho s někým spletl, někoho s někým zaměnil. Většinou je za takovou záměnou fyzická podoba, potažmo podobnost v obličeji. Důvodem záměny ale může být i podobně znějící hlas, podobný styl chůze a kdo ví, třeba i vůně. V dnešní noční lince dostanou prostor vaše příběhy, na jejichž počátku bylo to, že jste si někoho s někým spletli, že jste si někoho s někým zaměnili. O záměnách a o tom, co způsobili, můžete psát na webovou stránku rozhlas.cz/linka a můžete i telefonovat, jako obvykle, na číslo 731 800 900. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a krásnou poslední hodinu posledního srpnového dne roku 26 vám přeju. Posloucháte Noční linku. Dnešním tématem je záměna. To, že jste si někdy někoho s někým spletli. Ale to byl jen začátek. Jak ten příběh pokračoval dál, tak tohle bych rád slyšel od naší první posluchačky, která čeká na telefonu 731 800 900 a je to paní Ludmila. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, já vás zdravím, všechny nespatce a ty, co nemůžou spat, tak jak já. Je nás starší, je nás určitě hodně, protože to říkají všichni, že ty starší prostě v noci nemůžou spávat, ale potom to dohání přes den, víte?
0: No tak aspoň máme posluchače noční linky a posluchačky. Paní Ludmilo, kdy jste si koho právě s kým spletla a co to způsobilo?
1: No, tak nespůsobilo to ani nic, já bych řekla, že je někdo slepej a slepe to si. Spletla jsem si blízne nakupovat s manželem v drogerii a znáte to, jak jsou regály plno lidí, že? Mm-hmm. Takže on jsme se prostě oddělili od 100 metrů a vzhodou okolností tam byl pán, který byl na něho i podobný, měl tu samou bundu, jak manžel. Takže jak jsem se, jak se říká, dostala až k němu, tak šahám na rameno a říkám, prosím tě, on se otočil a já jsem se oletěla.
0: Já jsem myslel, že půjdete ještě dál, že jste rovnou chtěla, dej sem peněženku, já nemám peníze.
1: Ne, to ne, no. Ale ne, ale on naopak, že se stalo manželovi něco podobného, byl na obchodním domě a já jsem nosila takový kostkovaný kostýnek, víte, a tak šel a jak stala řada, tak viděl paní, jo, ze zadu, ten samý kostým, jak já měla. A taky plácl pořád, to víte, chlapi, no. A žena se otočila a on říkal, že myslel, že se ostudu propadne z toho patra až dolů.
0: Vrátila mu to?
1: No ne, já myslím, že ne. Ani nevím, jestli spolu něco promluvili, nebo to nevím.
0: A to už manžel vím, nezmiňoval, že chápu.
1: Ne, ne, to on se nepřizná. To chlapi jsou chlapi, no. Ale já jsem zjistila, že mám 4 dvojnice dokonale. Ty jsou tak dokonale prysvě, že jsem někdy, jako jela jsem do, já pocházím z Karolinky a jela jsem do Velkých Karlovic. Nějaká paní se mnou seděla ve vlaku a pořád do mě učila. Aničko, já říkám, nezlobte se, ale já nejsem žádná Anička. Ale určitě, ty jsi z Velkých Karlovic za to a to. No ona prostě byla tak pevně přesvědčená, že mluví s nějakou Aničkou. Já říkám, já jsem Anička nikdy nebyla, nebudu. No takže a potom ještě jsem byla na Vsetíně a to jsem údajně, měli jsme sraz, že to bylo nějaké rande na slepo, nebo tak to už se nepamatuju. Jenom vím, že jsem se s tím dotyčným potkala na mostě. No a taky mě prostě říkal jménem, ona, které já jsem neslyšela, že. No a taky byl tady dokonale přesvědčený. Já nosím brýle, dioptristě a tak. Všechno se dělo do detailu. No, tak nevím, to mě mrzí, že mám 4 dvojnice, to mám už zjištěné. A mrzí mě, že jsem se nepotkala já osobně ani jednu.
0: No tak co, ještě nebylo, tak se může klidně stát, paní Ludmilo.
1: Já vím, Přemečku, to by byl pohled do zrcadla, že to je to samé.
0: Že byste byli jako dvojčata. Vlastně paterčata, no ne, pokud by byly všechny 4.
1: Když se podíváte do zrcadla, tak vidíte vlastně svoji tvář. No a tak když potkáte dvojníka, tak to je to samé, si myslím teda.
0: Paní Ludmilo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle krátký příběh na téma záměna. No a v noční lince pokračujeme směrem k dalšímu telefonátu, který taky budete určitě taky poslouchat. Mějte se hezky
1: já
0: a dobrou noc.
1: Já se loučím s posluchačema a přeju to každému, aby to zažil. No je to zajímavé, opravdu.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Tak mějte se hezky, naslyšenou.
0: František na rozhlas.cz/linka, tedy tuhle webovou stránku, kde máte připravený i formulářík, takové okénko, kam můžete vepsat svůj příběh na téma záměna pro dnešní večer. Tedy František napsal, já mám vlastně taky dvojníka. Na zábavě, na nějaké zábavě hrál nějaký muzikant a můj kamarád mě říká, hele, tamhle hraje Franta na kytaru a vyfotil si ho, tedy ne mě, ale těm, kteří tam s ním byli. Vyfotil si ho, fotku mi dovezl a ukázal a říkal, že jsem to byl já. No, musel jsem se tomu zasmát. Františku, děkuju. 731 800 900, tohle telefonní číslo vás spojí se studiem Noční linky, ale můžete, jak už bylo naznačeno, i psát rozhlas.cz/linka. Tématem je záměna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tu pravidelná dávka vašich nočních příběhů v noční lince. Dnes na téma záměna. A teď možná zažijete deja vu. Ti moderní smýšlející znalí Matrixu řeknou, to je chyba v systému, chyba v Matrixu. Zase Ludmila, ale jiná. Je to jenom nositelka stejného jména, která teď volá na číslo 731 800 900. Paní Ludmila, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a ptám se, jak hluboko do historie půjdeme. Vy jste říkala, že ten příběh o záměně je staršího data.
1: No jo, to je přes 60 let.
0: Já vás poslouchám.
1: Já jsem stará osoba, 85 let, a pak to bylo kolem 20 něco.
0: Takže mladé děvče, 25 leté, a koho jste si s kým
1: mladý
0: spletla,
1: děvče, ano.
0: Zaměnila?
1: Když jsem tady studovala střední školu, tak jsme dělali vedoucí pionýra v jedné škole a skupinový vedoucí byl mladý muž, který se jmenoval Roman. Jméno nebudu říkat, příjmení nebudu říkat. No a stalo se, že jsem stála na ponoční na zastávce tramvaje neboli šálení brněnské a chtěla jsem být brzo na přehradě. Stojím, čekám, teď jede auto, zastaví, já vlezu do toho auta a říkám, je Romane, ahoj, co tady děláš? No a jedem a on mě pak řekne, ale já nejsem Román. No a tak jsme jeli, až jsme dojeli do Bytýšky. Dávala jsem si pozor, kam mě borec veze, zastavil nad Rikem, to je továrna, na zdravotnický vaty a takovýhle. No naštěstí jsem vystoupila, no a pamatovala jsem si, no a šla jsem, jenom jsem měla hrůzu, že v Bytýšce se potkám paní Vrchní, a která řekne, Lido, co tady děláte?
0: A jak
1: no,
0: se...
1: šla jsem a řekla jsem si, no buď dojdu do Kuřimi nebo někam, však se dom dostanu na tu přehradu. A šla jsem, pak tam byla továrna Sphinx na nábytek a konec přehrady. Je, tak to jsem se zaradovala. Přijela loď, sedla jsem na loď a místo toho, abych byla brzo na přehradě, tak jsem tam byla v poledne. Naštěstí teda ve vší počestnosti nic se mě nestalo.
0: Ludmilo, jak se tvářil ten řidič, ke kterému jste si bez okolků sedla k autu, do auta?
1: No já jsem na něj už pak nehleděla jako do ksichtu, ale...
0: No dobře, ale když jste si nasedla...
1: Tak jsem se podívala a říkala jsem si, no nazdar, co teď?
0: Zasmál no, se tomu?
1: Podařilo se mě vystoupit, nic se nestalo. Dostala jsem se zpátku na přehradu.
0: A zmínila jste se dotyčnému Romanovi o téhle záměně?
1: Ne. Já jsem byla už pak celá vycvakaná.
0: Rozumím.
1: Co mě čeká.
0: Možná byste ještě dnes dokázala popsat ten automobil, do kterého jste nasedla. Myslela si, že to je Roman. No, je to dávno, není to podstatné a já vám děkuji za váš telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Posloucháte Noční linku a jejím tématem jsou záměny. Chvíle, kdy si někoho s někým spletete. Ale to většinou bývá začátek příběhu. Jak potom ten příběh pokračoval, to už nechám na vás. A na tom, co napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na přelom 70. a 80. let minulého století si zašla noční linka pro tuhle písničku v podání Hany Zagorové. A teď na téma záměna promluví paní Soňa, která čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer, Soňo.
1: Dobrý večer, já taky přeju pěkný večer, zdravím všechny. A řeknu jenom takový krátký příběh. Stalo se to v zimě. Manžel mě vezl prostě k lékaři. Čekali jsme tam strašně dlouho a mezi tím začalo hodně chumelit. Ale napadlo, než my jsme vyšli ven, tak možná 10 cm sněhu. A my jsme parkovali vedle jednoho auta, že manžel šel popředu, sedl do auta, já jsem se ještě zapínala bundu a to. A teď přijdu k autu a celé zachumelené. No, tak jsem začala rukou smetat ten sníh. Tak smetu ze zadu, z toho auta celý sníh, jdu z boku, ze strany spolujezdce a začnu to ometat a teď najednou zatroubí na mě auto a já, co se děje? Já jsem ometala prostě auto, to, co tam stálo vedle, a ne naše. Já jsem říkala, on je schopný jako manžel jet, aniž by si to ometl, že jo. A tak já jsem začala pěkně odzadu a on zatrobil a říkal, co blbneš, co to děláš.
0: A tak jsem si říkala, že tady je tolik zasněžených aut, že to všecko odmetu, ne?
1: No, kdybych tam bylo víc, tak asi začnu. Ale teprve, ale my jsme měli modré auto, já jsem ometala černé auto, ale prostě, no, vyšla jsem z ordinace, byla jsem na nějakém zákroku, asi ještě oblbnutá nebo co, a tak jsem to vzala hned z kraje. A to bylo auto toho lékaře, u kterého jsem byla.
0: No tak to vlastně byl úplatek, tak, nebo taková, takový dáreček úplatek po výkonu. Tak.
1: Ano, protože jak jsem šla příště na kontrolu, tak jsem mu vykládala o tom, že jsem mu vlastně ometla půlku auta. On se tak smál a říkal, no mně to bylo divné, jak to, že mám jenom půlku auta zasněženého a druhá půlka byla očištěna. Tak jsem se aspoň taky zasmála. No to byl takový krátký příběh, nikoho jsem si jako nespletla, ale spletla jsem si auta.
0: No tak dopustila jste se začátečnické chyby při odmetání. Vždycky nejdřív SPZ-ku, tedy registrační značku, abych to říkal spisovně a tak, jak se to říkat má. A potom teprve ten zbytek. A to, že jste nerozeznala barvu, no tak já to chápu, když sněží, tak je takové šero a tak tmavě modrá a černá, to je skoro stejný.
1: No. To je skoro, ano, to je skoro stejný a jinak taky jsem si jednou sedla do auta prostě k někomu cizímu.
0: Jo.
1: Tak jistě, že no, nesedla jsem si úplně, ale otevřela jsem dveře a nějaký pán na mě kouká, si říká, co to tady za ženskou leze, jo. A já ještě tak, je, a teď se zarazím, říkám, ježišmarja, kde to sedím, nebo kde se to tu, ale zasmáli jsme se tomu taky.
0: Takže vy si pletete spíš automobily. Spletal jste si někdy, no tak manžela, to raději ne, ale někoho s někým, myslím člověka.
1: No, manžela jsem si spletla.
0: Taky.
1: A to bylo, taky jsem si spletla, ale to bylo, my jsme byli v Tatralandii, v těch lázních, že jo, teď jsme byli taky v zimě, teď v těch venkovních bazénech, všude pára a teď jsme se hledali, že jo. A teď to kouká z té vody a mně se ty hlavy zdaly všechny stejné, jo. Jak to tak jenom kouká, všechny ty pánské hlavy, takové nahoře nic, že, takové letiště. No a tak jsem taky přišla, je, ty jsi tady, no a samozřejmě, že to byl někdo jiný, jako to se nedalo zas tak rozeznat v té páře, se mi to zdalo všechno stejné. Takže tak jsem si...
0: Tak máme opletali podobné účesy, no, tak všichni.
1: tak nějak, jo. Ale je fakt, že si jako pletu, já si fakt třeba, dcera na mě čekala v autě, jo, tak já jdu, vidím bílé auto, je, tak to je určitě ona, seděla tam nějaká paní, že, a už se zase ženu k autu, já se mě ty auta nějak přitahuju, nebo já nevím, co já mám s těma autama, tak jsem se zase k ní blížila už k autu a najednou zjistím, ježišmarja, teď to zase není ona, a tak hledám další a Ona seděla v autě a říká, co jsi zase dělala? Já říkám, no chtěla jsem asi do jiného auta nastoupit. Tak nikdy nevíte, že jo, nastoupíte třeba, no jdete za lepší, já nevím. Ty auta si fakt hodně pletu, hodně si to...
0: Ano, ano, to já mám jednoho známého, který říká, já si ty auta taky pletu, protože všechny vypadají ty moderní auta jako elektrický holicí strojek. No,
1: no tak tak nějak, ale jedno bylo, potom jsme si s manželem koupili jako nové auto, bylo to taková, já nevím, taková nějaká zlatavá barva nebo tak, to auto se nedalo splést, to se nedalo přehlídnout, protože nikdo jiný takové neměl, že byla to taková zvláštní barva, takže to jsem byla spokojena. To už jsem věděla, že už nikomu jinému nesednu, ani nebudu ometat, protože to bylo úplně nepřehlednutelné auto, takže možná, že to koupil kvůli tomu, abych nesedala a neometala.
0: Já to zrovna chtěl říct, ano, že zřejmě při výběru nového vozu hrálo roli to, abyste si už raději žádné auto s nic, to vaše s něčím nějakým jiným nepletla.
1: Taky si myslím, že jo. Dobrý, jo.
0: Paní Soně, děkuji vám pěkně a přeju hezkou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: Záměna, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A konec konců bez vašich příběhů by nebyla noční linkou. Takže vás vyzývám k tomu, abyste během písničky Poutníků, bude tady Panenka, zatelefonovali na číslo, které uslyšíte. Ale můžete i psát a Bohumír už téhle možnosti využil, stejně jako to činí docela pravidelně. Zdraví všechny posluchače noční linky a píše, v naší a v blízké rodině takových záměn máme dostatek. Naše jednobuněčná dvojčata, jsou to synové, tak ta si pletu dodnes. A když chodili do školy, tak se schválně přesadili, skrz vyvolání. Učitelé z nich samozřejmě byli zmateni. No a zrovna včera k nám přijel syn a přišel mi říct ahoj. A já se ptám, který ty seš? Ten druhý, odpoví. No musel jsem se otočit a u vnuku je to za zády zrovna tak. No a známí a příbuzní se stále ptají, který ty vlastně seš?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé, a dalšího posluchače, který volá na číslo 731 800 900, se budu ptát vlastně úplně stejně jako těch předchozích dam, které se dovolali. Jaká to byla záměna? Byl-li to člověk, nikoli auto, tak zatím byla fyzická podoba, nebo styl chůze, nebo snad vůně? Adame, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No, máme kamaráda. A on si zaměnil svoji ženu se svojí sestřičkou, která ho měla mu dát injekci do zadku.
0: Jak se to stalo? Byly si tak podobné?

0: bylo?
1: No, on jakoby den předtím už v té nemocnici jakoby byl, protože tam měl zrovna maminku, která tam měla nějaký komplikace s dechem a byla tam hospitalizována. Mm. A byl tam zrovna s tou jeho manželkou a nějak si toho všimli a říkali si, tyjo, tati je podobná. A potom se to takhle stalo, manželka mu chtěla dát košem za tohle.
0: Mm. No to se nedivím. No. To se nedivím. Kor, jestli byla žárlivá, nebo jestli ještě pořád je žárlivá.
1: Pořád je.
0: Jo, mám takový pocit, že ještě pořád mluvíme o provaze v domě oběšencovi, ale chápu. Adame, zdravím do Kostelce nad Černými lesy a děkuji za telefonát. Naslyšenou.
1: Taky děkujeme.
0: Záměna bývá na začátku toho příběhu, který z vás má mým v noční lince s datem zatím ještě 31. srpna. A ještě i v té první hodině 1. září má mít budu. Takže volejte, číslo je 731 800 900 a nebo pište o záměně, která měla za následek buď něco humorného, anebo třeba i něco vážného. V tom předchozím případě ty konce mohly být hodně vážné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma záměna. Jak už jsem říkal, každý z nás si někdy v životě někoho s někým spletl, ale zatím všechny případy, které jsme tady měli, všechny příběhy, které jste zatelefonovali na číslo 731 800 900, vycházely z té vizuální záměny, ať už to byly lidé, anebo třeba automobily, jako v případě paní Soni, která odmetala vedlejší automobil zasněžený. A všechno nasvědčuje tomu, že ani tentokrát se nevzdálíme od té vizuální záměny. Paní Marie, která volá z Vyškova, už něco naznačila. Takže já vás vítám ve vysílání Noční linky, paní Marie. Přeju dobrý večer a poslouchám.
1: Taky přeju pěkný večer všem, kteří ponocují. Mně to nedalo, já už jsem usínala, ale když jsem slyšela, že se hovoří o záměně, tak já jsem měla prožila takovou záměnu, na kterou nikdy v životě, co budu žít, už jsem velmi stará osoba, nikdy nezapomenu a je úsměvná. Byla jsem na léčení, to před 15 lety jsem byla na léčení v Hodoníně. No a jela jsem autem, tak jsme tam bydleli a v Dolních Bojanovicích byly slavnosti, folklorní slavnosti a já, jelikož mám hudbu ráda, tady ten folklor, no tak jsme se tři domluvili, že tam pojedeme. Tak jsme jeli. Jeli jsme na návrběž do Bojanovic. Tak jsem tam zaparkovala a šli jsme, kráčeli jsme po cestě, tam stojí stůl, že v Bojanovicích tam je kasa. Ale já, tak jsem, šli jsme pěkně po té cestě k tomu stolu a cítila jsem, že za mnou, jako tak jsem nějak, když jsem se ohlídla, viděla jsem, že za náma do 13 muži, jeden takový menší trošičku, tak menší, jeden vysoký, ten jeden měl tak přes 50, další měl tak 40 a ten tak z 25 mladší. Ale neprohlížela jsem si nic. Přišli jsme ke stolku, oni tam stoupili za nás. A já jsem jako řídila, ta je mladší, říká, já to zaplatím, když ty řídíš. A ta třetí byla tak nějak stará, jak já, tehdy už 75 nebo 73. Tak říká, tak stála jenom. A ti tři mužové stáli za nama, jo. A já tak se ohlídnu, ten mrknu a ten jeden nejstarší, menší se mě zdal strašně povědomý. A já, jelikož jsem dost taková rychlá a trochu zbrkla, tak já jsem, on mě, jak když podával ruku a já jsem vyhrkla, že vy jste prodával hrnce u Ceptru. A on mě říká, jméno ministra.
0: Takže vy jste si...
1: Já to jméno nebudu říkat.
0: No, raději ne. Raději ho neříkejte. Vy jste si ministra spletla s prodejcem hrnců, jo?
1: No, vy, že byste prodal, mě ho nemzletělo, já jsem nebyla. Já jsem celý život učila, ale v důchodě jsem mě nalákali na prodej, nebo tehdy to byly zdravotní přístroje, a Ceptr měl nádobí, měl vaxy a já nevím. Já jsem dělala zdravotní přístroje. A pak ještě jsem dělala finanční poradenství, ale to bylo už v důchodě. To už jako... A teď on se mě zdal tak šileně povědomé. Jo, a já jsem nevěděla, kam ho zařadit. A v té rychlosti jsem na něho vyhrkala, že by se prodávala ruce u sektoru.
0: Paní Marie, ale tohle, co říkáte, teď způsobí u našich posluchačů a posluchaček hodiny a hodiny přemýšlení, kterého ministra vy jste si vlastně spletla. Ale neříkejte to jméno, pro jistotu to raději neříkejte.
1: Nemůžu to říct. Ten další říká, že je starosta obce a ten třetí, ten nejmladší, že je kameraman. Ta moje druhá, já jsem mu znala, jak starý boty a vůbec neví, ale jenom, že to litváří, jo. To, kdyby chtěl udělat, tak to neprovedete. To by nedokázal jste. Jo? A takže ta starce byla tak stará, jak já říkám, pane, já vás vůbec neznám. Ta to ještě dovršila taky. A ta mladší, nevím, ta co, ta nejmladší, ta nevím, co už ani řekla. Takže Byli to ministr, starosta, kameraman.
0: Ani jeden prodejce hrnců. No, paní Marie, opět je to vizuální záměna, ale nic si z toho nedělejte. Já tedy už konečně vím, jaké to je i z té druhé strany. Jednou se mi stalo něco podobného, tuším, že to bylo u řezníka. Já jsem vás někde slyšel, tak jsem si říkal, no tak asi chce říct, že to bylo v rádiu. Neříkal jsem ale nic, že vyhlásíte odjezdy vlaku na brněnském nádraží.
1: No ano, ano, tak ne. Teď teda já se neviděl, jestli hanbo propadnu do země. Teď my jsme šli na ty lavky, jak tam sednout. Teď oni na nás volají, děvčata, pojďte za náma, jo. My jsme si sedli tam za ně. Říkáme, ne, my vás budeme tady, my si sedneme jenom sem. Teď najednou ten jeden se, jako ten minister vstal a někam šel. Starosta na nás volá, děvčata, jde vám pro hrnce. My jsme se tak strašně chechtali, přitom mě byla hamba, že jsem nevěděla teda, kam, kde bych se schovala, ale a v noci teď telefonáty, jak celou cestu, my jsme se tolik nasmáli, a telefonáty, prosím vás, nejel tam ten a ten minister, není tam s hrncama. A to už byl takové, to potom v těch lázních, když se dověděl, to bylo tolik smíchu, že my jsme se, no to už jsme se prosmáli snad až do konce celého léčení.
0: No není se čemu dělat.
1: Tak to neprovedete, to, co se stalo.
0: Život píše příběhy. Paní Marie, já vám za ten váš děkuju a přeju vám krásné září. Za malou chvilku začíná nový měsíc. Myslím si, že to přání je na místě. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky. Mějte se hezky a všichni posluchači. Hodně zdraví. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Záměna. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přidáte svůj příběh, který začal záměnou, tím, že jste si někoho s někým spletli? Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tahle seniorita se jmenuje Jarka. Já ji vítám ve vysílání Noční linky Českého rozhlasu a ptám se, jestli si někdo spletl ji s někým, anebo jestli ona si někoho s někým zaměnila. Dobrý večer, Jarko.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny. Tak, mám dva příběhy.
0: Jsem s nimi.
1: Jeden je teda úplně, to jsou bakaláři. Já tomu říkám vždycky, když se nám něco takhle přihodí v rodině, tak tomu říkáme bakaláři.
0: Býval takový cyklus, kdo ví, jestli si ještě vzpomenou ti, co poslouchají, ti mladší zejména.
1: No. Tak nejsem ještě zas tak stará, ale na tohle to si pamatuju, rádi jsme to sledovali. Ale abych k tématu. Tak, byla jsem nakupovat v marketu, zaparkovala jsem auto, udělala jsem nákup, jela jsem s košíkem a jelikož o dvě nebo o tři místa stálo to stejné auto, co moje, tak jsem zajela teda k němu. Shodou okolností to auto bylo odemčené, takže já jsem ze spoda otevřela zadní dveře, vysunula jsem to a začala jsem tam dávat nákup.
0: Už jste někomu nakoupila prostě, no?
1: Už jsem prostě někomu nakoupila. Shodou okolností teda tak pán šel chvíli po mně a říká, Ježíš Maria, co jste mi to sem dala? A já povídám, no já jsem si udělala nákup a teď jsem se rozhlídla a říkám, Ježíš Maria, teď já mám auto tadyhle o nějakých pár metrů dál, tak se nezlobte, tak jsem si nám dala nákup zpátky do košíku a odjela jsem si ke svýmu autu. Takže to bylo fakt, to nepochopíte tohle, to říkám, to jsou bakaláři.
0: Ale já to pochopím, mně se to stalo tak, ne mně, ale mé bývalé manželce se to párkrát stalo taky, ona si vůbec pletla hodně věcí. Ale to nechme bokem, důležitý je váš příběh.
1: Takže to je jeden příběh, skončilo to dobře, nákup jsem si dala do svýho. Teďka. Druhý příběh mám takovej, že mě zastavil pán a to jsme bydleli na vesnici a on na mě zezadu. Paní starostko, já bych potřebovala vyřešit tohleto a tohleto a ty jsem se otočila a on na mě furt spouštěl tohleto, já bych potřeboval tadyhle, až se bude kopat tohleto, až se bude kopat tohleto, abyste to udělali takhle a takhle. Tak já jsem na něj zůstala s otevřenou pusou koukat, říkám, ale já tady nejsem starostka. On se zarazil a povídal, aha, tak nejste. Tak já jsem si vás splet, tak promiňte.
0: Ale to je zvláštní, že si vás spletl, jak jste sama říkala, nejdřív zezadu. On zezadu rozezná, nebo nerozezná vlastně, zaměnil si starostku a pokračoval v tom potom, když jste se otočila.
1: No, protože mám dvojnici.
0: No, ale že zezadu?
1: No, my jsme asi stejní, já nevím.
0: Asi.
1: No, asi, to nepochopíte, no. Ale to jsou taky takový bakaláři.
0: Když se vrátím k tomu prvnímu příběhu, kdy jste zaměnila zaparkované auto, neříkám, že je to škoda, ale kdybychom to vzali úplně do důsledku, kdyby ten pán nepřišel včas a vy si sedla za volant, říkala jste, že to byl stejný typ vozidla,
1: no,
0: kdybyste asi tak poznala, že to není vaše auto, možná podle potahu.
1: Vevnitř bych to poznala, jo. To určitě. A navíc, jako to auto je na kartu, takže bych ani, si myslím, že bych nenastartovala.
0: No tak to jo. Já jsem se chtěl začít zabývat myšlenkou, kolik to mělo najeto, že byste třeba na tom vydělala, kdybyste odjela tím, co má méně najeto.
1: Jo, takhle to myslím.
0: Jarko, já vám moc krát děkuju. Krásné dva příběhy.
1: To chci ještě říct, že teda strašně jsem se pobavila, jak říkala paní, jak s těma autama měla ty problémy.
0: Ale
1: jako
0: odmetala sníh, no.
1: No, teda to jsem se nasmála. Moc hezký. Tak jí pozdravuju.
0: Zdravíme paní Soňu, ale vám, Jarko, samozřejmě taky patří dík. A písnička, která za chvilku posune noční linku do nového dne. Naslyšenou.
1: Ano. Mějte se hezky. Všechny zdravím.
0: Díky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Před minutou to nebyly zvonky, to byly zvony, které oznámily nový den. Teď už máme 1. září 2026, ale noční linka Českého rozhlasu na téma záměna pokračuje. Ve stejném rytmu, ve stejném tématu, ale s novým posluchačem, který uvede ten svůj příběh na téma, jak jsem si někoho s někým spletl. Nebo si někdo o to spletl vás s někým? Dobrý večer.
1: Ne, já jsem si spletl někoho.
0: Tak povídejte.
1: Tak já jsem sloužil ještě za socialismu na vojně.
0: Promiňte, musím vám vstoupit do vašeho hovoru. Nechal jste puštěný rozhlasový přijímač a teď vás to mate. Takže já vám dám chviličku, abyste ho vypnul,
1: Hotovo.
0: On ten dozvuk je velmi matoucí. Tak, poslouchám, sloužil jste na vojně?
1: Sloužil jsem na vojně za socialismu a šel jsem z jedné dědiny, kam jsem nesl nějaké úřední psaní a šel jsem pomalu na rotu. A to bylo to daleko a do kopce na Chodské Lhotě. A teď mě zastavilo auto a nějaký civil mě říká, já vás svezu, jestli chcete. Tak já říkám, dobře, já jedu na ratu. A on říká, dobře, já tam jedu taky, já vás svezu. A teď se mě zeptal, tak jsem nasednul a jeli jsme, a teď se mě zeptal, jak na vojně. Já jsem byl nováček. A teď já jsem mu začal vykládat, že důstojníci, že to je samá guma zelená. Že nejlepší by bylo, jestli postřílet a takové.
0: Už vím, jak to asi bude pokračovat.
1: A zprosté slova. A přijeli jsme na tu rotu, on normálně se zařadil vedle aut. Vystoupil a já jsem si z toho nic nedělal. Řekl jsem mu děkuju a šel jsem za dozorčím, tam jsme si to si vykládali. A asi tak za 10 minut se otevřela kancelář a v kanceláři stál ten pán na sobě důstojnickou uniformu a hodnost majora.
0: To byl náš
1: politruk.
0: Tak to muselo bolet.
1: No, já jsem sice stuhl, ale byl jsem takový dost od rány, jako šel jsem za ním, tam seděl velitel naší roty, ten mě chtěl dát do basy, ale ten politruk to byl, ukázalo se potom, byl jsem tam skoro 2 roky, byl to férový člověk, rozesmál se na to, co jsem mu řekl, podal mě ruku a řekl, že můžu jít. Tak to se mě ulevilo, ale můžu vám říct, že jak jsem jej častoval, jakýma slovama.
0: Takže si dokážu představit.
1: Takže to byla moje záměna.
0: No čistě technicky to byla záměna. Vy jste si civilní osobu zaměnil, nebo...
1: Přesně tak.
0: Prostě nevěděl, ale neznal jste prostě všechny své nadřízené. To, když přijde mladý voják na rotu, no tak ani nemůže znát všechny politruky a výkonné praporčíky. Přesně, a zástupce tak. Pro věci, já nevím jaké. No tak jste se prostě dostal...
1: Ale on v jeho moci bylo to, aby mě zavřeli.
0: No to ano, vzpomínám si.
1: Sabinova.
0: No.
1: Klidně rok.
0: Přesně. A tak to ještě to navíc mohl říct, že to prozrazujete civilním osobám, jména všech velících důstojníků.
1: Jo, to mohl, ano.
0: No.
1: Samozřejmě.
0: Přesně. To by byl průšvih na kontráše přímo.
1: No určitě, jasné, z divize by přijeli konec.
0: Ano, vzpomínám si na majora Kozla, jak řádil ve stodu. No nic, to byla zase moje vzpomínka. Oto, já vám děkuju, jsem rád, že jste to přežil ve zdraví. A ty 2 roky už potom žádná další komplikace?
1: Ne, už nic, všechno v pohodě.
0: Už jste si dával pozor.
1: Už jsem si dával pozor.
0: Děkuji vám za telefonát.
1: Všechny vás zdravím a dobrou noc přeju.
0: Děkuju a krásné září přeju. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Každý se občas splete, každý si občas někoho s někým zamění. No a právě o tom si můžeme povídat ještě celých 55 minut ve zbytku noční linky na téma záměna. Ať už je to záměna z té vizuální stránky, což je nejčastější, ale může to být i podobně znějící hlas, to už jsem taky zmínil, styl chůze, a nebo třeba jste někoho s někým zaměnili podle vůně. I takové případy se stávají. Telefon do studia je 731 800 900 a vaše příběhy můžete i psát, pokud třeba nebudete mít to štěstí a nedovoláte se. Adresa, tedy webová adresa, je rozhlas.cz/linka. Zkuste to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Je tu noční linka Českého rozhlasu. Vlastně úplně na začátku měsíce září, tedy ta úplně první v září, i když jsme začínali ještě 31. srpna. A jejím tématem je záměna. To, že si někdy někoho s někým spletete, to určitě zná skoro každý z nás. I Láďa ze Zlonína, který teď telefonuje na číslo 731 800 900. Láďo, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, Bosku.
0: Děkuji.
1: No, žena, já to vemu zkrátka, žena pocházela ze 6 sourozenců a měli děti, my jsme měli 3 děti a navzájem jsme se po víkendy navštěvovali, jo. No a přijeli jsme také do Roudnice, ta jedna švagrová bydlela v takovém nízkém paneláku, jako to dřív bývalo, ty 4-patrový bez výtahu. No a děti utekly, žena taky do patra nahoru a mě nechali s taškama a báglem, jsem se táhnul po schodišti jako soumár a jdu a nepočítal jsem ty patra. Jdu a vidím otevřený dveře. Tak jsem tam vlez, všechno jsem tam vyložil a říkám, vy máte nový koberec před síni. Šel jsem dál a říkám, v kuchyni taky to máte nový. A teď vyšla paní takhle z pozorohu a já jí říkám, vy jste tady na návštěvě. A ona mi říká, ne, já jsem tady doma. Vy jste tady na návštěvě. A já jsem si stolet patro akorát, no. Když jsem viděl otevřený dveře, tak jsem tam vlez, že jo?
0: No samozřejmě, to je zcela běžné, ale já si vzpomínám a bydlel jsem vlastně v podobné kostce. 16 bytů, 4 patra, bez výtahu a bylo to, no to byl takzvaný podnikový byt a vlastně podnikový dům a tam se žilo tak nějak kolektivně. Tam se žilo kolektivně, tam byly neustále otevřené dveře, minimálně jedny na jednom, v tom patře. Většinou jich bylo víc.
1: To byl taky podnikový, ale tam byly jenom dvě partaje na patře, jako jo.
0: Jo.
1: No a za chvíli přišel manžel a on šel do popelnice vysypat odpadky, jo. Tak nechal si povotevřený dveře, no. Tak se to vysvětlilo krátce a snadno, že jsme tak, oni věděli, že jdeme k těm sousedům opatrovej, že
0: jasně,
1: jo?
0: No. Jasně, a to je hezký. Vy máte nový koberec,
1: no.
0: A vy jste tady na návštěvě. Láďo, krásný příběh, sice krátký, ale moc hezký příběh o záměně.
1: No, tak to víte, no. Dobrý, tak všem posluchačům i vám, bylo to takový krátký, no, tak to jsme byli mladí, to už je 40-50 let, to ještě děti byly malí, teď už jim je skoro 50, no.
0: No, ale vzpomínáte na to dodnes.
1: A jo, tak my jsme se navštěvovali navzájem, ty její sourozenci, no.
0: Ono to mělo výhodu, že všechny ty byty byly stejné, mám tím na mysli situačně, jo, prostorově a podobně. Takže jste věděl, kdybyste třeba s těmi taškami vyšel až do 4. patra a potřeboval tak jako pan Dušek v Pelíšcích rychle na onu místnost, tak víte, kam máte jít, protože jak říkám, všechny ty byty byly stejné.
1: No, no. Bylo to situačně, jasně, no.
0: Láďo, děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jsem se dovolal, no a hezkou noc, no, a opatrujte se všichni.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo také dobré ráno, nebo možná dobrou noc, nevím zrovna, v jaké fázi biorytmu se nacházíte. No, teď máme něco málo po čtvrt na jednu a připraven je další příběh na téma záměna, což je téma Noční linky. A já vlastně musím říct, že s velkou úctou musím poděkovat vám všem, kteří máte tu odvahu, chuť, čas a uděláte to, že tedy zavoláte na 731 800 900, bez vašich příběhů by Noční linka nebyla Noční linkou. Takže to je poděkování i vám, paní Emo. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. V první řadě zdravím všechny posluchače, protože přijdu večer z práce, protože jsem servírka, tak usínám u vašeho rádia. Chtěla bych pozdravit paní Skrnová, která je z Valach jako já. Já jsem měla takové, bylo téma, tak jsem se k vám dovolala, pak ona volala a říkala, že je taky z Valach, tak bohužel jsem zapomněla příjmení, tak se velice omlouvám, ale paní Skrnová říkala, že poslouchala linku od začátku do konce, takže ji zdravím, z Valach, ze Vsetina. Momentálně bydlím v Javorníku, Jeseníku a ta záměna, takové super téma. Já jsem se po rozvodu ze Zlatých hor přestěhovala do Mikulovic, a chodila ke mně pošťačka, taková kočená mladá, toho tatky si mě se dobře navařila, napekla a měla, už jsem to musím říkala, měla jsem pokažené auto, ona říkala, jo, můj manžel je autoservisák, má v Německu firmu, patek přijede, otis se o tu auto spraví, říkám, super. Tak mi zavolala, že už přijela, že se sejdeme v Mikulovici tam a tam v hospice. A přiznám se, že se mi tam tak nechtělo jít strašně, a synové mi říkali, mamko, chceš buď v práci nebo doma, běž mezi lidi. Tak jsem šla, seznámila mě se svým manželem Jaruška, který hned řekl, jo, zítra mi dovez auto, ať ho opravím, to není problém. A říkal, jo, a mimochodem, to je můj tatínek. On byl vdovec, já jsem byla rozvedená, seznámila mě s tatínkem a všichni říkali, že jsme si podali ruce, dali jsme si pusu na tykání, takže věděli, že je to tutovka. No, tak jsme spolu s Františkem jako chodili takhle, jo, a jela jsem do Jeseníku na nákup a šla jsem z obchodu s Penny a teď jsem viděla mého přítele ze ženskou, takovou malou, prsatou, nachmelení, jak děla byli. Já jsem byla vytočená, no úplně, přijela jsem do Mikulovic, to Jeseníku, zlá naštvaná a František přišel asi tak za 2 hodiny. A já mu říkám, jako co to mělo znamenat? Jako ty s nějakou malou prsatou ožralou babou jdeš po Jeseníku. A on se 2 hodiny smál. A pak mi říká, to je moje dvojče, no budeš je brácha.
1: Jo, oni vám zatajili, že váš přítel má dvojče, jo?
2: On mi řekl, že má brachu, ale neřekl mi, že jsou jedno budeště dvojčata.
1: Jo. No tak pokud to není výmluva, která by byla geniální, tak to musela být záměna jako no. A necítila jste z něho žádný alkohol, jo?
2: Ne, vůbec právě.
1: No.
2: Ale já jsem byla nepříčetná, zlá, naštvaná, prostě všechno. A on mi řekl, že má bratra, ale nepřítal, nebo neřekl mi, že má jedno budeště dvojče.
1: Jo.
2: A opravdu, když je postavíte vedle sebe, kdybych nevěděla, tak je nerozeznám.
1: No, tak...
2: No, tak to byl pro mě šok, pak jsme se tomu 2 dny ještě smáli. A ve finále Ondra s Růženkou přijeli, tak mi je František představil, tak už jsem věděla, že to je opravdu jedno budeště dvojče.
1: Chtělo by to udělat si na nějakém intimním místě značku, abyste vždycky měla jistotu.
2: Ondra nosí brýle, já nosil brýle, bohužel před 2 rokama umřel na nemocnice, takže už to. Ale prostě ten moment, jak jsem ho viděla na tu dálku s tou ženskou, tak jsem dostala, já jsem taková impulzivní, já jsem byla naštvaná, stekla. Já jsem možná, jestli někdy kolovice, to je, já nevím.
1: No nedivím se, že jste byla naštvaná, to v žádném případě se nedivím, to... Člověk ani nemusí být příliš žárlivý, ale když to tak popisujete, jak jste říkala, že byla jaksi vyvinutá, no tak to naštve, že jo?
2: No byl to šok pro mě. On mi řekl, že má bratra, ale já jsem nevěděla, že jsou jedno buneční dvojčata. Opravdu přes kopírak. A když jsem to vykládala moji zesnul ve tchýni, tak ta se 2 hodiny smála a měla malém infarkt. To říkal, že tak to ne. Říkám, jo, opravdu, Hermínko, babičko, maminko, já jsem mi říkala různě, protože to byla úplně úžasná tchýně. To bych přála každému takovou tchýni. A ta to měla takovou srandu. Já říkám, ale v ten moment já jsem impozorní člověk, jo. V ten moment jsem byla naštvaná a jak dělám, jak jsem dělala Jeseník Mikulovice třeba půl hodiny, tak jsem byla za 10 minut doma s autem, stekla, naštvaná. Prostě a pak přišel František a ten se tomu ještě smál.
1: No tak to vás musel ještě popíchnout. No Emo, já vám děkuji za váš telefonát, za tenhle příběh na téma záměna a přeju vám krásný nový měsíc. Naslyšenou.
2: No všem posluchačům taky i vám a těším se, až bude Honza.
1: Mějte se hezky.
2: On má svatek na mé narozeniny, tak jsme to spolu tak jako přes telefon slavili.
1: Jo, takhle. No tak stačí krůček a je to. Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Taky dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes jsou to záměny, o kterých mluvíme. Respektive záměna je na počátku každého z vašich příběhů a řekl bych, že každý z nás si někdy někoho s někým spletl. A teď nám o tom přichází říct Olin. Takže Oline, ptám se, jestli si tebe někdo s někým spletl, anebo naopak, jestli ty jsi s někoho s někým spletl. Dobrý večer.
1: No, zdravím všechny, kteří poslouchají i tebe. Dík. Oboje dvoje. Takže první začnu. Byl jsem u kamaráda v Blansku a protože jsem v těch končinách byl poprvé v životě, tak když jsem odjížděl od něho, to už bylo notně, potmně v noci, říkal, půjdeš tam a tam, přijdeš tam, odbočíš vlevo, vpravo, protože jak, když vám někdo vysvětluje a on to ví, ale vy nevíte vůbec nic, tak je to taky jednoduché.
0: To znám, no, taky. Já bych dojel do Bratislavy, no, asi.
1: Jasně tak. Takže já jsem jel a teď jsem opravdu nevěděl, kde jsem, tak jsem zase zastavil. A šel tam nějaký pán a já jsem spustil okýnko a teď na něho volám. Prosím vás pěkně, potřeba bych se dostat směrem někde na Výškov nebo tam na tu stranu jedu nahoru na Severní Moravu. A on, ten pán se zastavil a říká, co blbeš si debile, co mě vykáš? A ty nevíš, jak se jede do Výškova, jo? Já říkám, cože? Promiňte. A on přišel ke mně blíž a říkal, ježma, já jsem se vás spletl. Máte stejné auto jako můj kamarád. A ten hlas, co jste, já jsem vás neviděl, potměnil samozřejmě. A ten hlas, takže jsem mi omluvil, potom mi poradil teda. Takže to byla i tebe jedna věc. Druhá věc, byl jsem v Jizerských horách na nějaké rekreaci, nebo co to bylo, a jezdil jsem tam na kole po těch stezkách a teď jedu a vedle mě, nebo dojel mě nějaký pán a já říkám, je, ty jsi z Kopřivnice, že jo? Ten určitě jsem tě tam viděl. On říkal, ne, nejsem z Kopřivnice. Říkám, tak kluci, tak kde tě mám zařadit? On říkal, no tak je možné, že jste mě viděl třeba v televizi. A říkám, vy jste nějaký herec? On říkal, no, zase vedle. A nakonec při takové té domluvě, tak to byl profesor Pavko, ten významný operatér, který byl tam taky v Jizerkách, tak potom jsme se teda tomu zasmáli, já jsem se mu taky omluvil a jako se měli potom jsme se jako rozdělili, jsme se pozdravili a bylo to. A třetí příběh?
0: Veřejně známá osoba, promiň Oline, že ti do toho skáču, veřejně známá osoba s tím tak trošku musí počítat, že si občas někdo s někým splatil, ale nedokáže zařadit úplně přesně a lavíruje, jestli ho nezná odtud nebo odtud, no.
1: On to taky bral, on říkal, že se opletou lidi jako často. A poslední příběh, to bylo za takové té vzdálené době, to bylo kolem roku 85, 6, 7, nevím, jak se jezdívalo do autokempu jako rodinné dovolené s velkým stanem, takový ten velký ložnicovej a kuchyňovej, tak a bylo to v době, kdy byla taková tam, ne moda, ale prostě skoro všichni chlapi nosili ty trička těch námořníků modro-bílé a červené trenérky. A moje kamarádka Boženka, která byla s manželem taky v nějakém tam kempu, šla nakoupit do bufetu a teď šla zpátky a vidí, že u jejich stanu je zohnutý nějaký pán nebo někdo prostě v tom tričku a v červených trenérkách. A jak se blížila blíž, tak viděla, jak mu v těch trenérkách v nohovičce bimba pytlík.
0: To, co tam bimbat má, ano.
1: To, co tam bimbat má. A teď přišla potichu ze zadu a ze zvoláním. Budliky, nesu ti rohlíky, teď za ten pytlík chytila. A teď ten pán se prudce zvedl, otočil se a ona zjistila, že to je úplně někdo jiný, který u toho jejich stanu hledal nějaký ten míšek na badminton nebo něco takového. Takže ten pán otočil se, Boženka ta zrudla samozřejmě.
0: A pustila?
1: Pustila, přitom jak on se zvedl, tak ho pustila a začala něco blekotat a omlouvat se a říkal, vůbec se mě nemlouvejte, podívejte se, kolik nás tady v těch uniformách je, takže zasmali budlíky, nesu ti rohlíky a bylo to vyřešené.
0: No tak teď nevím, jestli je to záměna podle fyzické podoby, nebo je pohmatu, nevím, no. Ale Oline, děkuju, chápu a rozumím, děkuju.
1: Ano, takže nebudu zdržovat, opatruj si, měj se krásně, zdravím tě, opatruj se, ahoj.
0: Díky a krásné září přeju. To samozřejmě vám všem, kteří posloucháte. Nejen telefonáty, na čísle 731 800 900, ale ještě necelých 25 minut máte na to, abyste svůj příběh na téma záměna třeba i napsali na web rozhlas.cz/linka, do toho okénka, co najdete úplně dole.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, přeju a dávám slovo dalšímu posluchači. Tady je Borek a na druhé straně telefonu 731 800 900, František. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chci vás pozdravit všem posluchačem noční linky. Jsou pravidelným posluchačem noční linky, už volám delší dobu a podařilo se mi to. Je mi 77 let, tady Holešovsko, a řeknu vám případ, který se mi stal. A bylo to v západním Německu už asi před 28 lety. Jedu s majitelkou autem do stavebnin, do velikého nákupního střediska. Nakoupíme zboží, postavíme napřed auto na parkovišti, jdeme, nakoupíme plný vozík, přijdeme k autu, majitelka odemkne auto, veškerý stavební materiál i s nářadím uložíme do auta a chystáme se, že odejdeme, že budeme brát další nákup a budeme dobírat ten zbytek. V tom přichází nějaký pán a říká, co tady děláte, vy, toto je moje auto. Paní se podívá, ne, já jsem mu odemkla, my jsme už tam dali zboží. Ano, to bylo v pořádku. Ano, my jsme to dali, naše auto stalo o pár aut dál, bylo to Ford Escort, stejné barvy, všechno v pořádku, ale jak to mohlo dopadnout? My odejdeme, půjdeme ke svému autu, zboží v autě žádné a najedno, kde jsme, co jsme, tak ten majitel by přijel na policii, hledal by naše auto, no to mohlo dopadnout velice špatně.
0: No to jo.
1: No bohužel dopadlo to, dá se říct dobře, že ten pán přišel včas, my jsme přeložili zboží a mohli jsme jít dom, totiž já jsem tam jel na černo. A pracoval jsem a to by nemohlo dopadnout určitě zajímavě.
0: To jo. A jak to, že to šlo odemknout
1: opravdu,
0: s tím vaším klíčem?
1: Opravdu, odevřelo se to naším klíčem, odemkli jsme cizí auto, naskládáme zboží a že budeme kupovat další. Ten pán přišel, no a prakticky jsme otevřeli jeho auto.
0: No, tak to jste měli štěstí hned několikanásobně.
1: Veliký štěstí, protože to mohlo dopadnout velice špatně a těžko bych se tam ještě někdy dostal. Je to sice už dávno, ale rád na to vzpomínám a jak se říká, že není možný otevřít cizí auto, mně se to venku podařilo, ale tam to mohlo být s velice špatným koncem.
0: Františku, ano?
1: A potom jsem tam jezdil ještě dalších 20 let, takže to už jsem měl další štěstí, že všechno bylo v pořádku.
0: A už se nikdy nepodařilo otevřít vaším klíčem žádné cizí auto?
1: Ne, to už se mi nepodařilo. To se mi nepodařilo. Ale myslím si, kdyby to šlo na policii, víme, jaký by byly dozvuky.
0: Tak, tak. Františku, děkuji
1: potom,
0: vám za váš příběh. Ano?
1: Potom jsem měl ještě jednu takovou případu, jestli se to dá říct, že je to záměna nebo není, tak já jsem pracoval v Praze a měl jsem jít do Holešova do kasáren a jako řemeslník jsem měl plný auto naložený svojho nářadí, jako obkladeckýho. Přijedu do kasáren v Holešově, přijedu k bráně, přijedu závorám, zasalutuju a hlásím dozorčímu, jedu z Prahy na Vysokou. Ten zasalutoval, otevřel bránu, bez řeči mě pustil dál, bez nějaké kontroly. Já pracuji do půl jedné, v tom přijde šéf

0: stavební údržby a ten, který to tam měl na starosti, ten mě spucoval okamžitě na bránu. Auto mě obrátili z hůru nohama, včetně koberečku, včetně všeho. No tak jak jsem si mohl dovolit vjet do kasárny civilním autem? No bohužel podařilo se to.
1: No tak když vás pustil Deveťák, tedy pomocník Deveťáka.
0: Ano, no. Ano, chudák Deveťák, ten asi dopadl špatně.
1: Jo, jo, to možná byli i ostrý.
0: Ano, tak se nezlobte, že jsem to přidával tomu.
1: Ne, v pořádku, já jsem počítal s jedním příběhem, dostal jsem dva, hurá.
0: Tak děkuji vám, přeju všem pěkný večer a pěkný poslouchání, máte vždy zajímavé pořady, rád je poslouchám.
1: Děkuji za sebe i za kolegy a kolegyně. Mějte se hezky, Františku, dobrou noc.
0: Děkuji, krásnou dobrou noc a další doufám, že se ještě někdy dovolám.
1: Věřím tomu, naslyšenou. Znáte to, tlučte a bude vám otevřeno. Někdy to štěstí prostě musíte vychytat. I když je pravda, že těch, kteří říkají, už jsem se nedovolal 2 roky, no, 2 měsíce, 2 roky, 3 roky, začíná přibývat až moc. Právě proto říkám, že je i záložní možnost, kromě telefonu, který za malou chvilku uslyšíte, je zde možnost i napsat svůj příběh na rozhlas.cz/linka, tedy na webovou stránku s touto adresou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No a pro jistotu ještě jednou. Tématem noční linky a vašich příběhů je záměna.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Řekl bych, že Tomáše Kluse jste poznali. A naschvál, poznáte i tuhle dámu? Já už s ní párkrát v Noční lince mluvil. Vicky, dobrý večer vám přeju.
2: Dobrý večer vám všem. A sice budu mít dva příběhy, ale hodně to zkrátím. A sice, když bylo výročí jako úmrtí někoho z naší rodiny, tak vždycky jsme šli na hřbitov, dělala jsem v Moravské Ústředně, no a hřbitov byl kousek Ústřední. Takže jsme jako se domluvili s manželem a ještě podotýkám, měli jsme nové auto, 120 modrozelenou, takovou krásnou barvu. No a já jsem to neměla zažitý, to číslo vůbec ne. No a prostě on byl dochvílný, tak vždycky, když jsme se domluvili třeba na půl čtvrto, tak tam byl, nebo na třetí a tak. No a tak v pořádku, vyšla jsem ven, rozhlídnu si, vidím modrozelenou škodovku, šup do auta, sedám a říkám, tak to platí, jak jsme se domluvili doma, koupil si květiny a svíčky a to všechno a najednou vedle mě tak nesměle se ozvalo. A jedeme na hřbitov, ještě jsem řekla. A vedle mě se ozvalo nesměle. No, paní, já bych radši jel někam jinam, ale nařbitov, že bych s váma musel. No a já se otočím. Jak rychle jsem vystřelila z toho auta, do dneška nevím. Prostě to bylo strašný pro mě šok. Vyvrávala jsem, sedla jsem si tam na chodník úplně, tam na to parkoviště před Ústřednou a prostě jsem byla v šoku. A za chvilku přijel manžel, a tak já sedám, on říká, to je špatně, já povídám, no a jo. A on povídá, a co se ti stalo, tak nepojedem nikam. A já říkám, a on ještě říká, a co pusa, nic, protože my vždycky, když jsme se potkali, jako když třeba z práce jsem šla, nebo, tak jsme si vždycky dali pusu a teď já říkám,
1: radši,
2: a teď na něho
1: ale otočím. Musím si tě nejdřív ošahat, abych tě poznala.
2: A teď já jsem se otočila na něho a povídám, nebudeš věřit, co se mně stalo. On říká, prosím tě, jedem, to je vždycky na dlouhý, protože já v omáčku kolem všeho. A on říká, nebudem se bavit, až to mě řekneš až potom. No a teď já jsem nemohla prostě to si nechat v sobě a tak jsem mu to začala vykládat a začala jsem se strašně smát. A on říká, čemu se prosím tě směš? Víš, co se ti mohlo stát? Já vám to nevím, no ale prostě já jsem se smysl neudržela, no ale on byl zaražený jak prd v trávě, jak se říká a prostě byl z toho celé špatné.
1: No měl o vás starost, no tak si sednete k cizímu chlapovi do auta, ale to já přesně vidím, jo, jak se ani nepodíváte, kdo řídí a
2: ne,
1: už,
2: ano,
1: jak,
2: ano.
1: Jak bych to řekl ale slušně, to a už vždy jedete ten slovní vodopád prostě a teprve
2: ano.
1: Potom jenom se zastavíte.
2: Ano, jenomže toto jsem nikdy, to se stalo jednou, no prostě, já jsem si pak zakladávala pozor, ano. Kam sedám. A ten druhý, já jsem měřím 175 cm, teď už ne, teď už jsou stařenka, takže už jsou menší a menší, ale tenkrát v té době jsme jezdili partia na 250-kách na motorkách s chlapcama, co jsme chodili a tak jsme se domluvili jednou na výlet a řekám, pojedem a já povídám, no tak řekněte vy, protože já jsem tady okolí velice dobře znala kolem Brna a když něco jsou milovnice přírody a zvířat, tak jsem vždycky navrhovala, no je vždycky, ale hodně jsem navrhovala výlety já. A tak jsem říkala, tak jedno může taky někdo druhé. No takže pojedem do Černé hory. Jenomže já jsem si neuvědomila, že oni byli skoro všichni, ty kamošky, co byly moje, tak byli jásu na víno a oni byli pivařky. No a tak do Černé hory, tam do pivnice, šup a kde si, co si. a na mě furt. Víky, ty si nedáš nic a já povdám, no tak tady v pivnici víno si dává, to je trapas, ani nevím, jestli tam bylo teda. A povídám, no nic, tak já udělám následující, tak abych byla za nějakou takovou vošušlu, tak říkám nic, já si teda dám taky. A jde si 12. A já říkám, no ale to je dost silný. No tak si jde 18. Já jsem nepřemýšlela, no tak 18. Černohoru, výborně, tak jsem si dala. Jenomže ještě musím podotknout, že jsem moc nejedla předtím. Protože jsem si říkala, když se někde zastavíme, tak si dáme nějakou maličkost a tak. No a tak to ještě nám nepřinesli. No a 18. Ono bylo teplo, tak já jsem se napila, kde si, co si, vypila jsem to. No potom jsem ještě si dala menší, jako to byla velká 18, pak jsem si dala menší. A ve finále teda, že pojedem dom, ještě jsme se tam tak porozhlídli, a že pojedem domů. A teď můj říká, že pre, ježiš, mě dochází jako benzín, tak jeďte dopředu a my pojedeme za váma, já natankuju a pojedeme. No tak natankoval a já, jak jsem byla vysoká, tak jsem nohama dosáhla, jako, že jsem nemusela hned na ty stupačky a dosáhla jsem hned na zem, jako jo. No a teď on jak byl asi, aby mu nepojeli daleko, tak kopl do vrtule, bzuk, a byl pryč. A já rozkročená teda tam, teď lidi se na mě kolem dívali, co dělám.
1: Jste zůstala stát, on vám vlastně, on vám ujel.
2: No, ano, a teď mě měla hamba, já jsem tam stala, já jsem nebyla v stavu se vůbec pohnout, a to a teď říkám, ale co teď budu dělat, tady kde si, co si u sebe, možná občanku jsem měla, ani nevím, ale peníze určitě ne, no tak jsem říkala, no a co teď já tady a teď budu muset stopovat, no a teď se mě
1: šarotovalo. No to tomu přece hlavě, muselo dojít, že nemá za sebou spolujezdkyni.
2: No, ale on asi mrzkl to ty zatačky, jak vyjížděl z toho, a ne, no ale za chvílku byl zpátky. No, ale načučené jak hrom teda. No a víte, že jsme se teda potom krátce po tím rozešli?
1: No tak věřím.
2: Takže asi nebyl to životní partner, Horno.
1: No tak třeba mu nějak nevonilo to pivo, ty 18, vy jste měla jednu 18, no, nějak, no. Jo, to potom ještě poloviční, no. Vy jste vlastně vypila půl litru, no. Rumu, de facto.
2: Asi tak. Takže tady to jsem chtěla trošinku zpestřit taky ten pořad a všem přeju dobrou noc a Borku vám hodně zdraví, opatrujte se.
1: Děkuji vám moc krát, paní Viki, a já vám přeju krásné září, ať si užijete každou hodinu toho měsíce, který před chvilkou začal.
2: No, je potřeba, protože mě našli dost jako těžkou nemoc a je to takový napováženo. No.
1: Držím
2: tak
1: pěsti.
2: To nevadí, no.
1: Víc udělat nemůžu, ale držím pěsti, myslím na vás.
2: Ano.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se hezky. Dobrou noc.
2: Nashledanou, dobrou noc.
1: Bohužel, vážení přátelé, nadešel čas, kdy i já vám za pár chvil řeknu nashledanou a dobrou noc. Ale přece jenom ještě jeden příběh, který napsala Daniela na téma záměna na naši webovou stránku rozhlas.cz/linka. Cituju. Po revoluci si jedna dost úspěšná textařka založila firmu. Dodávala na firemní večírky, na svatby a podobně dvojníky známých osobností. Měla několik Havlů, Gariků, Masaryků, ale i slavné filmové hvězdy. Modely potkávala ve vlaku na nákupu. A firma měla velice silnou klientelu. Mít na svatbě Havla bylo módní. Bohužel paní podnikatelka zesnula mladá a firma skončila. Ale pořád věřím, píše Daniela, že si takový záměr nenechají lidé vyfouknout. Zásada je v tom dívat se na spoluobčany a základní rysy v něm vidět. Vizážisté už zbytek udělají. Všem ratolestem přeju, aby vykročili do školy šťastnou nohou. Danielo, zdravím do Poděbrad, děkuju za vaše psaní, no a s vámi se budu muset rozloučit na příštích 14 dnů. Ale v neděli 13. se znovu uslyšíme, tedy pokud budete mít zájem. Za 22 hodin začíná další noční linka, kterou bude moderovat Jitka Lukešová. No a téma? Já myslím, že je naprosto jasné. Máme 1. září, tématem bude a zpátky do lavic. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeju vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem, jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké stávají mě, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium a taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné korády. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vedchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pocitovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu Domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, pleny. Prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu. Vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě. Měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak se otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem svoje, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal. A tohle. No a tak já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Renaud Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kuloárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali taky mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nímž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, napřes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry,

politovala. Ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem jí. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila, protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek. Prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí, denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo. What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi. Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Proč jste zatajila tohle? Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating Josef Vrkoč Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu. Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela. Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Brkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.